oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

pár után volt, egy röpek a szed híved a hrebem. Jaha, jaha, te meg dönöd vánoční zpěvy, zarostaným chodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocou spíší

do tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
4: Přeji vám příjemný poslech. Tato hodinka, která nás čeká, bude dnes opravdu pro fajnšmekery a vůbec pro lidi, kteří mají rádi hudbu a rádi se o hudbě něco dozví. Protože pan kapelník dneska přinesl svou desku, která se jmenuje Hybš hraje Ježka. A je to deska natočená s velkou láskou a pokorou, kdy on skládá velkou poklonu tomuto českému skladateli první poloviny minulého století. Je to tak, Václave?
5: No, skoro je to tak. Byl to televizní pořad Hybš hraje Ježka, kde vlastně byl František Filipovský jako host a tam jsem se seznámil i s doktorem Holzknechtem, ale kterého já už jsem znal, když byl on ředitelem Pražské konzervatoře. A já jsem tam chodil nedávno, to ještě ty nebyl možná na světě. Ono už to je takových 60 let.
4: A teď už ozvěny hudebních síní Jaroslava Ježka.

0: Orchestrálka ozvěny hudebních síní otevřela dnešní pořad Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. My se dnes budeme bavit o Jaroslavu Ješkovi. To je autor celé řady písní, které vlastně přežily a zůstávají a budou zůstávat. Ale nejenom písní, on byl samozřejmě autor i filmové, i instrumentální hudby, třeba jeho Bugatti Step. To je věc, kterou hrají pianisté po celém světě. Mnozí ani netuší, že vlastně jejich autor je Čech.
1: Tak Bugatti Step nám tentokrát zahraje Pavel Větrovec, což byl donedávna profesor konzervatoře a se mnou hrál mnoho let Pavel. No a hned na to naváže Milan Chladil Nebe na zemi.

0: Nejdříve Bugatti Step a poté Nebe na zemi. A teď nás čeká, pane kapelníku.
1: Stonožka. Stonohou to je hrozná porce. No a to nám zaspívá Karel Štědrý a on nám k tomu něco poví, taky Karel.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Beri s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

Vezměme tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočka, začne se zouváním, na každou totiž nožku.

0: Jaroslav Ježek měl zvláštní dar, že dokázal napsat hravé a humorné písně. Tohle byla Stonožka, ale to není jediná z takových těch jeho právě úsměvných.
1: No tam je například Ezop a Brabenec, to nám zaspívá Naďa Urbánková.

0: pro mě zcela nezapomenutelnou písní jsou Tři strážníci. Já tam teda stále vidím Osvobozené divadlo, ale možná ty máš samozřejmě jiné pojetí.
1: Ano, tak já nemám nějaký speciální pojetí, ale tu písničku nám zaspívá Jirka Korn.

0: Teď jsme slyšeli celou řadu písní, které každé identifikuje jako písně Osvobozeného divadla, písně Jaroslava Jiška. Když si řekneme, když jsem kytici vázala, což je píseň Heleny Vondráčkové, už málo kdo možná ví, že to právě napsal Jaroslav Ježek. Možná někdo, jo, možná někdo ne.
1: No, já bych k tomu jenom chtěl říct, že jsem měl tu čest, tu možnost doprovázet na piano Jiřinu Salačovou, když mě bylo asi tak 14 nebo 15 let, tak Jiřina Salačová, což byla ohromně slavná zpěvačka, asi dá bych to přirovnal jako dneska God. Mm-hmm. Ale ta přijela do Police, do mého rodného městečka, jako host tátovy kapely. No a teď, že by zaspívala něco a kdo by ji doprovodil, no tak táta říkal, já mám kluka 14-letýho, ten by to možná uměl. Takže já jsem to trošku na to piano, ono to asi bylo hrůza, ale já jsem se tím pak chlubil, že jsem doprovázel paní Jiřinu Salačovou. Tak v těch 14 letech, ale dneska si ji poslechneme

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla Helena Vondráčková. Co si zase poslechnout nějakou instrumentální záležitost?
2: No můžeme, no tak třeba karaoke.
1: Zahraje orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka.
1: No, tak co myslíš, že bys měli zahrát? Třeba Holduj tanci pohybu. Líbí se ti to? No a víš, kdo nám to zaspívá? No přece František Filipovský a dětský sbor Bohumila Kulinského, ale nikoli v toho, který ho známe, ale to byl jeho otec. A to bylo natočeno, ale někdy tak v roce asi 61 nebo tak. Ten František Filipovský mě tenkrát už říkal, škoda, že vy jste se nemohli setkat s Jardou Ježkem. Vy byste se určitě měli rádi. Já jsem panu Filipovskému říkal, ano, já Ježka miluju, to, co dokázal, to bylo úžasný, protože jeho skladby měla na repertoáru i Česká filharmonie. Pokud můžu tak dlouze jako o tom mluvit, tak jenom vím, že ten Ježek původně skládal vážnou hudbu a potom, když se jaksi potkali Voskovec s Werichem a Ježek, no to bylo úžasné propojení. A kdyby k tomu nedošlo, Bůh ví, jak by to dopadlo, dneska už by třeba nikdo neznal Ježka, ale ani Voskovce a Wericha. To spojení bylo tak úžasné, že to zapůsobilo skvěle.
0: A teď si poslechneme slibovanou Holduji tanci pohybu František Filipovský a dětský sbor spolu s orchestrem Václava Hybše.

jen ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu. Buď fit, tak otevřeme všechna okna.

0: Hollywoode!
1: To byl František Filipovský, Holduji tanci pohybu. Ty jsi tady před touto písní vzpomínal na to, jak tě ovlivnila tvorba Jaroslava Ježka. Pojďme si teď poslechnout třeba jeho slavné Svítá, tu krásnou instrumentálku.
2: No a ta je hned ještě spojená s Kloboukem Vekřový, co zaspívá Karel Černoch. A vždycky, když jsme to s Karlem hráli, tak teď si dovolím udělat takovou malou vsuvku. Co budeme hrát, vždycky jsme říkali Karlem. A Karel říkal Klobouk Vepřový.

0: byla jedna z nejznámějších písní Jaroslava Ježka, Klobouk vekřový. Co si poslechnout něco trošku zase jiného žánrově?
1: No tak máš na mysli třeba ten známý valčík Jarní vítr.
0: Jarní vítr.
1: No to k tomu bych jenom chtěl říct, že to byla oblíbená skladba Františka Filipovského. A pravděpodobně to bylo na divadle napsáno pro balet.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: To byl jarní vítr Jaroslava Ježka. Teď si zase poslechneme nějakou písničku, co třeba Don Juan.
1: No to zpívala Helena Vondráčková.
0: A vzpomínáš na to nahrávání s ním?
1: Ano, vzpomínám, protože to mělo nádherný refrén. Znám Dona Juana, znám ho jen od rána. A Helena to naspívala a já povídám, Heleno, proč nepokračuješ, tam je ještě verze, já tady nic takového nemám. Já bám, no to musíš otočit stránku, máš to na... Aha, no tak dobře, tak ta verze, ta je znám Dona Juana, znám ho jen od rána, nevím, tak to vlastně teď uvidíš, že to má i verzi.
0: Helena Vondráčková, Don Juana.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Teď bychom se mohli poslechnout zase něco trošku jiného, třeba písně, kde bude zpívat víc zpěváků.
2: No tak myslíš směs takovou? Uh-huh. No tak pojďme dát směs Pochod 100% mužů, což zaspívali Pavel Zedníček, Jarda Satoranský, Jan Faltýnek a Nikdo nic nikdy nemá, orchestr jenom, Rub a Líc, Milan Chladil a Svět patří nám všichni dohromady.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka. Jaroslav Ježek byl ovlivněn samozřejmě klasickou hudbou, později jazzem, respektive takovým písňovým jazzem. A co třeba tanga, nebo vůbec jako latinskoamerická hudba?
1: No, tak doporučil bych krásný tango O Španělsku si zpívám. Mm-hmm. Karel Černoch to zaspíval skvěle.

0: je.
1: Asi nejznámější a nejvíce zpívanou písní Jaroslava Ježka je Život je jen náhoda.
2: No tak to bylo nejfrekventovanější dílo.
1: Já myslím, že i zůstává, že to je písně, která se vlastně stále zpívá, když se sejdou lidé a zpívají se jen tak třeba i s kytarou, tak kromě takových těch tremských písniček, tak to dost často skončí právě u této věci.
2: A je to pravdivý, protože život je opravdu jenom náhoda.
1: No navíc Jaroslav Ježek věděl, o čem zpívá, on ten život neměl vůbec jednoduchý.

0: Jaroslav Ježek nebyl jen skladatel, byl zároveň třeba i dirigent, nicméně nedirigoval všechna svá představení.
1: No tak já, když jsem mluvil s těma pamětníkama, tak mě vyprávěli, že nechali Jardu dirigovat jenom premiéry. Skutečně to, co on měl za ten handicap s tím zrakem, teď on vlastně vyrůstal ve slepeckém ústavu. A je to úžasný, co všecko dokázal.
0: A možná i trošku o tom tmavomodrém světě, o tom, co vlastně viděl a neviděl. Ano. O tom je také jedna z jeho nejslavnějších písní.
1: V této skladbě je trošičku jeho život.
0: Zpívat bude?
1: Jaroslav Satoranský.

0: Dnešní desky pásky vzpomínky se blíží k závěru. Teď máme připravenou píseň Šaty dělají člověka.
1: To je pravda a tu nám zaspívají Pavel Zedníček, Jaroslav Satoranský a Jan Faltýnek.
0: Václav, když se tak ohledneš, když si vzpomeneš na to, když se zbrodil jeho písněmi, jeho partiturami, když to upravoval, přepisoval, jak to na tebe dýchalo, ta jeho hudba, ten jeho vklad?
1: Já jsem k tomu přistupoval velice zodpovědně a uvědomoval jsem si, co to bylo za úžasného člověka, ten Ježek.
0: S velkou pokorou Václav Hybš, přistupující dílu Jaroslava Ježka, a teď nás čeká píseň Šaty dělají člověka, se kterou se s vámi ze studia loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Začíná další díl, už bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu, Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho
6: Já
5: Patrik.
6: Vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jeden.
5: Ty taky, ty jsi čím zahobenější.
6: No, to je super.
5: A vyřej, je slanatější.
6: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, člověče, ono to tam je. Ale prosím vás, já samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy. Dneska jste mě skoro třikrát porazili.
5: Pozorně
6: ale opravdu. A já tě upozorňuji. A to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
5: Tak už je to velký zásah.
6: No, já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
5: ať
6: jo?
5: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě
6: no, jistě,
5: budeme dodržovat pravila.
6: No, nedodržovat, no,
5: dodržovat,
6: prostě. A nějaký trestíky trošku zvednout trestě, no. Tak jo,
5: začíná
6: pojďme
5: Humoriáda.
6: Se spát.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítá vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším v čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Fredo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak, a za chviličku je tady teplíčko, jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No, vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No, alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: No, nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutý katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, a gerendáš je vášnivý?
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že bys byl schopen jít i na železniční dovolenou?
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to no, by bylo to je hezké cestování, so, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, je tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 3/4 na 10, třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední pendiák nebo jakýkoliv to, jede prostě v 8:30, nebo no, aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš v 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z Kvadrázura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na Laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju...
0: Jo,
1: no jistě, a vítla mě jiskra do oka. Že babička říkala, nečup z toho okna, Martinku, a já čuměla.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč říct? No ano, a držá kalamáře, ty no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem seděl. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil.
0: Už tehdy.
1: Já jsem zkoušel spoustu věcí.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě se hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: To mám taky nějaký bystorky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
0: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
4: je.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svižnější a ozve se nám. Dobrý den.
5: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
5: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
5: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání zpravodajství. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
6: Tak já vás pozdravuju v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
7: Dobrý den.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
8: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
8: A přeju krásný den, pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Ačko vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlustvy si hák ve vlaku. Ještě jednou, pokračujeme.
9: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
10: No počkejte, já mám 5 dětí.
9: Ne, v rodině, já vaši paní neznám.
10: No, tak.
9: Ale tady jsem mohl stát s těma kleštičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty lehany do těch tunelů.
10: A co vás z toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
9: No právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlouk řemenem.
10: No jo, neměl rád aj zboňáky.
9: Ne, poznal maminku v tunelu.
10: Tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
9: Jo, koukám tak, že jste na tom jako souse Zindulka.
10: No tak toho neznám.
9: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
10: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
9: Já mám na něj kouk, bílej jako křída. Pojídá mu, co ti je, že jsi bílej jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě hodí si do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m.

0: hezky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá, však já taky budu, ale musím počkat, až on je vlak, ve kterým sedí.
1: Vy jste veselý cestující, já mám rád. Podívejte se, jen to v obejdu, aby někdo nejel na černo a nebo krádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
2: Promiňte, je zde volno.
0: Jo, prosím, vezměte místo.
2: Není třeba, já si hned sednu. Tak, ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
0: Žel se opovažte, sundejte si ten kožich.
2: Ale prosím.
0: To, počkejte, to je z Berana?
2: Ne, z Bulharska.
0: No to se potom nedívte, žije vám horko. Ne. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
2: Tak já to hodím na chladnu, jo?
0: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
2: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
0: Kdo by vám ho ukrát, když jsem tady jenom já?
2: No právě.
0: Jo, počkejte, jak to myslíte?
2: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
0: Vy šašku jeden pošmáranej.
2: Co jste to řekl?
0: Já nic. Co pak si můžu s 60 kg hmotností dovolit říct, když vidím na protilehlý lavíce tohle kupé 130?
2: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
0: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
1: Ale pánové, snad byste se neprali.
0: Ne, my budeme hlasovat.
1: A o čem, smím-li vědět?
2: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
1: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
3: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
4: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách.
3: Ale to hrajete na Zámcích a na Hradě?
4: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
3: A prosím tě,
4: mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
3: A podíváš se na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
4: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro ty samý. Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění, a takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
3: Ano.
4: Tak když říká, přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
3: ano.
4: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Ravinka na Blatné, kde jsme hráli.
3: Jana Germany z Hilprantová.
4: Ano.
3: To úžasná dáma.
4: Ano.
3: Jo.
4: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
3: Mají to
4: jsou,
3: v sobě. No.
4: Mají to, ano. Člověče, jo.
3: No blesu.
4: Jako a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
3: Starali se o ně.
4: Ano. Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohleto si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásně detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
3: Netlačte se, přistavte si.
4: Ne.
3: Už to kvejš.
4: Ale pozor, a když vozák, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce. A to jsem jako zažívám
3: krásně. Kolik toho ujedeš?
4: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli si je to 10 nebo 20, především jsme se měli 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor, můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
3: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounár, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé.
1: Dobré o tobě.
2: Jsme spolu, ne no, hele, my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno táhl, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo? Nemá, on to opravdu... A pozor, tadyhle, na, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. Já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, to stejně to dvakrát, on takhle mluví, no on by takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. A říkal, jedno mi to ujelo a normálně mi to probíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem nechat, tak mě zachraňovali. Tak nemohl mluví, no.
1: Tak jo, tak o setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petr, jasně. No tak jdeme na to.
1: Dobře.
3: Víte, co o mě napsali už to 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo? Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřimově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřimově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám mu, musíš se to zkoušet? Ne, člověče, to není, to je. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nejenom jsem tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli břicha asi, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu. Říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne za sako v těch zubech. Musím tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta. Budu si jí dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal. Až. A že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech. Nasledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu toho náměstí v Belnivově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě. To byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. To byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se je. Vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč. Já myslím, že někteří diváci tam skoprnili v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem. Volala mi ta agentura, že prej ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, a že prý jsem mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu, a ona taková jemná, a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
2: To prostě, to
1: taky dokonale. S tebou něco takového dělal?
2: Nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovon dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
2: Ano, o Petrovi, mm-hmm. No, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tah na bránu, to je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu, anebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
2: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: No. A hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové. Zdravím vás oba dva do studia.
5: Děkujem.
4: A volím Petra Novotného, pokračování.
5: Super,
3: dobře, díky. Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu. Na telefonu teď kdo?
5: Dobrý den.
3: Nikdo tam je? A nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli neusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Halo.
3: Ano.
6: Slyšíte mě?
5: Ano, slyšíme vás.
6: Ano.
5: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
6: Já bych vás i ráda viděla, nejenom slyšela.
5: No však si koukněte na kameru. My vás vidíme, vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
6: Už to mám pozdě.
5: Tak co budete losovat?
6: Takže srdečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
5: Ano.
6: Jste správný chlap, mám vás ráda a přeji, ať se vám daří a vybírám pana Novotného pokračování.
5: Děkujeme mnohokrát.
3: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás oba dva zdravím, děkujeme. Mě tam pečou vás, jak slyším. A dal bych Novotnýho.
5: No to je taky Petr.
3: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
8: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Protože když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt tím točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nevyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý, prostě televize. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no, tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Nepustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznámky. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? Hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžel najednou čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie, jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit, jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem v oblečenej seděl v autě a ona nikde. Tak jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večíry. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co? Opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl?
5: Patriku, viď?
3: Odchody
5: jako
3: z domu.
5: Jako měl pravdu, to je to tak jenom.
3: No jo, jo, potvrzuješ to, že
5: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli za pať pámu, co jsme se tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nesl.
3: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
5: No ne, ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív. O 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
3: Jaký byl pak návrat domů?
5: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka. Teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
3: ano.
5: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak, co se vídáme, ne v našem divadle, protože jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl. Vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci uchyl, kdybych šel
3: zase do divadla,
5: to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s Kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
3: Ano, nebo uklízí.
5: Nebo uklízí, no ne, já ne. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
3: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích dvou soubojích nevyhrály.
5: No, počkej, říkej.
3: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlé hlasování. Buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Martinem Zunarem.
2: Jo, dobrý den. Dobrý den. Telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové. Děkujem. Přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
1: Děkujeme. Vám taky. Díky. Děkujeme. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
3: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
3: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí díky, můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko. Dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ať už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: A co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný. Pepo, otevři dveře.
7: Spěchám.
6: Rychle, Pepo, rychle. Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi to zkusit.
7: Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
7: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, tedy myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně. Nashledanou.
5: Ale, pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera. A zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to. Na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: To ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: Jo, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
8: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
0: Humoriáda.
1: Scénku si dohráme někdy příště, v tomhle kousek. Tak a naskok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
4: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě.
1: Budu muset.
4: Tak zase na příští umrý.
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. Toto jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Za dvě brutální vraždy potrestal soud mladistvého hocha 9,5letým vězením. V Dolanech skončila oprava rušné silnice první třídy číslo 46. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit na 24 900 korun. Oblačno, místy déšť, přehánky, teploty do 23 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na 9,5 roku do vězení poslal včera Olomoucký krajský soud mladistvého hocha. Přiznal se, že loni v říjnu ukopal na ubytovně v Zábřehu 57-letého muže. Dva týdny předtím okradl a zranil 3 muže, jeden z nich na následky zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let a podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také 2 loupeže a 1 případ výtržnictví.
2: Soud zvažoval i uložení trestu na samé horní hranici, to znamená či 10 let, ale vzhledem k tomu, že u hlavního líčení nedošlo k prohlášení viny ze strany obžalovaného ve vztahu ke všem bodům, k doznání se k jednání, tak na to nějakým způsobem musí reagovat, proto je to 9 roku a 6 měsíců.
0: V Dolanech na Olomoucku skončila částečná uzavírka na silnici první třídy číslo 46 mezi Olomoucí a Šternberkem, řekl to Miroslav Mazal z oddělení komunikace ředitelství silnic a dálnic. Dělníci v Dolanech od půlky července opravovali vozovku, dopravní značení a taky krajnice. Práce stály bezmála 28 milionů korun. Příští rok by se minimální mzda mohla zvýšit do 2,5 tisíce na 24 900 korun. Shodli se na tom zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jednání tripartity to řekl ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. V roce 2028 by pak mohla minimální mzda vzrůst o dalších 2 tisíce korun. Rok na to by měla dosáhnout 47% průměrné mzdy. Předseda odborových svazů Josef Středula dohodu vítal. Zároveň ale řekl, že bude usilovat o další navyšování minimální mzdy.
3: Požadovat evoluci minimální mzdy a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%, která je doporučena Evropskou komisí ve směrnici, kterou přijala Evropská unie v době českého předsednictví.
0: Dobrovolnickou pomoc Univerzity Palackého v Olomouci bude nově koordinovat tým pro krizové situace. Aktuálně ho tvoří 24 vyškolených zaměstnanců školy. Dobrovolnické centrum už proto vypracovalo speciální manuál, organizuje školení a taky dílny. Podle člena týmu a projektového manažera Ondřeje Němčáka je koordinace dobrovolnické práce důležitá.
4: Aby jsme působili vlastně co nejprofesionálněji a těm našim studentům, kteří s námi na to dobrovolnictví, na ty místa a zasažená těmi krizemi jezdí, tak aby jsme byli vlastně co nejvíce nápomocní a ty situace co nejlíp zvládali i vůči třeba těm záchranným složkám a nekomplikovali jsme jim tam tu práci. Sport.
0: Přerovská tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku. Je to její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o 1 pozici před olomouckou Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila Sára Bejlek, které po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. místo. Mezi muži se do pozice české jedničky dostal Jakub Menšík z Prostějova, figuruje na 18. místě. O 1 pozici za ním je Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, klesl ze 14. příčky. Světovou jedničku ve čtyřhře je nadále Kateřina Siňaková. Pozici světové jedničky drží Arina Sabalenková. Mužské pořadí dál suverénně vede Jannik Sinner. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, místy déšť, přehánky, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen 2 pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Do
5: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 25. srpna a svátek má dnes Radim. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, opět pište na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáriu a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Muk Stín katedrála. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 17:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. No a v tuto chvíli budeme i vzpomínat.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglosovětská invaze do Iránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá iránská vojska kapitulovala po 5 dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit ose, tedy hlavně Německu a Japonsku, k přístupu k ropným polím. Finský student Linus Torvalds zveřejnil přesně

0: dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já přeju hezký den.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 25. srpna, je minuta po čtvrté na šest a svátek má dnes Radim.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v srpnu již nelze slunci mnoho věřit, no dnes mraky a přehánky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Prostějov 18 stupňů napsala Míša, která se chystá do práce. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 17 stupňů Celsia, Šternberg Aleše 17 stupňů, vzkaz od Adama.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
4: Jak v lidové písničce zní tajuplná tma a svit hvězd a jakými tóny si chlapci a děvčata v minulosti projevovali náklonost při večerních dostaveníčcích, nová epizoda z cyklu Cymbál a husle nám tentokrát navodí romantické chvíle, při nich se zaposloucháme do písní o lásce i touze a společně prožijeme hudební kouzlo srpnových nocí, hvězd a tradičního namlouvání. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: věcí.
1: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30, dobré ráno. Pracovníci a klienti Olomouckého úřadu práce získají na podzim moderní zázemí. Pobočka úřadu se totiž po letech přestěhuje z nevyhovujících prostor v ulici Vejdovského na nedalekou třídu kosmonautů. Investice do nového sídla vyjde na zhruba 324 milionů korun.
2: Jak hodnotíte tady tu budovu, jak se vám tady líbí?
3: Hrozná.
2: V jakém směru, nebo co se vám tady nelíbí?
3: Stará je. No.
2: Paní Ivana, klientka Olomouckého úřadu práce, čeká, až přijde na řadu na chodbě budovy v ulici Vejdovského.
3: Nejsou výtahy, když potřebujete nahoru, tak není výtah. A chodíte hodně maminek s kočárkama. No a není tady nic třeba pro děti, tady kolikrát se čeká 2 hodiny, 3. Ale s těma dětima to je někdy těžké, no.
2: Její slova potvrzuje i další klientka Jana.
4: No, je to problém, protože kočárky musí zůstat dole, tím pádem maminky, já už teda kočárek nemám, ale maminky ostatní musí vzít miminko a třeba do 3. patra s ním šlapat, tak je to pak blbý.
2: Úřad práce je ve více než 50 let staré budově v pronájmu a proto do ní nemůže investovat, vysvětluje ředitel krajské pobočky Vlastimil Přidal.
5: Ta budova není zateplená, nemáme tady ani žádné venkovní stínění, není tady ani žádná vzduchotechnika nebo klimatizace. Takže to snižuje ten standard a ty možnosti, které tahle budova prostě pro nás má.
2: O několik set metrů dál na třídě kosmonautů už ale dělníci dokončují rekonstrukci a dostavbu nového sídla úřadu práce. Budovu mi ukazuje vedoucí projektu Michal Kotouč.
6: Udělala se kompletní rekonstrukce, v podstatě stávající budova se rozebrala, zůstal pouze skelet a probíhaly veškeré práce od sanací prvního podzemního podlaží až po střechu se postavila nebo zrekonstruovala celá budova.
2: Chodbu s výtahem nebo třeba nové přepážky sledujeme s ředitelem úřadu Vlastimilem Přidalem.
5: Stojíme teďka ve vstupní hale hlavního vchodu nové budovy úřadu práce, kde máme přepážkové pracoviště, kde by mělo dojít k odbavování největšího jako množství a počtu klientů. A co se týká těch prací, které aktuálně probíhají, tak my bychom celou tu budovu měli dokončit do konce srpna, to znamená, jsme opravdu ve finální fázi.
2: Zhruba 300 úředníků se sem přestěhuje zřejmě v listopadu. Úřad kvůli tomu asi bude muset být na několik dní dočasně uzavřený. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Prezident České republiky Petr Pavel přijede příští týden v úterý na Prostějovsko. Ráno zahájí školní rok na základní škole v Brodku u Konice, pak se setká se starosty mikroregionu Konicko, informovala o tom prezidentská kancelář. Na Mohelnicku je kvůli opravám až do 19. září úplně uzavřený úsek silnice mezi místní částí Květínem a Slavoňovem, který spadá pod Lukavici. Kromě řidičů osobních aut se uzavírka týká také 4 autobusových linek. Technici uklidili zbylé trosky spadlé větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. 30-metrový větrník, který se kvůli silnému větru zřítil ve čtvrtek, byl od letošního července mimo provoz. Elektrárna měla zaseklé lopatky turbíny. Při havárii uniklo přibližně 5 litrů oleje. Škodu vyčíslil majitel na 200 tisíc korun. Okolnosti pádu vyšetřují policisté. Turistům je dočasně uzavřená rozhledna na Vysílači na Pradědu. Důvodem je její rekonstrukce. Na Jeseníky se z druhého nejvýše položeného místa v republice nepodíváme až do 12. října. Podrobnosti jsou na webových stránkách hotelu Pradě. Vysílač. Ze sportu. V čele světového žebříčku tenistů zůstal i v novém vydání Ital Jannik Sinner. V elitní stovce pořadí jsou 4 Češi, nejlepší z nich Jakub Menšík z Prostějova na 18. místě, těsně před Jiřím Lehečkou, členem prostějovského tenisového klubu. Tomáš Macháč se posunul o 4 místa na 58. pozici a Vítko Přiva drží 69. příčku. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, místy čekejte déšť, přehánky, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníka okolo 16 stupňů a mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad okolo češtiny, 2 minuty po 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o půl desáté nás čeká další díl rozhlasového fejetonu okolo češtiny s bohemistou Ondřejem Bláhou. Tentokrát se podíváme na oslovení v současné elektronické komunikaci. Proč může v e-mailu znít vážený pane až příliš odtažitě? Zatímco dobrý den, paní doktorko, působí přirozeněji. A proč na některé adresáty nevlídně zapůsobí i zdánlivě uctivé oslovení vážení? Poslouchejte jazykové zajímavosti s Ondřejem Bláhou o půl desáté. Kdybyste pořad okolo češtiny nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 6:45, je 25. srpna a svátek má dnes Radim.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, i když ze Strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. No dnes mraky a přehánky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty, velká oblačnost 7 až 8 stupňů, vítr od 4 do 18 km za hodinu, chladno, napsal Břeťa. Bára z Olomouce hlásí oblačno 16 stupňů, Litovel 15 stupňů, nechce se mi vstávat, napsala Hana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Žijeme v době různých nebezpečí. Vše se lépe zvládá, jsme na ně připraveni. Věděli byste třeba, jak se zachovat v situaci ozbrojeného útoku? Policisté doporučují strategii USB. Utíkej, schovej se, bojuj. O aktivní sebeobraně si budeme povídat s plukovníkem Janem Grmolenským a majorem Miroslavem Mokošem z odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství Policie České republiky. V prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
3: Před pár týdny Rolling Stones vydali své 25. album a je vynikající. Ale jaké to bylo před 50 lety? K 13. desce Black and Blue máme hodně kladný vztah, kdysi vydal Suprafon. A tak se pojďme ponořit do vzpomínek. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Rolling Stones.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 6 hodin. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, folkový písničkář Miroslav Paleček. Dozvíte se například i to, kdy bylo rozhodnuto, že se bude věnovat kytaře a hudbě profesionálně.
1: To byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michálem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Ale tak jsme se dali jaksi s Michálem dohromady a když jsem přišel z vojny, a chvilinku potom jsme s Michálem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky.
0: Celý rozhovor s Miroslavem Palečkem si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6 hodin. Městská policie v Šumperku spustila mapu s polohou autovraku. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Prezident České republiky Petr Pavel přijede příští týden do Konice, setká se se starosty. Trosky po pádu větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku jsou uklizené. Novou mapu s polohou autovraků mají v Šumperku. Oblačno, místy déšť, přehánky, teploty do 23 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Prezident České republiky Petr Pavel přijede příští týden v úterý do Konice na Prostějovsku. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 tisíci obyvateli. Oznámila to kancelář prezidenta. Starostové chtějí prezidenta informovat o společných projektech a problémech, s nimiž se tato odlehlá oblast na okraji Olomouckého kraje potýká, uvedl starosta Konice Michal Obrusník ze Starostů a nezávislých. Technici odklidili trosky po čtvrtečním pádu větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Betonové základy větrníku zatím zůstanou překryté zeminou. Ocelovou konstrukci, strojní části a měděné kabely čeká recyklace. Likvidace lopatek je v jednání, pokračuje Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii.
2: My teď pomáháme provozovateli vlastně napojit se na firmu, která by zpracovala lopatky, a většinou to je teda ve světě drcením. Granulát se používá například na výrobu cementu jako palivo.
1: Dělníci dokončují v Rakově na Přerovsku stavbu kanalizace a čističky odpadních vod. Zkušební provoz zahájí v říjnu. Obec za stavbu zaplatí více než 100 milionů korun. 70% nákladů pokryly evropské dotace. Zbývající část uhradí z úvěru. Pokračuje nezávislý starosta Vojtěch Skácel.
3: Jsme obdrželi velmi výhodný komerční úvěr ve výši 35 milionů a to je nejenom na ten projekt splaškové kanalizace, ale budeme z něj financovat i opravy těch místních komunikací.
1: Šumperští strážníci spustili mapu, která na internetu zobrazuje polohu dlouho odstavených aut ve městě. Cílem je informovat veřejnost, které vozy už strážníci evidují jako vraky. Popisuje Martin Pelnář, ředitel městské policie.
4: Dochází k duplicitám, že my to nějakým způsobem se nabereme sami, strážníci na ten vrak přijdou, pak nám to ohlásí lidé. A třeba jeden vrak nám ohlásí 3-4 oznamovatele. Tak jsme si řekli, že by nebylo špatné, aby ti lidé věděli, vlastně pokud se s nějakým vrakem setkají nebo ho zaregistrují, že se podívají na tu interaktivní mapu a budou vědět, že ten vrak je už v péči městské policie a v jaké je fázi.
0: Sport.
1: Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný dopingový vzorek, informovala o tom agentura AFP. Wimbledonská vítězka z roku 2023 odmítla loni v prosinci neohlášený odběr vzorku. Zdůvodnila to strachem z cizího člověka ve dveřích ve večerních hodinách. Za odmítnutí dostala Vondroušová od Mezinárodní agentury pro integritu tenisu stejný trest jako v případě jeho pozitivity.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, místy déšť a přehánky, teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 12 stupňů, mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli opravám mostních závěrů je částečně omezen provoz v Zábřehu v Olomoucké ulici na mostě přes Moravskou Sázavu. Jezdí se kyvadlově jedním pruhem, provoz řídí v pracovní době regulovčík, jinak semafory.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Venku se nám už rozednívá, nastává období, kdy někteří z nás opět budou chodit do práce za tmy a za tmy se i z ní vracet. Přes den si ale užijeme sluníčko, více o počasí z meteorology už po půl sedmé. Za chvíli otevřeme také 100 let staré noviny, které psali o bezdrátové televizi. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Michal Tučný, Báječná ženská. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno, sotva si Čechoslováci před 100 lety zvykli na vysílání rádia, už se k ním dostávaly zprávy o takzvané bezdrátové televizi, které přicházely z Anglie. V novinách ze srpna 1926 na ně narazila Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Britské ministerstvo pošt poskytlo před 100 lety 2 licence na bezdrátovou televizi jisté společnosti, která zakoupila patent Birdsova televizoru. Tento televizor byl v té době předveden vládní komisi. V srpnu 1926 se konaly také pokusy s pravidelným vysíláním zábavných obrázků a scén na vlně délky 200 metrů mezi sídlem společnosti v Londýně a pokusnou stanici v Heathrow. Čtenáři se z článku dozvěděli. Jest to první televizní stanice na světě a vynálezce zdokonaluje na podkladě stálých pokusů své přístroje, takže zajisté co nejdříve dojde k tomu, že televizní broadcasting bude vysílat všem majitelům dotyčných přijímacích přístrojů obrázkový program, tak jako se dnes vysílají radiotelefonické zprávy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 25. srpna, svátek má dnes Radim, vše nejlepší, je minuta po čtvrt na sedm, snídáte-li, přeji dobrou chuť.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. No dnes mraky a přehánky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také posíláte vzkazy na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce. Ze Stupkové hlásí 15 stupňů Celsia, vzbudil se před chvílí a zvažuje, jestli dnes vyrazí na kolo. No, rozhodne se podle počasí. Bohdíkov, dnes zataženo, z Červánky 11 stupňů, píše Vlaďka. V Mohelnici máme dnes po ránu 12 stupňů, polojasno a zatím klidno, vzkaz od Nadi.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po půl sedmé večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé

0: Jirku.
1: Kateřina Marie Tichá nám připomněla song Plamen, hrajeme písničky, které nestárnou, už se chystají nedvědi a nestárnoucí hit máme je na sebe. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6:30, snídáte-li dobrou chuť, jste-li na cestách, dobře dojeďte. Pomalu přichází konec prázdnin, dítka si užívají volno například u babiček a dědečků, některé rodiny třeba dnes ještě vyrazí na kratší dovolenou či výlet, včera byla kamarádka se svým synem v Olomouci na náměstí na zmrzlině. A syn z ničeho nic zakřičel, ta paní má ale pařáty, jak naše slepice. No, paní v ten moment malinko zrudla, stejně jako kamarádka. Zažili jste s vaším dítkem také někdy trapnou chvilku? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše zážitky uslyšíte už v příští hodině.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Na 9,5 roku do vězení poslal včera Olomoucký krajský soud mladistvého hocha. Přiznal se, že loni v říjnu ukopal na ubytovně v Zábřehu 57-letého muže. 2 týdny předtím okradl a zranil 3 muže. Jeden z nich na následky zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let. V Dolanech na Olomoucku skončila uzavírka na silnici první třídy číslo 46 mezi Olomoucí a Štenberkem. Dělníci tam opravovali vozovku, dopravní značení a krajnice. Práce stály bezmála 28 milionů korun. Šumperští strážníci spustili mapu, která na internetu zobrazuje polohu dlouho odstavených aut ve městě. Cílem je informovat veřejnost, které vozy už strážníci evidují jako vraky. Dobrovolnickou pomoc z Univerzity Palackého v Olomouci bude nově koordinovat tým pro krizové situace. Aktuálně ho tvoří 24 vyškolených zaměstnanců školy. Ze sportu. Cyklisté na Vueltě dnes absolvují 4. etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíle jsou v hlavním městě tohoto státečku, v Andoře La Vella. Závěrečná etapa ve Francii se v pondělí nedojela. 15 kilometrů před cílem ve Font-Romeu byla kvůli krupobytí zastavena a zrušena. V čele zůstal největší favorit Tadej Pogačar ze Slovinska. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, místy čekejte déšť, přehánky, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli stavebním úpravám je v Olomouci stále uzavřená Stupkova ulice na úseku mezi křižovatkami s Junáckou a Karafiátovou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: V Olomouckém kraji přibývá obcí a měst, které se chystají žalovat stát kvůli akceleračním zónám. Více o tom za chvíli. Dobré ráno, přeje 2 minuty po 6:30. Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7 minut po půl sedmé, dobré ráno. V Olomouckém kraji přibývá obcí a měst, které se chystají žalovat stát kvůli akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren. Proti rozhodnutí vlády z konce července už se vymezily některé obce na Prostějovsku v oblasti Nízkého Jeseníku a nejnověji chce podat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu také 9 obcí v oblasti Záhoří na Přerovsku. Přidat se k ním chtějí i další ze Zlínského kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že o chystaných žalobách zatím nemá žádné informace.
1: Výstavba až 66 větrných elektráren by se dotkla 9 obcí na Hranicku. Zastupuje je Pavla Krbálková, manažerka dobrovolného svazu obcí mikroregionu Záhoran.
2: Je to úplně největší zóna z celé České republiky. Kumulativně co do počtu s námi souvisí i akcelerační zóna Kunovice, AOV 30 a akcelerační zóna Kelč. A úplně ten největší problém je ten, že tato oblast není tak velká, aby jsme pojali ten požadovaný počet větrných elektráren, které vláda nám tady do územních plánů chce napsat.
1: Obce v tomto tvrzení podpořila i studie, kterou si nechali vypracovat.
2: Vycházíme ze stanovení minimálních vzdáleností chráněného území od větrných elektráren. Tuto studii jsme si nechali zpracovat Vysokým učením technickým Brno.
1: Zástupci obcí proto chtějí zrušit vymezené akcelerační oblasti po nabytí účinnosti změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, který akcelerační oblasti upravuje. Potvrzuje nezávislý starosta Všechovic Radovan Mikuš.
3: Protože od začátku se nám zdá celý ten proces stanovení těch akceleračních zón netransparentní. Zdá se nám, že prostě ty připomínky, které jsou opravdu pro tu konkrétní oblast, vůbec nebyly vypořádány.
1: Právní kancelář mikroregionu už připravuje žalobu na stát. Zatím není jasné, jestli ji obce podají jednotlivě nebo společně, říká Jiří Kopecký, nezávislý starosta Opatovic.
4: Není jiné cesty, samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost.
1: Vymezení akceleračních oblastí neznamená automatické povolení výstavby elektráren, upozorňuje Petra Roubíčková, mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj. O připravovaných žalobách obcí zatím žádné informace nemá.
5: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
1: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je počítáno například Uptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Za 3 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí přináší úterý? Co nás čeká?
2: Tak dnes čekáme převážně velkou oblačnost, lokálně se také přidává a bude to tak i během dne občasný déšť nebo přehánky. Maximální denní teploty budou od 19 do 23 stupňů, na Jeseníčku jen kolem 17 stupňů, na horách ty maximální teploty budou kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude ještě teďka hráno místy i slabý, jinak čekáme, že bude mírný severovýchodní až východní od 3 do 7 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci by mělo být oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Minimální teploty budou od 15 do 11 stupňů a povane už jenom slabý severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být zataženo až oblačno, opět lokálně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne postupně ale bude srážek ubývat a také se bude částečně protrhávat i oblačnost. Maximální denní teploty budou od 18 do 22 stupňů, na horách kolem 14 stupňů a vítr bude slabý, přechodně mírný, severovýchodní až východní od 2 do 5 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45 a je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat pedle. Cvičíme na zemi. Opřeme se o dlaně a špičky do vzporu na propnutých pažích. Hlava, trup a nohy jsou v jedné rovině. Pedláhev leží mezi dlaněmi. Pravou rukou uchopíme láhev a s výdechem vyrotujeme paži, rameno a trup po oblouku vpravo do stropu. Boky nerotujeme. S výdechem vrátíme zpět a opakujeme levou paží. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Rodák z Přerova, Pavel Novák. Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 8 minut bude 7 hodin. Silnici u Mohelnice uzavře rekonstrukce. Podrobnosti o tom už ve zprávách. Celou dobré ráno.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Kvůli opravám je uzavřená silnice u Mohelnice mezi Květínem a Slavoňovem. Hydrologické sucho v Česku po víkendových deštích trvá. V ulici Šumperská v Jeseníku vznikne nové místo pro přecházení. Oblačno, místy déšť, přeháňky, teploty do 23 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na Mohelnicku je kvůli opravám až do 19. září úplně uzavřený úsek silnice mezi místní částí Květínem a Slavoňovem, spadá pod Lukavici. Kromě řidičů osobních aut se uzavírka týká 4 autobusových linek. Informace k jízdním řádům autobusů a možnému zpoždění jsou na webu integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání ústřední komise pro sucho, to řekl ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například právě v povodí Vltavy spadlo v minulých dnech od 30 do 50 mm srážek, ojediněle 90 mm, což ale pomohlo jen nakrátko.
3: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující 3 dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
2: Vláda chce přilákat mladé lidi k penzijnímu spoření. Ministři schválili vyšší státní příspěvek pro zájemce o penzijní spoření do 29 let a pro všechny taky snížení poplatků penzijním společnostem. Varují, že kvůli tomu nepokryjí ani své náklady.
4: Podle Asociace penzijních společností klienti pozitivní dopady vládní reformy nepocítí, protože poskytovatelům spoření budou chybět peníze. Říká mluvčí asociace Jan Sedláček.
5: Budou se muset snažit zakonzervovat ten systém a nebudou mít peníze na to, aby ho mohli dál rozvíjet.
4: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá.
6: Já si myslím, že penzijní společnosti se doteďka měly velmi dobře. I oni musí provést restrukturalizace a úspory, to je na nich.
4: Nová pravidla podle ministryně naopak k poskytovatelům spoření přilákají nové klienty. Vládním návrhem se teď bude zabývat sněmovna. Opozice už chystá několik pozměňovacích návrhů. Reforma penzijního spoření by měla platit od příštího roku. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Chodci v Šumperské ulici v Jeseníku budou brzy přecházet bezpečněji. Dělníci tam blízko nedalekého skateparku dostaví chybějící chodník a nové místo pro přecházení. Práce by měly být hotové do konce října. Podrobnosti na webu jesenické radnice.
7: Sport.
2: Fotbalisté třetiligového Uničova nastoupí dnes v 17.30 v poháru MOL Cup na vlastním hřišti protiligovému Zlínu.
8: Zlín neprožívá vydařený start do nového ročníku. Po 5 kolech nemá v tabulce ani bod a vstřelil pouze 3 branky. Trenér Bronislav Červenka po víkendovém domácím zápase a porážce 0-1 s Libercem nešetřil kritikou na adresu hráčů. Negativního rozpoložení by mohl Uničov využít. Navíc je posilněný víkendovou výhrou na hřišti Vsetína. Zlín ale i tak bude velkým favoritem na postup. Loni ve stejné fázi MOL Cupu po jednoznačné výhře 5-0 vyřadil Hranice, tedy tým ze stejné soutěže jako Uničov. Adam Kodet, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, místy déšť, přeháňky, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchaný kamion na blikačkách. Budete míjet na dálnici D1 z Vyškova do Přerova. Stojí před 245,5 km za exitem Mořice. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šouka, ale užíváme si úterní ráno. Někteří jsou v práci, jiní ještě na dovolené, ale jsou i tací, které ještě v září čeká dovolená. V tom případě přeji, ať se vydaří. Seriál Mistrovství Evropy v autokrosu má za sebou 8. zastávku v Přerově. Jaké to tam bylo, uslyšíte za chvíli. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď budou znít Rangers. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7:45, dobré ráno, pomalu přichází konec prázdnin, dítka si užívají volno například u babiček a dědečků, některé rodiny třeba dnes ještě vyrazí na kratší dovolenou nebo výlet. Včera byla kamarádka se svým synem v Olomouci na náměstí na Zmrzlině a syn z ničeho nic zakřičel, ta paní má ale pařáty, jak naše slepice. No paní v ten moment malinko zrudla, stejně jako kamarádka. Zažili jste s vaším dítkem také někdy trapnou chvilku? O tom mi dnes ráno píšete na naše telefonní číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vzkazy. Manžel se odjel starat o svou nemocnou maminku do Plzně. Říkám dceři, tatínek tu teď chvíli nebude bydlet, musí se starat o babičku. Dceru jsem viděla ani ne 5 minut potom na ulici lákat muže k nám domů, že tatínek je pryč a maminka potřebuje nového tatínka, napsala Eva z Olomouce. Mami, nezapomeň koupit chlast, prohlásil syn před lety v obchodě. Všichni se na mě dívali, dodnes nechápu, proč to řekl, píše Radka z Jeseníku. Mami, ty jsi snad opilá, prohlásil můj syn, když se mu nechtěla koupit hračku v obchodě. Ach, mé nervy, to už je vzkaz od Petry z Olomouce. A co vy, máte také takový zážitek? Napište ho na SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, tady úterý 25. srpna, za půl minuty bude 7:45 a svátek má dnes Radim. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v srpnu již nelze slunci moc věřit. Dnes mraky a přehánky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723.

0: více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

výpravě za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. 8. zastávka seriálu Mistrovství Evropy v autokrosu v Přerově přinesla vítězství Petra Nikodéma v nejvyšší třídě Superbuggy. Ten tak navýšil vedení v celkovém pořadí na 34 bodů. V čele kategorie Junior Buggy je zase Ladislav Hanák, kterému se přitom jako rodákovi z Přerova domácí závodní víkend příliš nepovedl a ve finále skončilo čtvrtý.
1: My jsme měli stejně víkend docela pokažený už od začátku, první trénink nám to nakropili, protože jsme první skupina, že jo, to je jasný, a druhým začal 10 minut předtím, než jsme jeli pršet, tak první rozjížďku jsem nějak dokroužil.

0: po kolizi dvou jezdců jsem to trefil a urazil jsem si kolo a ve třetí rozjížce jsem závodil a za mě naprosto nesmyslný rozhodnutí od tady pana race direktora Gunnarse Kosojse. Takže tím jsme získali třetí černou vlajku, tím pádem minus 5 bodů do šampionátu.
1: Popisoval Ladislav Hanák svůj smolný víkend v Přerovské Rokli, tedy autokrosovém závodišti, které jako rodák z Přerova zná velmi dobře už odmala. Po penalizaci a konečném čtvrtém místě ve finále a také předešlém desátém místě v Maďarsku se jeho náskok v celkovém pořadí kategorie junior buggy snížil na jediný bod.
0: Do Maďarska jsme šli s asi 30 něco bodovým náskokem. Ten jsem pokazil v Maďarsku a teď teda jsem pokazil i tady. Uvidíme, ještě máme 4 závody, může se stát cokoliv, teď můžu zase vyhrát 3x já a pak se mi to rozpadne v Portugalsku a je konec zase. To nejde předpovídat, ale samozřejmě ano, chtěl bych být mistr. No.
1: Tím by navázal na svého tatínka Ladislava, který se v minulosti v kategorii 1600 mistrem Evropy stal a nejednou. Nyní je konstruktorem a mechanikem týmu Alfa Racing. Takže se stará nejen o jeho závodění, ale také o jeho auta.
0: Táta jakože samozřejmě soutěživý jako já. Občas, když udělám něco blbě, tak mě sprdne, ale mrzí ho spíš, když mi řekne, co mám dělat a já mu to schválím a nedodržím to. To štve, ale jinak, když udělám chyby, tak řekne dobrý, změň to do zítra a dobrý.
2: Já jsem možná příliš náročný tatínek, tak je to pro něho trošku svazující, ale se budu snažit to trošku taky uvolnit. Já se mu snažím dávat rady spíš, jak to udělat, aby jel rychle. Ty situace, které nastanou v rozjížďce, se moc nedají predikovat, takže těžko něco radit. Jo. Spíš je pro mě důležité, aby začal být rychlej už od těch měřených tréninků a jel po té trati tak, jak se má. A ty závodnické věci, to rozhodování v těch rozjížďkách, co a jak, tam občas jsem mu řekl, že zbytečně moc tlačil na pilu.
1: Jízda na hraně vynesla Ladislavu Hanákovi mladšímu letos 4 vítězství a 2 druhá místa. A kdo z obou by byl tváří v tvář na trati rychlejší?
0: Kdybych závodil proti němu před 20 rokama, nebo kdy to bylo, tak bych samozřejmě dostal. Ale kdyby do toho sedl dneska, tak možná by to bylo zajímavý, ale nevím, asi by mě stejně porazil a mě táta říkal například, že to ubírání plynu v zatáčkách, na kde není grip, tak máme podobný, že máme tu ten cit v noze. Myslím si, že to dá i docela vidět, takže asi tak, no a oba dva jsme rychlí, jako no, to jo.
1: Rychlost bude potřebovat Ladislav Hanák mladší i v posledních 4 kolech seriálu mistrovství Evropy v autokrosu, pokud nechce opět skončit druhý jako loni. Tehdy ho porazil Francouz Felot, nyní je jeho největším konkurentem nováček Vojtěch Luňák. Mistrovský titul v kategorii junior buggy by tedy měl skončit v českých rukách, stejně jako v nejvyšší třídě super buggy, kde s velkým náskokem vládne Petr Nikodem. A to ještě v 16 stovkách může obhájit loňský triumf Jakub Novotný, který je aktuálně v celkovém pořadí druhý. Česko tak ukazuje, že je autokrosovou velmocí. Z Přerova Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Prezident České republiky Petr Pavel přijede příští týden v úterý na Prostějovsko. Ráno zahájí školní rok na základní škole v Brodku u Konice, pak se setká se starosty mikroregionu Konicko. Informovala o tom prezidentská kancelář. Na Mohelnicku je kvůli opravám až do 19. září úplně uzavřený úsek silnice mezi místní částí Květínem a Slavoňovem. Ten spadá pod Lukavici. Kromě řidičů osobních aut se uzavírka týká také 4 autobusových linek. Technici uklidili zbylé trosky spadlé větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. 30-metrový větrník, který se kvůli silnému větru zřítil ve čtvrtek, byl od letošního července mimo provoz. Elektrárna měla zaseklé lopatky turbíny, při havárii uniklo přibližně 5 litrů oleje. Škodu vyčíslil majitel na 200 tisíc korun. Okolnosti pádu vyšetřují policisté. Turistům je dočasně uzavřená rozhledna na vysílači na pradědu. Důvodem je její rekonstrukce. Na Jeseníky se z druhého nejvýše položeného místa v republice nepodíváme až do 12. října. Podrobnosti najdete na webových stránkách. Hotelu Praděd vysílač. Ze sportu. České volejbalistky dnes v Brně odehrají 4. zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19. hodiny budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, místy čekejte déšť a přehánky. Teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 12 stupňů a mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dělníci čistí vozovku a uklízejí kolem silnice v Olomouci ve Velkomoravské, Tovární a Lipenské ulici. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dělníci v Olomouci dokončují stavbu nového sídla krajského úřadu práce. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, přejeme dobré ráno, je 9 minut po půl osmé, snídáte-li dobrou chuť, jste-li na cestách, dobře dojeďte. Pracovníci a klienti Olomouckého úřadu práce získají na podzim moderní zázemí. Pobočka úřadu se totiž po letech přestěhuje z nevyhovujících prostor v ulici Vejdovského na nedalekou třídu kosmonautů. Investice do nového sídla vyjde na zhruba 324 milionů korun.
1: A jak hodnotíte tady tu budovu, jak se vám tady líbí?
2: Hrozná.
1: V jakém směru, nebo co se vám tady nelíbí?
2: Stará je. No.
1: Paní Ivana, klientka Olomouckého úřadu práce, čeká, až přijde na řadu na chodbě budovy v ulici Vejdovského.
2: Nejsou výtahy, když potřebujete nahoru, tak není výtah. A chodíte hodně maminek s kočárkama, no a není tady nic třeba pro děti, tady kolikrát se čeká 2 hodiny, 3. Ale s těma dětima to je někdy těžké. No.
1: Její slova potvrzuje i další klientka Jana.
3: No, je to problém, protože kočárky musí zůstat dole, tím pádem maminky, já už teda kočárek nemám, ale maminky ostatní musí vzít miminko a třeba do 3. patra s ním šlapat, tak je to pak blbý.
1: Úřad práce je ve více než 50 let staré budově v pronájmu a proto do ní nemůže investovat, vysvětluje ředitel krajské pobočky Vlastimil Přidal.
4: Ta budova není zateplená, nemáme tady ani žádné venkovní stínění, není tady ani žádná vzduchotechnika nebo klimatizace. Takže to snižuje opravdu, snižuje ten standard a ty možnosti, které tahle budova prostě pro nás má.
1: O několik set metrů dál na třídě kosmonautů už ale dělníci dokončují rekonstrukci a dostavbu nového sídla úřadu práce. Budovu mi ukazuje vedoucí projektu Michal Kotouč.
5: Udělala se kompletní rekonstrukce, v podstatě stávající budova se rozebrala, zůstal pouze skelet a probíhaly veškeré práce od sanací prvního podzemního podlaží až po střechu se postavila nebo zrekonstruovala celá budova.
1: Chodbu s výtahem nebo třeba nové přepážky sledujeme s ředitelem úřadu Vlastimilem Přidalem.
4: Stojíme teďka ve vstupní hale hlavního vchodu nové budovy úřadu práce, kde máme přepážkové pracoviště, kde by mělo dojít k odbavování největšího jako množství a počtu klientů. A co se týká těch prací, které aktuálně probíhají, tak my bychom celou tu budovu měli dokončit do konce srpna, to znamená, jsme opravdu ve finální fázi.
1: Zhruba 300 úředníků se sem přestěhuje zřejmě v listopadu. Úřad kvůli tomu asi bude muset být na několik dní dočasně uzavřený. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 25. srpna, úterý a svátek má Radim.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, i když ze Strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. No dnes mraky a přehánky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic. Ten hlásí polojasno. Teplota 15 stupňů. Doufá, že zaprší a porostou houby. V Žárové máme za sebou další chladnou noc s teplotou pod 10 stupňů. Po rozednění se začalo oteplovat, je 13 stupňů oblačno a slabý občasný západní vítr, píše Tonda. U nás je 13 stupňů zataženo, chystám se do obchodu a potom budu dělat řízky s bramborem a odpoledne se půjdu podívat na zámek. Krásné úterý přeje Zdena z Holubic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Žijeme v době různých nebezpečí. Vše se lépe zvládá, jsme na ně připraveni. Věděli byste třeba, jak se zachovat v situaci ozbrojeného útoku? Policisté doporučují strategii USB. Utíkej, schovej se, bojuj. O aktivní sebeobraně si budeme povídat s plukovníkem Janem Grmolenským a majorem Miroslavem Mokošem z odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství Policie České republiky. V prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, no už o 9:30 nás čeká další díl rozhlasového fejetonu okolo češtiny s bohemistou Ondřejem Bláhou. Tentokrát se podíváme na oslovení v současné elektronické komunikaci. Proč může v e-mailu znít vážený pane až příliš odtažitě? Zatímco dobrý den, paní doktorko, působí přirozeněji. A proč na některé adresáty nevlídně zapůsobí i zdánlivě uctivé oslovení vážení? Poslouchejte jazykové zajímavosti s Ondřejem Bláhou o 9:30. Kdybyste pořad okolo češtiny nestihli, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8 hodin. Oprava cesty komplikuje dopravu na nábřeží v Přerově. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Sklady, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Oprava cesty komplikuje dopravu na nábřeží v Přerově. Ministerstvo zdravotnictví chce zmírnit výpadky léků. V Mohelnici se koná farmářský a řemeslný trh. Oblačno, místy přehánky déšť, teploty do 23 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. S objížďkami musí tento týden počítat řidiči projíždějící nábřežím Edvarda Beneše v Přerově. Dělníci tam opravují silnici, budují nový parkovací pruh. Město do úprav investuje 7,5 milionu korun. Práce budou komplikovat dopravu až do pátku. Pokračuje Tomáš Navrátil, náměstek primátora, volený za hnutí ANO.
4: Problémy jsou pro obyvatele ulic Mervartova, Fignerova, kteří se v těchto dnech přes to nábřeží Edvarda Beneše nedostanou, nezaparkují u svých domovů. Což samozřejmě komplikace je, na druhou stranu pak tam vzniknou nová parkovací místa, takže i v těch jejich lokalitách se částečně ta kapacita uvolní.
3: Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která má zmírnit výpadky léků. Hotovou ji chce mít do konce září. Teď musí stát při výpadcích léky často dovážet ze zahraničí, kde můžou mít lékaři a lékárníci větší výběr, říká Martin Novotný z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví.
5: Nelze jednoduše porovnávat například počet registrovaných přípravků v jednotlivých zemích, protože ten má přímou vazbu na spotřebu, tedy počet obyvatel. Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
3: Na náměstí Svobody v Mohelnici se dnes koná farmářský a řemeslný trh. Od 9 do 16 hodin nabídnou prodejci návštěvníkům například pečivo, sýry, cukrovinky, med, zabíjačkové speciality i rukodělné výrobky a tkaniny. Podrobnosti najdete na webu Mohelnické radnice. Plastika Kováře při práci v nadživotní velikosti nově rozšíří expozici středověkého Helvštína na Přerovsku. V hradní kovárně ji právě vyrábí Václav Noha a jeho kolegové v rámci akce nazvané Kovářské fórum. Dílo musí mít hotové do pátečního večera, kdy ho představí veřejnosti. Pokračuje Václav Noha.
6: My jsme opravdu tohleto nepodcenili. My jsme v kovárně vyrobili, tak aby jsme to stihli za těch pár dní, tak jsme v kovárně vyrobili v podstatě repliku, kterou jsme se sadili. Pracovat pod tlakem je vždycky složitý, ale já si myslím, že jsme na to zvyklí.
3: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open s Britem Pettenem. Vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Marijová Vašerot i americkou dvojici Sterncová Harrison ve dvou setech. Do druhého ze tří kvalifikačních kol ve dvou hře prošli v New Yorku Julie Štrupová, Linda Fruvirtová, Gabriela Knudson a Dominika Šalková.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, místy déšť a přehánky, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dělníci čistí vozovku a uklízejí kolem silnice v Olomouci, ve Velkomoravské tovární a Lipenské ulici, pracují taky v Přerovské, projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Včera mi vletěla do auta vosa, protáhla se během jízdy otevřeným okýnkem. Zastavil jsem a ani když jsem otevřel všechny dveře, nebyl jsem ji schopen z auta vyhnat. Tak jestli vás dnes čeká také jízda autem, přeji, ať je příjemnější. Vzpomenete si, kolik kostí je v lidském těle? Odpověď přinese dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už je za chvíli s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Marta Kubišová a právě teď bude zpívat Marek Ztracený. Dobré ráno.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Víte, kolik kostí je v lidském těle? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: 70 33 51 také píšete na náš Facebook. Děkuji. Vikýřovice 13 stupňů Celsia, hlásí Jaroslav, který dnes bude péct na několik obědů zvěřinu. Tak ať se to všechno vydaří. Přerov 16 stupňů, velká oblačnost, to už píše Radek. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 16 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné zprostárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10:00.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. V Olomouckém kraji přibývá obcí a měst, které se chystají žalovat stát kvůli akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren. Proti rozhodnutí vlády z konce července už se vymezily některé obce na Prostějovsku v oblasti Nízkého Jeseníku a nejnověji chce podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu také 9 obcí v oblasti

0: oblasti Záhoří na Přerovsku. Přidat se k ním chtějí i další ze Zlínského kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že o chystaných žalobách zatím nemá žádné informace.
1: Výstavba až 66 větrných elektráren by se dotkla 9 obcí na Hranicku. Zastupuje je Pavla Krbálková, manažerka dobrovolného svazu obcí mikroregionu Záhoran.
2: Je to úplně největší zóna z celé České republiky. Kumulativně co do počtu s námi souvisí i akcelerační zóna Kunovice, AOV 30 a akcelerační zóna Kelč. A úplně ten největší problém je ten, že tato oblast není tak velká, aby jsme pojali ten požadovaný počet větrných elektráren, které vláda nám tady do územních plánů chce napsat.
1: Obce v tomto tvrzení podpořila i studie, kterou si nechali vypracovat.
2: Vycházíme ze stanovení minimálních vzdáleností chráněného území od větrných elektráren. Tuto studii jsme si nechali zpracovat Vysokým učením technickým Brno.
1: Zástupci obcí proto chtějí zrušit vymezené akcelerační oblasti po nabytí účinnosti změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, který akcelerační oblasti upravuje, potvrzuje nezávislý starosta Všechovic Radovan Mikuš.
3: Protože od začátku se nám zdá celý ten proces stanovení těch akceleračních zón netransparentní. Zdá se nám, že prostě ty připomínky, které jsou opravdu pro tu konkrétní oblast, vůbec nebyly vypořádány.
1: Právní kancelář mikroregionu už připravuje žalobu na stát. Zatím není jasné, jestli ji obce podají jednotlivě nebo společně, říká Jiří Kopecký, nezávislý starosta Opatovic.
4: Není jiné cesty, samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost.
1: Vymezení akceleračních oblastí neznamená automatické povolení výstavby elektráren, upozorňuje Petra Roubíčková, mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj. O připravovaných žalobách obcí zatím žádné informace nemá.
5: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
1: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je počítáno například Uptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebl. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
4: Bylo půl deváté.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Na 9,5 roku do vězení poslal včera olomoucký krajský soud mladistvého hocha. Přiznal se, že loni v říjnu ukopal na ubytovně v Zábřehu 57-letého muže. Dva týdny předtím okradl a zranil tři muže. Jeden z nich na následky zranění zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let. V Dolanech na Olomoucku skončila částečná uzavírka silnice první třídy číslo 46 mezi Olomoucí a Šternberkem. Dělníci opravovali vozovku, dopravní značení a krajnice. Práce stály bezmála 28 milionů korun. Šumperští strážníci spustili mapu, která na internetu zobrazuje polohu dlouho odstavených aut ve městě. Cílem je informovat veřejnost, které vozy už strážníci evidují jako vraky. Dobrovolnickou pomoc Univerzity Palackého v Olomouci bude nově koordinovat tým pro krizové situace. Aktuálně ho tvoří 24 vyškolených zaměstnanců školy. Ze sportu. Český tenista Vít Kopřiva se v generálce na US Open ve Winston-Salemu nepředstaví. Organizátoři turnaje krátce před jeho zápasem prvního kola proti Italovi Lorenzu Sonegovi na sociální síti X oznámili, že se český tenista kvůli zranění odhlásil. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, místy čekejte déšť a přehánky. Teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 12 stupňů a mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Svodidla opravují dělníci na dálnici D1 z Ostravy do Přerova, pracují u hranic za 308. kilometrem, proto neprojedete pravým pruhem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Dá se s častými nemocemi v dětství něco dělat? To probereme už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl deváté.

0: platí.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 7 minut po půl deváté, dobré ráno. Každý rodič to nejspíš dobře zná. Brzy po nástupu do školky nebo školy se u dítěte objeví kašel, rýma nebo horečka a jakmile se jedna nemoc rozloučí, často následuje další. S koncem prázdnin se přitom takové období už zase rychle blíží.
2: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
3: Říká Petra z Prahy. Její syn Oliver začal navštěvovat dětskou skupinu, když mu byl rok a půl. Teď ve skoro 4 letech už je nemocný méně často.
2: Vybudoval si vlastně relativně imunitu, že teďka už při tom nástupu si myslím, že už je z nejhoršího venku.
3: Imunita malých dětí ještě není dostatečně odolná. Proto je normální, když jsou nemocné i několikrát za sezónu. Pokračuje Jan Kinčel ze Státního zdravotního ústavu.
4: Pokud třeba děti nechodí do školky, do předškolních zařízení, tak to, co si jiné děti prodělají ve školkách, tak toto dítě má vyšší nemocnost až třeba na základní škole.
3: Předejít některým nemocem v raném věku tak podle něj moc nejde. Důležitá je ale pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoci jen částečně, říká Kinčel.
4: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
3: V jakých případech by už rodiče měli zvážit návštěvu lékaře, vysvětluje pediatrička Alena Šepková z Plzně.
5: Jiná situace může být, pokud má to dítě samozřejmě vysoké teploty, nebo pokud třeba stíženě dýchá, nebo pokud ta rýma je opravdu třeba hustá, zelená, aby nepřeběhla infekce do ucha a nebyl tam zánět středouší. Pokud ten kašel třeba po několika dnech domácí léčby neustupuje.
3: Jenže někdy neonemocní jen samo dítě. Nákaza se může rychle rozšířit v celé rodině. Ví Petra ze zkušenosti se synem Oliverem.
2: Za ty 2 roky, co už chodí do skupinky, tak jsme jako párkrát měli opravdu výživnou nemoc. Chytli to babičky, dědové.
3: Proto by na prevenci měli myslet všichni členové domácnosti. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Za minutu bude 8:45 a svátek má dnes Radim.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. No dnes mraky a přehánky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Psali jste také dnes v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Sobotín 13 stupňů oblačno, dnes zavařování paprik, vzkaz od Jirky. Hranice 17 stupňů píše Věra, Jeseník 12 stupňů, velká oblačnost hlásí Eduard a přeje všem hezký den.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jak v lidové písničce zní tajuplná tma a svit hvězd a jakými tóny si chlapci a děvčata v minulosti projevovali náklonost při večerních dostaveníčcích, nová epizoda z cyklu Cymbál a husle nám tentokrát navodí romantické chvíle, při nich se zaposloucháme do písní o lásce i touze a společně prožijeme hudební kouzlo srpnových nocí, hvězd a tradičního namlouvání. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Jsem

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 9 hodin, dobré ráno. No pomalu přichází konec prázdnin, dítka si užívají volno třeba u babiček a dědečků. Některé rodiny třeba dnes ještě vyrazí na kratší dovolenou či výlet. Včera byla kamarádka se svým synem v Olomouci na výletě, na náměstí, na zmrzlině. A syn z ničeho nic zakřičel, ta paní má ale pařáty jak naše slepice. No paní v ten moment malinko zrudla, stejně jako kamarádka. Zažili jste vy s vaším dítkem také někdy nějakou trapnou chvilku? O tom jste mi dnes ráno psali na náš Facebook a také na naše SMS číslo. Pojďme na další vzkazy. Byli jsme v obchodě, na zemi bylo plno obalů od zboží. Dcera prohlásila, tady je takovej bordel jako u nás v kuchyni. No můj tep byl hodně vysoko, píše Marie z Hranic. Mami, proč je ta paní tak... A na tlustá jsem vnukovi už držela pusu. Musím se pochválit, že mám stále dobré reakce. Zdena z Rapotína. Byla jsem se synem a manželem na pojišťovně. Při pohledu na úřednici syn Matěj prohlásil, mami, a tahle blondýna je taky tak... Řekněme hloupá. Ne, tahle není. To se uvidí, prohlásí vedle mě stojící manžel. Tak už vím, po kom je. Manžel se odjel starat o svou nemocnou maminku do Plzně. Říkám dceři, tatínek tu teď chvíli nebude bydlet, musí se starat o babičku. Dceru jsem viděla ani ne 5 minut potom na ulici lákat muže k nám domů, že tatínek je pryč a maminka potřebuje nového tatínka, napsala Eva z Olomouce. Tak děkuji za vzkazy a držím palce. Ať nám děti přináší jen milé trapné chvilky, u kterých se potom zasmějeme.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 9 hodin. 9 obcí na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli kolega Vilém Pospíšil. Přeji hezké úterý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: 9 obcí na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Prezident České republiky Petr Pavel přijede na návštěvu Prostějovska. V Javorníku se dnes koná beseda o historii česko-polského pohraničí. Oblačno, místy déšť, přeháňky, teploty do 23 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám, u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky, říká například nezávislý starosta Opatovic Jiří Kopecký.
2: Není jiné cesty. Určitě jako my chceme bojovat a samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
1: Stejný postup zvolili v Olomouckém kraji také obce z oblasti Nízkého Jeseníku nebo Ptení na Prostějovsku. Ministerstvo pro místní rozvoj o připravovaných žalobách zatím žádné informace nemá. Prezident České republiky Petr Pavel přijede příští týden v úterý do Konice na Prostějovsku. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku. Dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 tisíci obyvateli. Oznámila to kancelář prezidenta. Starostové chtějí prezidenta informovat o společných projektech a problémech, s nimiž se tato odlehlá oblast na okraji Olomouckého kraje potýká, uvedl starosta Konice Michal Obrusník ze Starostů a nezávislých. Příští rok by se minimální mzda mohla zvýšit o 2500 korun na 24 900. Shodli se na tom zástupci vlády, zaměstnavatelů i odborů. Po jednání tripartity to řekl ministr práce Aleš Juchelka z ANO. V roce 2028 by pak mohla minimální mzda vzrůst o další 2000 korun. Rok na to by měla dosáhnout 47% průměrné mzdy. Předseda odborových svazů Josef Středula dohodu vítá. Zároveň ale řekl, že bude usilovat o další navyšování minimální mzdy.
3: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%, která je doporučena Evropskou komisí ve směrnici, kterou přijala Evropská unie v době českého předsednictví.
1: Zájemci se dnes můžou vydat do městského kulturního střediska v Javorníku na Jesenicku na besedu o historii česko-polského pohraničí. Od 17 hodin se tam můžou setkat s autory publikace Velká kniha opozice na pohraničí. Podrobnosti na webu Javornické radnice. Sport. Veslařky Pavlína Flamínková s Annou Šantrůčkovou vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa do semifinále. To je na programu ve středu odpoledne. Druhý dojel i dvojskiv Dalibor Neděla Jakub Podrazil. Kvůli vyššímu počtu posádek postoupili do dnešního čtvrtfinále. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, místy déšť a přeháňky, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 12 a mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dělníci čistí vozovku a uklízejí kolem silnice v Olomouci, ve Velkomoravské tovární a Lipenské ulici, pracují také v Přerovské ulici. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné úterní dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Vilém Pospíšil. Je pár minutek po 9. hodině úterý 25. srpna a vy určitě víte, co se chystá. Stejně jako během celých letních prázdnin je pro vás připraven další díl četby na pokračování. Igor Bareš vám tentokrát přečte pověsti Trpasličí král, Králova studánka ve staré vodě, Odřevěné sošce ve vrbě a Ecce homo. Takže opravdu pořádná nálož, jestli počítám správně 4 pověstí už za pár minutek. Je tady pro vás připraven také další díl pořadu Okolo češtiny. S bohemistou Ondřejem Bláhou se tentokrát zamyslíme nad tím, proč v e-mailu často vítězí oslovení dobrý den nad takovým tím tradičním vážený pane nebo vážená paní. No a potom v 9 hodin a 45 minut zámecké léto. Krásný poslech.

Václav Neckář a před ním ještě Leona Machálková vás přivítali na vlnách Českého rozhlasu Olomouc po 9. hodině. Teď už si slovo vezme Igor Bareš, protože vám nabízíme k poslechu 17. část 2. 20-dílné řady pověstí z Olomouckého kraje. Vypravíme se spolu s ním do kraje Hor i Hanácké roviny a tentokrát uslyšíme 4 příběhy z těchto.

trpasličí král. V Kyžlířově u Počtátu žil jeden člověk. Byl z usedlosti. A že jich bylo moc dětí a jenom nejstarší směl živnost dostat, stal se drevoštěpem. Den co den, kromě neděle, rubal na panském sosny, smrky, jedle, občas buky, jasany i duby. Sám je řezal a skládal. Večer se vždy uvítal se ženou, pojedl polévku nebo mísu zemáků, pohrál si s malou linkou a šel na kutě. Jednou na něho doma dlouho do noci čekali, ale nepřišel. Smrk, co stahoval, se nějak zachytil korunou o jiný a jak padal, zabil dřevařově ženě manžela a malé lince tátu. Děvčátko z toho nemělo ještě rozum. Vdova však věděla, jaký psí život je teď čeká. Do práce ani posluhy ji nikdo nevezme, má přece děcko. Peníze docházely, krást vdova neuměla ani nechtěla, a tak si vzala do hlavy, že všemu trápení učiní konec. Vzala malou linku do náručí, prošla s ní kolem kostela svatého Bartoloměje a zamířili do skal. Vdova se cestou vytrvale modlila, ale ještě víc plakala. Malou dceru vroucně objímala a hladila. Když obě došly na okraj temné strže, vdova zavřela oči, stiskla linku pevně v náručí a vykročila. V tom se ozval hrom a ve skále se otevřela brána do podzemí. Ona tam i s děvčátkem vešla. Kus kráčeli temnou chodbou, až přišli do rozlehlé jeskyně plné pokladů, jež tam přebírali a hlídali malí trpaslíci v různobarevných čapkách. Byli malincí jako linka, ale museli být tuze staří, protože měli stříbřité brady až po pás. Na stěnách jeskyně se blištila broušená benátská zrcadla, ze stropu visely křišťálové lustry jako v poutním kostele na Staré Vodě nebo na Počtátském zámku. Na vysokém trůně dlel trpasličí král a vlídně k vdově promluvil. Víme, co jsi chtěla udělat, proto jsi tady. Vezmi si, co ti milo a potřebno, a odnes si to. Vdova posadila vyjevené děvčátko na zem k trpaslíčkům, aby si s ní hráli, a začala z jedné truhlice dlaněmi nabírat do zástěry zlaté mince. A že z toho byla celá pomatená, padaly jí ty dukáty zpátky na zem. Dva pozbírala, dalších pět postrácela. A když vyšla ven na svět, měla v zástěře než jediný. V tu chvíli zase zaduněl hrom a brána do podzemí se s rachotem uzavřela. Malá linka zůstala tam, kde si dole. Zoufalá matka běhala kolem skály celý rok. V největším horku i za nejkrutějších mrazů bědovala, jak mohla na dcerunku pro peníze tak snadno zapomenout. A po roce, dlouhém a strašlivém roce, se skála znovu otevřela a z ní vyběhla linka. Živá a zdravá, utíkala k mámě. V ručce si nesla žluté jablíčko, které jí prý dali strýčkové trpaslíci na cestu. Matka děvčátko popadla do náručí a běžela s ní.

ve staré vodě. Vydatný pramen ve staré vodě u Libavé, který je léčivý a nad nímž byla později vystavěna kaple svaté Anny, je opředen mnoha pověstmi. Prý se tu zastavili i naši drazí věrozvěstové Konstantin s Metodějem při svém putování Moravou, aby kázali o království božím. Původ královského názvu ale vysvětluje jiná pověst. Ta praví, že tudy v roce 1079. utíkal polský král Boleslav II. Udatný. Jeho spory s krakovským biskupem Stanislavem, který mu za jeho chování vyhrožoval kladbou, vyvrcholily tím, že Boleslav vtrhl přímo do biskupského kostela a Stanislava, jenž tam právě sloužil mši, vlastní rukou před zraky celého shromáždění věřících u oltáře probodl. V zemi vypuklo povstání a Boleslav prchl. Při cestě přes Moravu se zastavil u studánky ve staré vodě, chtěje osvěžiti své vyprahlé tělo a snad i duši. Naklonil se nad tuňkou, že si nabere vodu do dlaní, když tu se mu na hladině zjevila důstojná žena v červených šatech se zeleným závojem na hlavě. Svatá Anna. V ruce svírala otevřenou knihu. Pohlédla na vraha a její obraz k němu takto promluvil. Jdi, zbloudilý a hříšný, a čiň pokání za svůj zločin, neboť nebudeš mít na tomto světě spočinutí, dokud se ti nezjevím znova a má kniha bude zavřena. Boleslava to zjevení mocně zasáhlo a vzal si slova k srdci. V zemi Uherské se uchýlil do kláštera, kál se tam hluboce a prosil Boha za odpuštění. Říká se, že za nějakou dobu se mu svatá Anna zjevila podruhé a on poté pokojně skonal. O dřevěné sošce ve vrbě. Na louce u staré vody směrem k městu Libavá pásl jeden ovčák své ovce. Všiml si, že se často toulají do křovin u jakési mokřiny a že tam dlouho zůstávají. Dostal strach, aby tam některá v podmáčené louce neuvízla, a tak se šel podívat, co to tam mají. Když přišel blíž, uviděl, že ovce spořádaně a spokojeně leží pod letitou vrbou jívou, co tam roste, a upírají oči do její rozložité koruny. Jako by se modlili, napadlo ovčáka. Místní té jívě přezdívali palmová, protože její kočičky trhávaly o Velikonocích a světili je při květné neděli v kostele povýšení svatého kříže v Libavé. V dutině té vrby jednou nalezli sošku svaté Anny, jak na levici třímá dítě. Soška byla umně vyřezána z měkkého lipového dřeva, neznámo kým. Nevědělo se ani, jak se soška v dutině stromu ocitla. Říká se, že se sem lidé z celého okolí začali chodit modlit. Vykonávali poutě, aby si vyprosili přímluvu svaté matky Anny a skrze ni rovněž pomoc boží. A protože kdykoliv sošku přenesli do města Libavá, ráno se zase objevila ve vrbě u staré vody, byl na tom místě zbudován poutní kostel. Stojí tu doteď, přečkal i sovětskou okupaci. A dokonce má nové zvony.

se Homo. Byl si chravý večer na konci listopadu léta páně 1745. Padala mlha. Poštovní cestou od horní loděnice směrem ke Šternberku šel svižným krokem chodec. Byl to výběrčí daní knížete Lichtenštejna. Vracel se právě z hor, maje u sebe nemalou sumu peněz. Kráčel sám, bez doprovodu, což bylo v oněch dobách na onom místě

značné riziko, i když dnes, no... Byla to zemská cesta, spojující Vídeň s Olomoucí a Vratislaví. Jezdili po ní poštovní dostavníky i bohaté kupecké povozy. Ve Šternberku výběrčí často slýchal historky o loupežných přepadeních, o mordech pro pár krejcarů. Takový tmavý večer, jako by k něčemu podobnému, přímo vybízel. Když došel k návrší nad městem, trochu si oddechl. Dolů k hospodě a pohodlné posteli už mu zbýval jen kousínek. Mlha, hustá jako kefír, se valila z lesů a v patách vlekla černou tmu. Z křoví před výběrčím náhle vyrazili jedna baba a tři chlapy. Všichni kudly v rukou. Chodec se v první chvíli zalekl, ale jeho ducha přítomnost zvítězila. Rozběhl se z kopce dolů. Chlapi se hnali za ním, baba řvala a klela. Výběrčí se modlil, aby z té lapálie vyvázl živý. V duchu svatosvatě sliboval, že podaří-li se to, dá na tom návrší postavit nejmíň sochu Kristovu. Sotva svou myšlenku vyslovil, ozval se mu za zády rechot kol. Chvatně spěchající poštovní dostavník loupežník rozehnal i babu umlčel. Lupiči se dali na útěk, kamsi kývové. A za chvíli je pohltila noc. Výběrčí byl zachráněn. Přesně jak slíbil, dal na pahorku, kde ho lapkové přepadli, do roka postavit sochu spasitele s trnovou korunou. Nesoucího kříž. Ecce homo. Ejhle člověk. Podle něj byla pak silnice pojmenována. A to jí už zůstalo.

Pomínkou jedné slavné silnice se uzavřela 17. část druhé řady pověstí z Olomouckého kraje. Igor Bareš nás vzal do Kyžlířova u Podštátu, do Staré vody u Libavé a do Štenberku. Celou sérii připravila Markéta Kočí-Machačíková, v režii Michala Bureše vyprávěl právě Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudebně potom Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2024.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Před pár týdny Rolling Stones vydali své 25. album a je vynikající. Ale jaké to bylo před 50 lety? K 13. desce Black and Blue máme hodně kladný vztah, kdy si vydal Suprafon. A tak se pojďme ponořit do vzpomínek. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Rolling Stones.

0: Víťa Vávra zpíval o tom, jak svět přichází o básníky. Vy stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a právě teď je pro vás připraven další díl pořadu Okolo češtiny. Tentokrát se podíváme na oslovení v současné elektronické komunikaci, kterou asi používáme všichni z nás. Proč může v e-mailu znít vážený pane až příliš odtažitě, zatímco třeba dobrý den paní doktorko působí přirozeněji? No a proč na některé adresáty může nevlídně zapůsobit i zdánlivě uctivé oslovení vážení? To nám prozradí Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Myslím, že kdyby se například spisovatel Karel Čapek mohl podrobněji podívat na to, jak spolu dneska komunikujeme a jaké možnosti a jaká média máme, tak by se dost divil i při té své pověstné fantazii, kterou projevil v románech, jako je Továrna na absolutno. A nebo ve hře o robotech, kterou Karel Čapek napsal, a to je ta hra se zkratkovitým názvem RUR. Čapka by určitě zaujalo, jak technika, třeba elektronická média, mají vliv na vnímání vztahů mezi lidmi. Už třeba takové oslovování na úvod nějaké zprávy. Na Instagramu, což je dneska nejpopulárnější sociální síť, se komunikuje dost neformálně. A oslovování, řekl bych, dopisního typu, tedy nějaké vážený pane nebo milá Evo, je tam dost neobvyklé. Prostě se tam hlavně komunikuje a společenské rituály jdou stranou. Jako vážnější, serióznější médium než Instagram je vnímán určitě mail, mailová komunikace, která doposud například ve sféře obchodu a služeb dominuje a kde se lidi naopak hodně oslovují, protože musí. Je zajímavé, že zatímco v klasickém dopise psaném na papíře bude i dnes adresát osloven nejčastěji formulí typu vážený pane, vážená paní, v mailu, byť by byl poslán sebevážnější osobě, bude mnohem častější oslovení typu dobrý den. Dobrý den, pane Dvořáku, nebo dobrý den, paní doktorko. Dokonce se mezi lidmi vyskytuje i pocit, že v mailu působí to klasické oslovení typu vážený pane spíš ironicky. A taky, že autor oslovuje adresáta s takovým jakoby až mrazivým odstupem. Tím spíš, když nebude doplněno příjmení nebo nějaký titul. A vůbec nepatřičně nebo dokonce zle, alespoň podle respondentů jednoho výzkumu, působí v mailu oslovení vážení, tedy jen to přídavné jméno v množném čísle. To je oslovení, které se používá tehdy, když přesně nevíme, koho oslovujeme, ale chceme ty adresáty oslovit oficiálně, třeba v nějakém mailu, adresovaném úřadu nebo firmě. Je to vlastně paradoxní. My začneme zprávu oslovením vážení, tedy fakticky prokazujeme jistou oficiální úctu adresátům, ale adresáti to vnímají spíš jako něco negativního, ironického, nepatřičného. A je otázka, jestli je to jen tím médiem, anebo jestli to je nějaký obecnější kulturní jev. Že prostě lidi nečekají, že si jich někdo bude takhle na dálku a přes internet vážit. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Žijeme v době různých nebezpečí. Vše se lépe zvládá, jsme na ně připraveni. Věděli byste třeba, jak se zachovat v situaci ozbrojeného útoku? Policisté doporučují strategii USB. Utíkej, schovej se, bojuj. O aktivní sebeobraně si budeme povídat s plukovníkem Janem Grmolenským a majorem Miroslavem Mokošem z odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství Policie České republiky. V prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Ano, o slovo se hlásí další vydání Zámeckého léta, také Pavel Kudrna. Dalších 15 minut bude patřit právě tomuto prázdninovému seriálu. Tak vás pěkně zdravím a vítám. No, nachyluje se nám čas už jenom do pátku, v pátek nás čeká pak velké losovací finále. Čeká nás nejenom návštěva posledního zámeckého objektu v naší soutěži, pak taky losování výherce pobytu na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už tři jména výherců zámeckých pobytů na zámku Třešť. Jenom taková náhoda, včera vyhrál posluchač právě z Třešti. Mně to nedalo, podíval jsem se na jeho adresu na mapách a zjistil jsem, že ten zámek je od jeho domu asi dvě ulice. Takže kdyby vyhrál, tak to bude taková zvláštní situace, kdy bude chodit spát kousek vedle, než bydlí. No, dáme se do další návštěvy. František Kinský už je nachystán. Kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na jihozápad od Prahy, na jeden z nejvýznamnějších barokních zámků u nás, do Dobříše. Tamní zámek byl vystavěn ve stylu francouzského barokního klasicismu a dnes patří rodině Colloredo Mansfield. Do zámku nás zve Jolana Nováková.
3: Vedle mě stojí ředitel zámku nebo správce zámku Pavel Krejcárek. Dobrý den.
4: Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu.
3: A já si právě poslechla historku o tom, jak se kdysi tady na Dobříši procházel zámeckým parkem výtvarník a režisér Zdeněk Miller. Zakopl prý okrtinec a nápad namalovat krtečka byl na světě. Václav Čtvrtek tady napsal pohádky z mechu a kapradí a tak dále a tak dále. Říkalo se přece, Dobříš, zámek plný spisovatelů, to se vybaví leckomu z nás. A my jsme teď vstoupili do spisovatelského pokoje. Jeden jste tady zachovali.
4: To spisovatelské období na zámku v Dobříši bylo poměrně dlouhé, trvalo zhruba 40 let. Máme tady velice zvučná jména, jako byl pan Drda, který tady mnoho let bydlel. Také kus života tady strávila Adina Mandlová. Vystřídalo se tady mnoho zvučných jmén, nejenom z toho spisovatelského, ale z toho kulturního života tehdejší doby.
3: My jsme si prohlédli dobové vybavení i moderně pojatou expozici v zámeckých komnatách, která vypráví historii rodu Colloredo Mansfield, historii zámku pocházejícího ze 16. století. Viděli jsme nádherný zrcadlový sál. Teď projdeme sala terénou a vstoupíme do francouzské zahrady, francouzského parku.
4: Francouzský park má rozlohu 2 hektary. To, co tady vidíte, je všechno po velké obnově a restaurování.
3: A teď přicházíme k tomu velkému vodnímu dílu, které tady máte. Je to fontána napájení heliových koní, kaskádovitá.
4: Je to největší dílo Františka Ignáce Placera, který tady dělal v celém areálu sochařskou výzdobu.
3: Za našimi zády je zámek, před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
4: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžérie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
3: A já si jdu tady sáhnout na tu tepanou mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda, pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
4: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma krteček.
3: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny. Expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí. Tváří se dřevěně. Ale není. Pavel Krejcárek ťuká. Je to litina.
4: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna. Tak.
3: Přijeďte se podívat na Dobříše a nezapomeňte si projít taky anglický park.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dobříš si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No musíte uznat, těch soutěžních otázek by se nabízela skutečně hodně dlouhá řada. Mně by se třeba líbilo, která slavná prvorepubliková herečka trávila poslední měsíce na zámku Dobříš, Adina Mandlová, Lída Bárová, Nataša Golová. Ne, tak to nebude, to je úplně jasné, to je všeobecně známé. Adina Mandlová tam trávila nějaký čas, bohužel opuštěná vlastně téměř sama. Tak vy opuštění nejste, vy máte nás, Český rozhlas a naši soutěž Zámecké léto. Tak se dáme do soutěžení. Já jenom připomínám, když už jsem se zmínil o pobytu na zámku Třešť, tak je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro dvě osoby, je to na dvě noci, snídaně formou bufetu pochopitelně, privátní pronájem, wellness, lahev sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování po dobu pobytu zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, romantika pro dvě osoby, stojí to za ten jeden telefonát. Jestli máte chuť soutěžit, tak vám přeji hodně štěstí, protože dovolat se a být třetí, tak to už chce ne trochu toho štěstí, ale pořádnou kupu. Ať ho máte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Země vzdálená BSP v našem vysílání v zámeckém létě. No, chvilka napětí pominula tedy pro vás, kteří nesoutěžíte, určitě ne, ale pro ty, kteří se snaží dovolat, tak rozhodně ano. Teď už jasné, buď se dovolali nebo nedovolali, ale já vím, že třetím v pořadí byl pan Karel z Hrejkovic. Dobrý den, pane Karle.
1: Dobrý den.
0: Dotaz, pokud vyhrajete, dostanete zámecký balíček, zámecká prohlídka nebo na zámku pana Františka Kinského by také mohla, jak se říká, klapnout. Jel byste se podívat? Určitě ano.
1: Určitě to vydržel.
0: A ten pobyt zámecký, ten by taky, jak se říká, bodl na zámku
1: Třešť. No, ale to nehrázím, si něco nehrozí.
0: Podívejte se.
1: Díval jsem se, že jsem se dneska trpěl.
0: Podívejte se, to je naprosto nevyspytatelné. Budete mít přes, já nevím kolik, abych to musel spočítat, asi 40 a něco finalistů, takže tam ta šance, to není jak někde v loterii ve Sportce, nebo už se to, já nevím, jak se to dnes jmenuje, ty loterie. Dobře, takže pane Karle, dáme se do toho jednoduššího a to je soutěžní otázka.
1: Já myslím, že jestli jsem dobře poslouchal, že jsem se snažil volat.
0: Dobře, tak jestli jste dobře poslouchal, se dovíme v zápětí. Z jakého materiálu je socha granátníka na zámku Dobříš?
1: No, z litiny.
0: Jste mi ani nedal šanci, abych vám řekl tři možnosti. Ze dřeva, z kamene, z litiny. Imituje to dřevo, ale je to litina. Přesně tak. Vyhráváte. Vidíte, tak ten první krok jste splnil bez problémů. Jste nezaváhal, rovnou jste věděl, je to tak. Takže gratuluju, no a už se nám blíží finále, tedy ten pátek. V pátek určitě zpozorněte, protože, jak jsem říkal, buď tam může klapnout ta prohlídka zámku, anebo třeba i ten pobyt v Třešti. Mějte se hezky, pane Karle, naschánou.
1: Děkuju vám, děkuju, naschánou.
0: Všichni se mějte hezky. Zítra se opět přihlásí Pavelku Drna v 9.45. František Kinský už chystá další objekt, kam se podíváme, a to já vám rovnou řeknu, zámek Častolovice. Tak si to užijte. Mějte se hezky, ještě jednou hezké úterý.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin. Český rozhlas Olomouc. Zprávy. V Olomouci na třídě kosmonautů finišuje stavba nového sídla úřadu práce. Hasiči a policisté připravili pro děti v centru Olomouce loučení s prázdninami. Fotbalisté Uničova dnes v poháru MOL Cup vyzvou ligový Zlín. Oblačno, místy přeháňky, déšť, teploty do 23 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Moderní zázemí získají na podzim klienti a pracovníci Olomouckého úřadu práce. Dělníci v těchto dnech dokončují rekonstrukci a dostavbu budovy na třídě kosmonautů. Úřad se tam přestěhuje ze současných nevyhovujících prostor. Práce budou stát 324 milionů korun, jsou placeny z Národního plánu obnovy a státního rozpočtu.
1: Novou budovu si prohlížíme s vedoucím projektu Michalem Kotoučem.
2: Už probíhají jenom finální dokončovací práce, včetně generálního uklidu, a dílo bychom měli předávat 31.8.26.
1: Součástí areálu bude i venkovní parkoviště, dodává ředitel Krajského úřadu práce Vlastimil Přidal.
3: Vstup do té budovy je kompletně bezbariérový, z hlavní ulice Kosmonautů. Budeme tady mít k dispozici několik výtahů, takže už jenom tohle bude daleko vyšší komfort.
1: Do nového sídla by se měl úřad práce přestěhovat v listopadu. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Olomoucká radnice pokračuje v modernizaci centra ekologických aktivit Sluňákov. Týká se také vybavení tří odborných učeben a navazujících výukových prostor. Podle informací na sociálních sítích města Olomouce se tak zkvalitní vzdělávání pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Zařízení budou využívat také školy, minimálně 10 vyučovacích hodin týdně. Hasiči, policisté připravili na dnešek na Horním náměstí v Olomouci od 13. hodiny do 17. odpoledne tradiční loučení s prázdninami. Děti si můžou vyzkoušet soutěže s hasičskou a policejní tematikou a zblízka si prohlédnout techniku, kterou záchranáři a policisté používají. Pokračuje mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
4: Kromě zábavy pro děti hasiči předvedou likvidaci hořícího oleje na pánvi. Názorně předvedou, jak nebezpečné může být nesprávné hašení a jak v podobné situaci správně postupovat. Program doplní soutěž v požárním útoku. Na Horním náměstí se představí jednotky sborů dobrovolných hasičů města Olomouce, městská policie, hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje a zástupci krajského ředitelství policie. Sport.
0: Fotbalisté třetiligového Uničova nastoupí dnes v 17:30 v poháru MOL Cup na vlastním hřišti protiligovému Zlínu.
5: Zlín neprožívá vydařený start do nového ročníku. Po pěti kolech nemá v tabulce ani bod a vstřelil pouze tři branky. Trenér Bronislav Červenka po víkendovém domácím zápase a porážce 0-1 s Libercem nešetřil kritikou na adresu hráčů. Negativního rozpoložení by mohl Uničov využít. Navíc je posilněný víkendovou výhrou na hřišti Vsetína. Zlín ale i tak bude velkým favoritem na postup. Loni ve stejné fázi MOL Cupu po jednoznačné výhře 5-0 vyřadil Hranice, tedy tým ze stejné soutěže jako Uničov. Adam Kodet, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, místy déšť, přeháňky, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 12 stupňů a mírný severovýchodní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto srazilo chodce v Přerově v ulici Velká Dláška. Nehoda se stala před přechodem u kruhového objezdu s vyústěním na nábřeží doktora Edvarda Beneše. Projíždějte tam opatrně.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je s větším klidem a dokážeme tak pomoci ostatním a umožníme také záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří jsou v ohrožení života. No a jak se na takovou krizovou situaci připravit a o jaké situace se může jednat? O tom bude mluvit Zora Ješková v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Jejímiž hosty byly poručice Petra Maléřová a poručice Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ještě jednou krásné a pohodové dopoledne vám všem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přeje Zura Ješková. Jsem ráda, že si dnes můžeme povídat s milými hosty z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Je to poručice inženýrka Petra Maléřová. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A paní inženýrka poručice Petra Sotolářová. Také vám dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: My si dnes budeme povídat o tom, jak se zachovat v krizových situacích a také o příručce 72 hodin, kterou mnozí dostali do svých domácností, do poštovních schránek, ale mnohé domácnosti také nedostali. A vy jste obě dvě dámy právě zvyklé oslovovat veřejnost, vzdělávat ji a věnujete se právě workshopům, které třeba na těch vašich územních odborech už proběhly. Úplně ty první workshopy, které vzdělávají veřejnost na téma, jak se zachovat v krizi, se konaly už v Přerově a také v Šumperku. Bylo to 4. května. No, ale proč vlastně právě o tom všem mluvit a proč právě 72 hodin? Proč nějaké takové ty přípravy na krizi, když tady žijeme v klidu a dá se říci ve VIP zóně Evropy? Paní Sotolářová.
3: Tak jedna velká událost, která se stala na podzim roku 2024, byly povodně, které zasáhly Šumpersko a Jesenicko a samozřejmě také jiné části republiky. A to byl jeden z hlavních impulzů, proč vlastně nějakým způsobem obyvatelstvo informovat o tom, že je potřeba, aby něco konali i sami, než se k ním ty záchranné složky dostanou. Takže to byl takový prvotní impuls, protože mnozí lidé zažili v minulém režimu nějakou branou výchovu, ať už to bylo ve škole nebo v zaměstnání, ale v současné době máme takovou jakoby 30-letou propast, kdy se tohle téma vlastně vůbec se o něm nemluví a lidé nevědí, co mají dělat. A my se pak setkáváme s tím, že nevědí, jak se mají chovat při evakuaci nebo v těch mimořádných událostech, protože ta příručka právě mluví o mimořádných událostech nevojenského typu. To znamená povodně, nějaké výchřice, tornáda nebo třeba právě blackouty, které jsou momentálně asi jakoby největší hrozbou.
2: Mm-hmm. A proč právě 72 hodin, paní inženýrka Maléřová?
4: Chceme, aby byli lidé připraveni na 72 hodin, to máme 3 dny, když si to přeložíme, do řeči dnů. A je to vlastně na 72 hodin. Na začátku se stane nějaká mimořádná událost, lidé jsou ve stresu, neví, co mají dělat, a záchranné složky zachraňují. Principem záchranných složek je zachraňovat obyvatelstvo, pomoci jim. To znamená, že ten, kdo je v ohrožení, bude jako první zachráněn a ti ostatní lidé, kteří nejsou v přímém ohrožení, tak bychom rádi, aby byli připraveni případně na těch 72 hodin, na ty 3 dny, sami doma. Připravili si nějaké jídlo, pití, případně evakuační zavazadlo, kdyby bylo potřeba je evakuovat.
2: Tak pojďme si teď udělat takový krátký jenom souhrn v bodech, přehled toho, tedy o čem všem si dnes budeme povídat, co všechno budeme rozebírat. Tak vy jste zmínila...
4: Určitě vodu.
2: Vodu.
4: Ta si říkáme, že je nejdůležitější a lidé na to zapomínají, mít dostatek vody doma.
2: Vody, další téma bude
4: jídlo.
2: Jídlo. Ano, jaké konkrétně?
4: Přesně tak, si. Řekneme si, které je dobré mít doma.
3: A když máme nasycená bříška, tak je potřeba nasytit teda i jakoby nějakým způsobem dostat nějaké informace. Aha. A s tím nám pomáhá právě Český rozhlas, ať už je to jako takový, nebo Český rozhlas Olomouc.
2: Takže
3: jako
2: vlastně zdroje, budeme
4: se nějaké správné zdroje.
2: Jak se k ním dostat, k těm zdrojům také?
4: Přesně tak, v dnešní době Facebooku a dalších sociálních sítí je potřeba ty informace
2: rozlišovat.
4: Přesně tak, dobře rozlišovat.
2: Co ještě? Možná nějaká evakuace případná, evakuační zavazadla a podobně?
4: Přesně tak, podíváme se na evakuaci, co je dobré si připravit doma do evakuačního zavazadla, kde bychom měli být evakuováni.
2: A napadá mě ještě
4: se na sousedy.
2: Sousedy, ano, a signály mě ještě napadá.
4: Možná. Řekneme si, kolik těch signálů tady doopravdy je.
2: Tak.
4: A jak je poznáme?
2: Spousta důležitých věcí, které se dnes dozvíte tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Našimi hosty jsou poručice Petra Maléřová a poručice Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a povídáme si o tom, jak se připravit na krizovou situaci.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc jsou dnes poručice Petra Maléřová a poručice Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Povídáme si o tom, jak se připravit na krizovou situaci. O tom, o jakých krizových situacích, povodně, tornáda, hurikány, blackout, o tom jsme mluvili, ale teď, jak se vlastně dozvíme, jak poznáme, že krizová situace nastala, že už jsme v tom?
1: Můžeme se o tom dozvědět jednak pomocí varovného signálu, protože v České republice existuje jenom jediný varovný signál a spousta lidí si to zaměňuje s dalšími signály, jako je třeba zkouška sirén nebo požární poplach, ale opravdu varovný signál existuje jenom jeden v České republice a to je všeobecná výstraha a je to takový kolísavý tón. Ten by lidé slyšeli buď z rotačních sirén, anebo třeba z elektronických sirén nebo z rozhlasu.
0: Jak dlouho to trvá, tady ten kolísavý tón?
2: 140 sekund trvá, 140. Je délka.
1: A může se až třikrát opakovat. Pokud je to ve spolupráci s nějakým místním rozhlasem, tak potom se lidé můžou dozvědět i tu informaci, co se vlastně děje. Pokud je v té obci třeba jenom siréna, tak je dobré vlastně vědět, že pokud slyším varovný signál, měla bych se někde ukrýt uvnitř nějaké budovy a zapnout si televizi, rádio.

0: a vyčkala bych opravdu, co se vlastně děje.
1: Další informace.
0: Další informace. Mm-hmm.
1: A kde jsou takové bezpečné úkryty? Když jsme někde v prostoru, nevíme, jako co se děje.
0: I váš domov je bezpečný úkryt. I když půjdete po ulici, tak první obchod je pro vás bezpečný úkryt. Takže nevyhledávat třeba jenom úkrytí ve smyslu krytu, jak se dřív hledalo, klidně i pevná budova je pro vás úkryt. Mm-hmm.
1: A to znamená, že se v první chvíli myslíme na to, abychom se chránili třeba před tím tornádem nebo třeba před kouřem z požáru. My jsme tady vzpomenuli situaci, která nastala vlastně v loni na jaře v Hustopečích.
0: Ano, byl to 28. února. V Hustopečích byla dopravní nebo železniční nehoda vozu, který převážel benzén, a lidé se právě tu informaci dozvěděli ze sirén, z rotačních sirén, co tam byly na obci, samozřejmě z rozhlasu. Starostka měla přímý vstup z telefonu do rozhlasu a potom tam byly cílené SMSky, které v určitém území to obyvatelstvo dostalo.
1: Ty SMSky, to si myslím, že je docela dobrá věc. Funguje to takhle všude? Nebo je to jenom pro chytré telefony? Nebo co udělat pro to, abychom ty SMSky dostávali?
2: Ty SMSky, pokud je nějaká mimořádná událost, tak už v současné době funguje nějaký systém, který vás informuje, ale ty SMSky chodí třeba s nějakým zpožděním. A v současné době se připravuje projekt Cell Broadcast, kdy na chytré telefony by měla přijít v nějakém perimetru, kde je zrovna ta mimořádná událost, tak by vám měla přijít zpráva přímo na displej toho telefonu. A mělo by to být velmi jakoby rychle by to mělo reagovat. Ta zpráva by se k vám měla dostat co nejdříve. Ale pak další možností, pokud mají lidé aplikaci záchranka staženou ve svém telefonu, tak i toto funguje. Pokud je nějaká mimořádná událost, tak ten telefon je na to upozorní, ta aplikace.
1: Výborně. Takže jsme se dozvěděli, jakým způsobem se dozvíme informace. No a abychom ty informace dál dostávali, tak potřebujeme taky zdroje, že jo?
2: Je to tak. Právě ten postup, pokud slyšíte varovný signál, by měl být takový, že se ukryjete v nejbližší budově, abyste byli chráněni a v bezpečí a snažíte se získat informace, co se vlastně děje a jak máte postupovat dál. To znamená, pokud funguje elektřina, internet, můžete prostě na telefonu zjistit, co se jakoby děje v nejbližším okolí ze zpráv, nebo si prostě pustíte třeba regionální rádio a snažíte se získat ty informace o tom.
1: No a pokud už jsem potom těch 72 hodin třeba uvězněný doma, tak je tam je ale důležité mít informace a v případě, že elektřina nefunguje, tak tam nám asi digitální rádio moc nepomůže.
0: To je pravda, ale doporučujem, aby měli lidé doma, jak bývali dříve, rádia na baterky, takže určitě nezapomínáte na to a využívat i ty přístroje.
1: Dostatečná zásoba baterek nebo powerbanky.
0: Přesně
1: asi,
0: tak.
1: Možná také. To jsou takové ty nejdůležitější informace, tedy k tomu, jak se vlastně k informacím v krizové situaci dostat. No a teď, když už se dostaneme domů do relativního bezpečí, tak co mít doma? Tak to je vlastně, abychom přežili těch 72 hodin, tak to je další velké téma. Podíváme se na ně za chvíli tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Posloucháte Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc. My si dnes povídáme o tom, jak se zachovat v krizových situacích a jak být hlavně na ně připraveni, protože když jsme na krizovou situaci, jako je tornádo, povodeň nebo požár, blackout, když jsme připraveni, tak nejen, že můžeme zachránit sami sebe, ale také pomoci druhým a zároveň vlastně umožnit záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří patří těm nejslabším a jsou třeba i v ohrožení života. No a o tom, jak se připravit, si dnes povídáme s poručicí Petrou Maléřovou a poručicí Petrou Sotolářovou z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. A my jsme si pověděli o zdrojích informací. A teď, když už tady jsme doma, těch 72 hodin třeba zavření, tak jaké zásoby doma být, co se týče, no prostě co mít doma, tak ono to není jenom jídlo.
2: Já ještě než se dostaneme k těm zásobám, tak bych chtěla říct, vy jste totiž pěkně řekla, že zůstaneme 72 hodin doma zavření a musíme si uvědomit, že pokud bude nějaký blackout, nemusíme být právě zavření úplně doma, není to situace covidu a je možné ten čas využívat tak, aby jsme nemuseli být třeba úplně doma. Aha, takže pokud je počasí jako je dneska, tak sice nemůžeme jít do zaměstnání, protože nefunguje elektřina, ale můžeme to využít tím způsobem, že můžeme jít třeba na nějakou procházku, na nějaký výlet a nemusíme se doma stresovat tím, jestli máme, že nám nejde elektřina a takhle. Takže
1: a v případě, že by nastaly ale povodně, tak jako jsme zažili, určitě. To je jiná situace.
2: To je určitě jiná situace, ale tady v tom případě, že nějaký ten dlouhodobý výpadek elektrické energie, jsme odkázáni na to, že nemůžeme do toho zaměstnání, tak v tomhle případě jenom potřeba myslet, že to není opravdu covid, kdy musíme být zavření doma.
1: Mm-hmm. Co mít doma tedy určitě? Takže asi zásobní potraviny?
3: Určitě nějaké trvanlivé potraviny, řekneme si za chvilku jaké a hlavně nezapomínat na vodu. Spousta z nás bydlí v rodinných domcích, spousta z nás bydlí někde v paneláku a ne každý má doma pitnou vodu balenou. Mm-hmm. Sama jsem toho důkazem, že doma nemáme balíky vody a opravdu, když se stane tato mimořádná událost, je právě počítat s nějakou pitnou vodou pro rodinu, pro běžné užívání, pro pití samozřejmě, ale také pro čištění zubů a další věci. Říkáme, že takové minimální množství, co mít na ten jeden den, jsou 2 litry na osobu, takže si to vždycky každá rodina vynásobí. Kolik je potřeba mít, přesně tak, kolik je potřeba mít té vody doma.
1: Takže mít to doma, udržovat to v době záruky, jak si tady pravidelně třeba obměňovat a
3: určitě, teďka bude
1: to doma měli.
3: Určitě teďka na léto, každý z nás jezdí autem, nějakým dopravním prostředkem do zaměstnání. Když tu vodu mám doma, tak ji využiju, vezmu si sebou do auta na výlet, na dovolenou. Není to tak, že by mi tam museli stát v kuchyni 2 balíky, 3 balíky vody, ale samozřejmě to používám, využívám.
1: Voda. Co potraviny?
2: S těma potravinama není potřeba teď nutně běžet do obchodu a udělat si druhou spíš a mít velké zásoby těch potravin, ale zkusit se využívat toho, co normálně běžně jíme. To znamená, pokud mám ráda těstoviny, tak vím, že si nakoupím prostě jenom víc balíčku těch těstovin, aby mi to vydrželo případně na těch 72 hodin a jak je spotřebovávám, tak je postupně zase doplňuji. Ale u těch těstovin je třeba zase počítat s tím, že na to potřebujeme velké množství vody a energie, aby jsme to ohřáli. Takže v případě, že nám nefunguje elektrika, nefunguje nám sporák, je potřeba počítat i s tím, s nějakým alternativním zdrojem pro ohřívání těch potravin. Ale jinak
1: já vám jenom tady, pardon, skočím do řeči, dá se předpokládat, že v případě blackoutu, že by nefungoval ani plyn?
2: Může se stát, že do nějaké doby ten plyn přestane fungovat nebo nebude dodáván do té sítě a stejně tak to může být s vodou. I ty vodárny, která jsou vybaveny nějakými náhradními zdroji elektrické energie a jsou třeba schopni ještě některé třeba 24 hodin fungovat a dodávat vodu do sítě. Pak jsou samozřejmě gravitační, ty budou třeba fungovat pořád, ale tam, kde se používají čerpadla a je potřeba tu vodu nějakým způsobem,
1: čili někam
2: elektřina, tak tam se do nějaké doby může stát, že ta voda přestane také téct.
1: Takže dobrá pomoc, pokud nemáme doma topení na pevná paliva, dřevo a podobně, tak co mě napadá, kempingový vařič, dvouplotingový a plynová bomba.
2: Přesně tak. Přesně tak. Nebo v současné době jsou hodně rozšířeny plynové grily, takže využít třeba i toho plynového grilu a mít ale dostatečnou zásobu toho propambutu.
4: No kromě těstovin, rýže a podobně, tak konzervy? Možná asi nějaké masové paštiky.
3: Určitě, jak říká můj kolega, nejlepší tuňák, ten se dá jíst bez ničeho. Takže určitě mít nějaké
4: něco, co nemusí být v lednici.
3: Přesně tak, mít nějakou konzervu, nějakou zavařeninu, cokoliv pro děti, džem, med, to určitě doma máme všichni a není potřeba to zbytečně kupovat. Ale jsou potom lidé, kteří mají své adventuremeny a různé přípravky, které používají na kempování, když jedou, kde není potřeba mít ani ten kempingový vařič a pomocí různých způsobů se dá ohřát jídlo, aniž by museli využívat tyhle ty vařiče.
4: Napadá mě co zmrazené potraviny.
2: Je dobré, když nejde ta elektrická energie, tak je dobré využít toho, pokud máme kombinovanou lednici s mrazákem, vytáhnout z toho mrazáku, ať už nějaké ty zmrazené potraviny a dát je do té lednice, aby nám vlastně ta lednice fungovala, nebo to namrazené, ty namrazené potraviny nám budou chvíli v té lednici fungovat a budou nám to chladit. Takže ty jogurty, které tam máme standardně nakoupené, tak nám vydrží další dobu, když tam dáme právě to zmrazené, ty zmrazené potraviny z mrazáku, které stejně jednou budeme muset spotřebovat, protože ten mrazák prostě nevydrží.
4: A teď mě napadá ještě ti, co mají na střeše umístěné solární panely. Mohou si říct, my jsme za vodou?
2: Je to strašně individuální, protože těch systémů, pokud se bavíme o fotovoltaice, jsou asi tři takové základní druhy, kteří jedou přímo z toho sluníčka a dodávají třeba do sítě a nechávají se jenom malou spotřebu pro svoji domácnost. Ano. Ti jsou závislí na tom, jaké bude počasí. Jestli jim to bude fungovat nebo nebude fungovat. Pak je spousta těch, kteří už mají i nějaké baterie.
4: Aha, takže bateriové úložiště malé nějaké doma.
2: Přesně tak. A ti budou využívat toho, dokud budou mít zásoby v těch bateriích a pak budou zase závislí na tom počasí, jestli jim bude svítit sluníčko, jestli se jim ty baterie budou dobíjet. Aha, a pak jsou ještě nějaké ostrovní systémy. Tam je možné, že to nějakým způsobem bude fungovat, ale to nedokážu říct.
4: A když jsme vlastně u těch zásob, asi taky bychom neměli zapomínat na zásoby krmiva asi pro naše zvířata, pokud máme nějaké doma. Je to tak?
3: Určitě.
4: I chovatele.
3: Přesně tak. Nezapomínáme si nakoupit, ale jak říkám, ti chovatele určitě mají nějakou zásobu. Pokud je výstraha, dopředu víme, že budou nějaké povodně, tyhle ty mimořádné události, dá se připravit dopředu.
4: Zásoby léku možná léky. Asi také.
2: Myslet na to, že pokud mám nějakou nemoc, která je jakoby dlouhodobějšího charakteru a beru pravidelně léky, tak myslet na to, že pokud už dobírám prostě nebo beru poslední krabičku, tak si volám lékaři k tomu, abych doplnila zásoby těch léků.
4: My se za chvilinku budeme povídat dál. Máme ještě na programu takové zajímavé věci, jako třeba jakým způsobem si ošetřit a zajistit toaletu. V té krizové situaci, když potřebujeme jít na záchod a teďka nám nefunguje ta voda, no tak 72 hodin, to přece nejde, abychom byli bez použití. Takže co třeba dělat v takovém paneláku, jak to vyřešit? Tak za chvilku v Českém rozhlase Olomouc.
5: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc. Našimi hosty jsou Petra Maléřová a Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru. Povídáme si o tom, jak se připravit na krizové situace. No a teď ty záchody. To je ale důležité téma. Přece jenom jsme 72 hodin v paneláku, skutečně třeba fakt jsou ty povodně. A teď jak to vyřešit se záchodem, se splachováním, když nám neteče voda?
1: Je to takové ožehavé téma, ale každopádně příručka nám radí, že bychom měli mít doma i pevné pytle na odpadky třeba a vlastně ten pytel použít tak, že ho dáte do toho záchodu, vykonáte potřebu, dáte to ideálně ještě do jednoho pytle a pak to dáte do komunálního odpadu. Platí to samozřejmě pro tady tu mimořádnou událost, kdy nám neteče voda, nefunguje elektřina. Ale každopádně někdo, kdo má rodinný domek, zahradu, tak si řekne, my chytáme dešťovou vodu, spláchneme to dešťovou vodou a máme vyhráno. Bohužel ta příručka je koncipovaná tak, že je velmi stručná, takže na některé tady ty úskalí není myšleno. Proto právě děláme ty workshopy, přednášky a besedy. Takže pokud byste to chtěli zalívat dešťovou vodou, kterou máte doma v kádi nebo na zahradě v kádi, tak musíme upozornit na to, že může se stát, že na to nejsou připravené ty kanalizační sítě a může se stát, že pokud ta kanalizační síť je přečerpává na některých stanovištích tu kanalizaci, tak v případě, že nefunguje elektrická energie, tak ty čerpací stanoviště nebudou fungovat a pokud to spláchnete, tak se to bude postupně ucpávat, až se to ucpe k tomu vašemu záchodu.
0: Mně tak napadá, že možná je třeba dobré i ti, kteří mají doma kočky, tak vlastně oni mají takový nějaký ten granulát, který vlastně zabraňuje tomu pachu
2: částečně. Tomu zápachu, ten kočkolit určitě. To pokud někdo má doma, dá se také využít. Ne každý má doma kočku, ale pokud určitě, tak využijeme, co máme doma.
0: V rámci těch příprav, tak to je také důležité. Pokud bychom se potřebovali někam evakuovat, zase tady můžeme připomenout povodně, vzpomínám na 97. rok, povodně, kdy známe případy, kdy lidé byli v ohrožení a zkrátka nechtěli opustit ty své domy. A pak to bylo potom právě na záchranných složkách, kteří je vyzvedávali, vozili na lodičkách a prostě bylo to velmi náročné. Kdo nás vlastně vyzve k tomu, abychom se evakuovali? A co vlastně mít jakoby sebou? Co to je takzvané evakuační zavazadlo? Já si ještě pamatuju, že něco takového jsme se kdysi učili v branné výchově.
1: Tak co se týká té evakuace, tak oproti příručce my máme trošku jako jinou radu. V případě, že se potřebujete evakuovat, dozvíte se teda o tom, tak jak jsme mluvili o těch sirénách a rozhlase.
0: Prostě tak, je potřeba opustit domov.
1: Přesně tak. Určitě. A jednak od záchranných složek se to určitě dozvíte. Nebo přímo třeba z té obce, kde bydlíte, tak ti vám podají ty informace.
2: Určitě starosta rozhodne, že se nařídí evakuace a potom je potřeba dbát těch pokynů, těch záchranných složek. A postupovat tak, co vám řeknou, opravdu udělat.
1: Přesně tak. V té příručce se dozvíte, že byste měli dát nějakou cedulku na svůj dům a napsat tam, že jste se evakuovali tehdy a tehdy a tam a tam. My oproti té příručce máme trošku jinou radu. Říkáme, že by to měli nahlásit na obecním úřadě. Naši kolegové provádí, v současné době se dělají pro starosty takové workshopy krizových štábů a my jim to tam zdůrazňujeme stejně tak jako při kontrolách obcí, takže my už máme ty starosty připravené na to, že v případě nějakých evakuací by jim tam volali občané, že se budou evakuovat třeba k nějakým známým nebo někam, aby na to byli připraveni, aby tam měli ty administrativní pracovníci, která tohle bude zpracovávat, protože nám nepřijde úplně rozumné vylepovat nějaké cedulky na dům, že nejsme doma.
0: Jasně. No a co teda vzít sebou, takže když se evakuujeme?
2: Určitě, pokud se nařídí evakuace, starosta záchranné složky vás budou evakuovat, případně vy můžete sami, pokud ta cesta je bezpečná z toho a není to třeba jako v případě povodní, hasiči zachraňovali na lodích, vrtulník lítal, zachraňoval lidé, lidi zůstávali tam opravdu dlouho i přes pokyny, že se mají evakuovat, takže co nejlépe sebou, tak určitě si vezmu nějakou tašku, do které se začnu postupovat postupně balit. Začnu se balit nějaké náhradní oblečení, vezmu si léky, pokud užívám, vezmu si případně aspoň jednu vodu, co mám s sebou.
1: Nějaké doklady, osobní doklady.
0: Dokumenty.
1: Dokumenty. Mm-hmm. Pak je samozřejmě dobré si vzít nějakou tu powerbanku, mobil, protože v nějakém evakuačním středisku nebo kam se evakuujete, tam může fungovat ta elektřina.
2: Pokud jdu s dětmi, určitě nezapomenu vzít nějakou hračku, knížku, nějaké hry, aby jsme tam případně zabavili ty děti.
0: Nespoléhat na to, že bude fungovat bankomat a asi mít sebou hotovost.
2: Určitě hotovost, odpovídající našim potřebám, vzít určitě sebou. A pokud zase záleží na tom počasí, jestli jdeme v létě, jdeme v zimě, to je taky strašně důležité, protože když bude zima, beru si sebou nějakou deku, náhradní zimní oblečení, pokud bude pršet, vezmu si určitě pláštěnku, opravdu to přizpůsobit, i to evakuační zavazadlo tomu počasí.
1: Nemusíme zapomenout taky na nějaké to malé rádio, aby jsme měli ty informace, pokud teda by třeba nešla ta elektřina a nemohli bychom to se na to podívat na telefonu. Mm-hmm.
0: My se teď dáme ještě písničku a potom v té závěrečné části se ještě budeme věnovat takovým těm vlastně mezilidským vztahům, protože když se takhle něco děje, tak samozřejmě v první řadě musíme zaopatřit sebe, ale pak také myslet na druhé. Tak za chvilku.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a my v tuhle chvíli už vstupujeme do úplně finální části toho našeho dnešního povídání o tom, jak se připravit na krizovou situaci typu povodeň, tornádo, požáry, nebo já nevím, blackout, samozřejmě to je takové to hlavní, co vlastně může v takových situacích i nastat a je velmi nepříjemné. Povídáme si o tom všem s Petrou Maléřovou a Petrou Sotolářovou, poručicemi, inženýrkami z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, se kterými se i vy můžete setkat na workshopech a besedách, ale o tom také ještě budeme mluvit. A slibili jsme, že se teď pověnujeme i mezilidským vztahům. Tak, proč je to tak důležité právě ty mezilidské vztahy? Ono se říká, že i v letadle, když je nějaká mimořádná situace, tak první zachráním sebe. Co by na to?
2: No pokud nezachráním sebe, tak nemůžu zachraňovat nikoho dalšího. Ani své děti, ani svou další rodinu. Takže určitě myslet na sebe v první řadě, ale samozřejmě se díváme, víme, kde bydlíme, víme, kdo bydlí vedle nás, ať už v bytě nebo na vesnici. Můžeme být v blízkosti nějaké seniory, případně handicapované občany, nemusí mít přístup k internetu nebo k informacím, takže určitě se zaměřit i na sousedy, pomoci sousedům, můžou potřebovat případně nějakou lékařskou pomoc nebo jenom opravdu jim postačí ty informace.
1: Mm-hmm. Co k tomu ještě? Možná taky je důležité upozornit na to, jakým způsobem vlastně ty situace zvládáme nejen po té fyzické stránce, ale třeba i psychika může hrát jako hodně velkou roli při zvládání krizových situací.
3: Je to tak. Může nás jakoby zaskočit, že nějakou situaci nezvládáme, jsme z toho přepadlí, špatní. Všechno to, co cítíme, je naprosto relevantní, protože ta situace je opravdu mimořádná, ne-li krizová. A pokud někdo z našich blízkých, nebo třeba i ten soused, kolega, pokud se necítí dobře, nebo má obavy z něčeho, stačí prostě tam s ním být, zeptat se, co potřebuje, co bychom pro něho mohli udělat a tady ty první kroky jsou jednak velmi důležité, ale jednak hodně pomáhají.
1: Hmm, takže myslet i na to, koho máme kolem sebe. Napadá mě ještě taková situace skutečně, když jsme v blízkosti někoho, kdo je zraněn a potřebujeme využít zásady první pomoci. Hmm. Jaké vy máte zkušenosti s občany? Znají zásady první pomoci? Dokáží poskytnout první pomoc? Anebo v tom trošku pokulháváme?
3: Tohle asi není úplně, co se týče zdravotnické první pomoci, tak si myslím, že to by byla asi otázka na někoho jiného, ale obecně tak si myslím, že lidé mají velký ostych si, pokud někdy je nějaká možnost si tu první pomoc vyzkoušet, tak lidé se bojí, nechtějí, mají pocit, že jako všechno umí, ale každopádně je moc dobré, že pokud by se cokoliv stalo a zavoláme na tu linku 155, tak jsou tam proškolení dispečeři, kteří nám po telefonu jsou schopni poradit, co máme dělat a případně i jakoby život zachraňující úkony.
2: Takže tady jenom doporučíme jako nebát se a případně, když si nejsem sama jistá, zavolám.
1: Dobře, jak takovou situaci, kdyby nastala, jak to třeba komunikovat s dětmi?
3: Snažíme se jim říkat tak, jak ta situace opravdu je, nelžeme jim. Samozřejmě říkáme jim to nějak jakoby šetrně vzhledem k jejich věku, tak aby tomu porozuměli. Většinou jsou děti prodlouženou rukou maminky nebo tatínka, takže pokud to maminka zvládá nějakým způsobem ustát tu situaci, tak jsou na dobré cestě i ty děti, že to jakoby nějakým způsobem zvládnou.
1: My už jsme říkali, že vlastně vy jste obě dámy právě těmi, se kterými se lidé mohou setkávat na workshopech a ty první úplně proběhly v Přerově a v Šumperku, ale bylo to v květnu. Co další workshopy? Jak se s vámi lidé mohou setkat a dozvědět se o všech těchto věcech, jak zvládat krizové situace víc?
2: Já bych doplnila, workshopy proběhly už i v Olomouci a v Prostějově, takže máme za sebou skoro celý kraj. Čeká nás ještě Jeseník, ale tam chudáci si zažili lidé vyloženě původně, takže mají spoustu vlastní zkušeností, ale rádi rádi, když tak doplníme. Sledujte určitě naše webové stránky, facebookové stránky, sociální sítě, kde bychom rádi informovali na začátku září a pozvali vás všechny na další workshopy.
1: A pro koho vlastně jsou tedy ty workshopy určeny? Je to jenom teda pro starosty, je zástupce obcí, nebo jak to teda máte koncipováno?
2: Jsme úplně pro všechny občany, no. Přesně tak. Starostové se dozvídají spoustu informací právě na jím určených workshopech, děti se dozvídají spoustu informací ve školách, kam chodíme, i z dalších jiných předmětů, které mají v rámci školní výuky, ale my právě chceme cílit na občany.
3: Aktivní obyvatelstvo, a proto ty workshopy jsou vlastně i v odpoledních hodinách, takže je to i pro pracující. V současné době ty workshopy probíhaly od 4 do 6 hodin odpoledne.
1: Takže od září opět nastoupíte cestu napříč Olomouckým krajem, aby se lidé dozvěděli o tom, jak se připravit a společně zvládnout krizovou situaci, vše potřebné. Já vám moc držím palce na této vaší cestě osvěty. Samozřejmě si všichni přejeme, ať tyto situace krizové, pokud možno nenastanou, ale pokud už nastanou, tak ať víme, jak se v nich zachovat a také dokážeme pomoci nejen sobě, ale i svému okolí, i těm potřebným. Moc děkuju za čas, který prožili tady s námi ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci. Poručice Petra Maléřová a poručice Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Moc děkujeme za váš čas a jak se vám daří. Naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou.
1: Zora Ješková pro vás dnešní dobrou radu připravila. My se blížíme k 11. hodině. Čekají nás nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: told her we'd still be friends.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Situace v Jesenických lázních se sklidňuje. Původce noroviru hygienici nenašli. Oprava cesty komplikuje dopravu na nábřeží v Přerově. V Bohelnici se koná farmářský a řemeslný trh. Oblačno, místy déšť, přeháňky, teploty do 23 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Situace v Prznicových léčebných lázních v Jeseníkách, kde od začátku srpna hygienici evidovali hromadná onemocnění klientů a návštěvníků takzvanou střevní chřipkou, se sklidňuje. Případy jsou již ojedinělé, řekla mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. U dvou lidí odborníci prokázali přítomnost noroviru, které způsobují snadno přenosné virové onemocnění. Původní zdroj nákazy se jim však dosud vypátrat nepodařilo. Vzorky hotových pokrmů byly v pořádku, uvedli hygienici. S objížďkami musí tento týden počítat řidiči projíždějící nábřežím doktora Edvarda Beneše v Přerově. Dělníci tam opravují silnici a budují nový parkovací pruh. Město do úprav investuje 7,5 milionu korun. Práce budou komplikovat dopravu až do pátku. Více Tomáš Navrátil, náměstek primátora, volený za hnutí ANO.
3: Problémy jsou pro obyvatele ulic Mervartova, Fignerova, kteří se v těchto dnech přes to nábřeží Edvarda Beneše nedostanou, nezaparkují u svých domovů, což samozřejmě komplikace je. Na druhou stranu pak tam vzniknou nová parkovací místa, takže i v těch jejich lokalitách se částečně ta kapacita uvolní.
1: Na náměstí Svobody v Mohelnici se dnes koná farmářský a řemeslný trh. Až do 16 hodin nabídnou prodejci návštěvníkům například pečivo, sýry, cukrovinky, med, zabíjačkové speciality i rukodělné výrobky a tkaniny. Podrobnosti najdete na webu Mohelnické radnice. Plastika kováře při práci v nadživotní velikosti nově rozšíří expozici středověkého hradu Helvštína na Přerovsku. V hradní kovárně ji právě vyrábí Václav Noha a jeho kolegové v rámci akce nazvané Kovářské fórum. Dílo musí mít hotové do pátečního večera, kdy ho představí veřejnosti. Pokračuje Václav Noha.
4: My jsme opravdu tohleto nepocenili. My jsme v kovárně vyrobili, tak aby jsme to stihli za těch pár dní, tak jsme v kovárně vyrobili v podstatě repliku, kterou jsme se sadili. Pracovat pod tlakem je vždycky složitý, ale já si myslím, že jsme na to zvyklí. Sport.
1: Srbské volejbalistky zůstávají v brněnské skupině mistrovství Evropy neporaženy. Češky byly zatím jediné, které zvládly Srbkám vzít alespoň jeden set. Ty tak po třech z pěti zápasů vedou skupinu B a jsou na nejlepší cestě po páté za sebou projít na evropském šampionátu do finále. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, místy déšť, přeháňky, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané osobní auto budete mít na dálnici D46. Do Vyškova stojí na 11. kilometru za Brodkem u Prostějova v pravém pruhu. Svodidla opravují dělníci na D1 z Ostravy do Přerova. Pracují u hranic za 38. kilometrem, proto neprojedete pravým pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je úterý 25. srpna, pár minutek po 11. hodině, slyšeli jste nejaktuálnější zprávy a teď startuje další hodinka dopoledního vysílání. Co vás čeká? Vydáme se opět do zoologické zahrady na Svatý kopeček u Olomouce, představíme hlučné a barevné papoušky, kteří zpravidla obývají tropické oblasti světa, některé z nich vám dnes představíme. Pozveme vás také na akci do Šumperka, kde už tuto sobotu můžete ve smetanových sadech spojit pohyb s dobrou věcí. Chystá se totiž čtvrtý ročník charitativního závodu Běhej s IZS. O akci budeme mluvit se zástupcem šumperských hasičů Jaroslavem Hýblem. To bude okolo 11:30, no a potom další díl Babských rad, které poradí, jak s tím, co mě třeba osobně nejde, a to je praní. Naštěstí proto nosím jenom černé věci od té doby, co jsem je jednou ty bílé už nebyly prostě potom bílé. No tak Jarka Vykoupilová vám poradí, aby se vám toto třeba nestalo. Do toho zaspívá Petr Spálený nebo Ilona Čáková.

0: Petr Spálený zpíval o tom, že je jen obyčejný muž. Kdo ale určitě není pouze obyčejným zvířetem, to jsou rozhodně papoušci. Patří totiž k nejpestřeji zbarveným obyvatelům celé ptačí říše a moc rádi o sobě dávají vědět. Některé z nich najdeme také v olomoucké zoo. Jaké? To se už teď dozvíme spolu se zoologem Janem Kirnerem a redaktorkou Petrou Ševců.
1: Pořádně křičí papoušci v papouští voliéře v zoo Olomouc. Je jich tady poměrně dost, zelení, barevní a hlavně úřvaní.
2: Je to tak, ti úřvaní jsou hejno 19 nandejů černohlavých, neboli arating černohlavých, což jsou takový zelení papoušci, jak už název napovídá, s černou hlavou. Voliéra, v které chováme papoušky v olomoucké zoo, je z roku 89, takže poměrně stará, ale na jaře roku 26 prošla poměrně výraznou rekonstrukcí. Návštěvníci uvidí nový akátový podklad, nové pletivo, které je příjemnější pohledu, a zejména nové výsadby, takže voliéra se celá ozelenila a ti, co si přinesou sebou do zoo i fotoaparát, tak věříme, že se jim budou papoušci pěkně fotit proti černému pozadí jejich domečku.
1: Pojďme tedy k tomu osazenstvu. Kromě těch nandejů černohlavých tam ještě vidíme velké barevné papoušky.
2: Je to nejvýraznější druh těchto voliér, je to Ara arakanga, jeden z největších papoušků na světě. Rozhodně můžeme říct, že je jeden z nejbarevnějších papoušků na světě. Najdete tady jeden pár, samečka a samičku, většinou sedí na těch tlustějších větvích, i když teďka zrovna přistál na jedné z těch tenčích, která pod ním pěkně zaprůžila. Ale pozorný návštěvník si všimne i amazonků černotemených, velmi oblíbených mezi chovateli. Amazonek černotémený je z nich, řekněme, nejtišší, nejmenší, takový nejmíň výrazný, ale je to určitě i tím, že papoušci jsou zde teprve chvíli po rekonstrukci a všichni si na nové prostředí musí zvyknout.
1: Zajímá mě, jestli v přírodě bychom tyhle druhy pospolu někde našli.
2: Určitě, protože obývají tropické deštné lesy v Jižní Americe, kde žije nejen tato sbírka papoušků, ale také mnoho dalších.
1: Čím se živí tady ti vaši papoušci?
2: Každý je svým způsobem trochu specifický. My je tady v zoologické zahradě krmíme dvakrát denně. Dopoledne vždycky dostanou směs ovoce a zeleniny, kterou jim potom odpoledne sebereme a dáme jim místo toho zrní na dožrání. A teďka v tuto chvíli tam zrovna můžete vidět, že chovatelka zde byla čerstvě a napíchala jim kousky ovoce a zeleniny právě na ty větve, což je součást takzvaného enrichmentu, kterým obohacujeme život zvířat v zoologické zahradě.
1: Co to je enrichment?
2: Doslova, kdybych to měl přeložit, tak to je obohacení životního prostředí pro ty zvířata. Takové ozvláštnění. Máme několik druhů, třeba potravní nebo pachový enrichment. U těch papoušků je nejvíc využitelný ten potravní, kdy jim rozmístíme potravu různě po voliéře, nebo ji napícháme třeba na různé špízy, nebo dáme do nějakých schovávaček a tak.
1: A to je tady v zoo ještě nějaké další papoušky, nebo tohle je jediná voliéra, kde je můžeme vidět?
2: Chováme ještě další druhy papoušků, ale ty máme v zázemí, zejména z důvodu jako chovatelského, aby měli klid. Ale i o tyhle návštěvníci nemusí nutně přijít, protože nabízíme programy pro veřejnost, jmenuje se to Dopoledne ošetřovatelem. V tomto Dopolední ošetřovatelem si můžete zkusit, jaké to je být ošetřovatelem u ptáků, a můžete se podívat i na papoušky, co jsou chováni v zázemí.
1: Říká zoolog Jan Kirner ze zoo Olomouc na Svatém kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

0: Před pár týdny Rolling Stones vydali své 25. album a je vynikající. Ale jaké to bylo před 50 lety? K 13. desce Black and Blue máme hodně kladný vztah, kdysi vydal Suprafon. A tak se pojďme ponořit do vzpomínek. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Rolling Stones.
1: Dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zapraszamy do Polski.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví?

čteš v ulicích, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisících.

Už tuto sobotu budete moci ve Smetanových sadech v Šumperku spojit pohyb s dobrou věcí. Chystá se totiž čtvrtý ročník charitativního závodu Běhej s IZS pro Elišku, který podpoří léčbu, terapie a rehabilitace Elišky Dorňákové, dcerky hasiče ze šumperské stanice. O akci si za pár minut budeme povídat se zástupcem šumperských profesionálních hasičů Jaroslavem Hýblem.

0: Běhat mohou malí i velcí, příslušníci integrovaného záchranného systému i široká veřejnost. V sobotu 29. srpna se ve Smetanových sadech v Šumperku uskuteční charitativní závod Běhej s IZS pro Elišku. Na výběr budou tratě na 5 a 10 kilometrů, dětské běhy i odrážedla a celý výtěžek pomůže Elišce Dorňákové s financováním potřebných terapií, rehabilitací a nejrůznějších léčebných pomůcek. Podrobnosti o akci teď probereme s Jaroslavem Hýblem z šumperského hasičského záchranného sboru. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás také zdravím a zdravím také všechny posluchače rádia Český rozhlas.
0: Pojďme, pane Hýble, nejdříve na začátek představit ten letošní ročník. Kdy a kde se Běhej s IZS pro Elišku uskuteční a koho všechno na něj zvete, koho můžete pozvat?
1: Takže na charitativní závod Běhej s IZS, který letos pořádáme pro Elišku Dorňákovou, bych chtěl pozvat všechny příznivce sportu a všechny lidi dobré vůle, kteří chtějí prostě pomáhat. Pomáhat tam, kde to je opravdu potřeba. Závod se uskuteční 29.8., to už je tuhle sobotu, a je to ve Smetanových sadech v Šumperku naproti hasičské stanici.
0: Takže ta blízkost s tou hasičskou stanicí je poměrně výhodná, že, pro vás?
1: Určitě, máme to hnedka naproti.
0: Akce má ten jasný dobročinný cíl, který jsme zmínili. Pojďme možná představit, komu letos pomáháte a na co třeba konkrétně budou využity ty vybrané příspěvky.
1: My se každý rok, letos už pořádáme čtvrtý ročník, snažíme pomoct nějakému dítěti, které trpí nějakým vzácným onemocněním. Letos to je Eliška Dorňáková, která se narodila vlastně s různými potížemi, komplikacemi už od vlastně narození. A v 8 měsících jí bylo diagnostikována vlastně atrofie mozkové tkáně. Eliška se nevyvíjí tak, jak by se měla vyvíjet. Vlastně teďka skoro v 10 letech je na úrovni dvouletého dítěte. Takže veškeré finance, které my vybereme na té akci, jdou právě její rodině.
0: Jak by mohl ten závod absolvovat člověk, který třeba neběhá pravidelně, jako jsem třeba já, nebo by chtěl dorazit třeba s celou rodinou a ne sám, jaké jsou připravené tratě a nejrůznější disciplíny pro dospělé, ale asi i pro děti, předpokládám.
1: Ano, je to tak. Závody máme připravené jak pro děti, tak i pro dospělé. Je tam kategorie IZS a kategorie pro veřejnost, takže si svoji trať tam může vybrat opravdu každý. Ty nejmenší děti odrážedla, jak budou schopný kolo, klidně běžet s rodičemi, rodiče s kočárkem, to je jenom 100 metrů, taková symbolická rovinka.
0: To bych mohl uběhnout asi i já.
1: Určitě, určitě jo. Myslím si, že byste zvládla i víc. Potom samozřejmě to pokračuje 200 metrů, 500 metrů, kilometr 1500 metrů, až po juniory, ty už běží tu velikou trať, tu dlouhou 5-kilometrovou a start hlavní kategorie je vlastně v 11 hodin. Kdy se odstartuje závod na 5 a 10 kilometrů hromadně vlastně složek IZS a IT veřejnosti.
0: Kdyby se přece jen někdo na ten běh, ať je dlouhý, jakkoliv necítil, nebo například nemohl v sobotu do Šumperka dorazit, můžou lidé Elišku podpořit jinak?
1: Určitě ta možnost tady je. Je vlastně vyčleněn transparentní účet přímo rodiny Dorňákové, na který můžou vlastně lidé přispívat libovolnou částkou. Ten transparentní účet je prostě veřejný, dokoliv se tam může podívat, kolik přispěl, kdy přispěl.
0: Pojďme ještě zmínit ten sobotní program. Je připraven nějaký další, kromě těch samotných závodů, a pokud by se někdo chtěl ještě přihlásit, co by měl udělat, kde najde informace?
1: Určitě přihlašovat se můžete online na našich stránkách www.běhejsizs.cz. Tam naleznete veškeré informace i z předešlých ročníků. Přihlašovat se bude dát i na místě. My teda jsme radši za registrace předem, můžeme si všechno připravit dopředu, potom na startu nebo v ten den toho závodu. Už je s tím potom méně práce, ale i to jsme schopni zvládat. Máme na to vyčleněné zkušené lidi a personál, takže to není problém. Máme bohatý doprovodný program, vlastně, který je zakončen až ve 4 hodiny odpoledne. Ten doprovodný program zahrnuje vlastně ukázku IZS, to znamená, že tam můžete narazit na ochranu obyvatelstva, městskou policii Šumperk, nemocnici Šumperk se svým nutričním vlastně poradenstvím, sanitní vůz tam bude, budou tam aktivní zálohy krajského vojenského velitelství Olomouce, Všeobecná zdravotní pojišťovna přijede se svým stánkem. Mimo jiné můžete vlastně ochutnat i výborné občerstvení, které zastropuje letos nemocnice Šumperk. Sociální podniky nám udělali výborné perníky, medaile perníkové a zákusky. Kávomilka výbornou kávu dělá, bude tam také zmrzlina pro děti skákací hrad, takže se tam opravdu, když vyjde počasí, během toho dne dokáže zabavit opravdu každý. A všechno tohle bude ještě doplněno vystoupením dvou skupin, kapel. Jedna z nich jsou Muzikanti na tripu a druhá je Pop and Rock zpěv, to jsou vlastně děti, taková dětská skupina z šumperského okolí.
0: Takže opravdu akce na celý den pro opravdu širokou veřejnost. Já bych možná ještě doplnil, říkal jste do 16 hodin, tedy bude probíhat celý ten doprovodný program a případné plánované vyhlášení těch výsledků běhu je, myslím, na 13. hodinu. Je to tak? Říkám to správně.
1: Je to tak, je to ještě jenom předběžně na 13.30. Vyhlášení výsledků máme, ale to se určitě pak vyvíjí během toho dne.
0: Říká Jaroslav Hýbl ze šumperské hasičské stanice. Já vám moc děkuji, že jste přišel sem do Českého rozhlasu Olomouc.
1: Já děkuji za pozvání. Ještě jednou bych moc rád všechny pozval. Přijďte podpořit akci. Je to už čtvrtý ročník a budeme se na vás těšit.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: blízku.
1: Jak v lidové písničce zní tajuplná tma a svit hvězd? A jakými tóny si chlapci a děvčata v minulosti projevovali náklonost při večerních dostaveníčcích? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle nám tentokrát navodí romantické chvíle, při nich se zaposloucháme do písní o lásce i touze a společně prožijeme hudební kouzlo srpnových nocí, hvězd a tradičního namlouvání. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hana Zagorová zpívala v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc, který právě teď posloucháte. Za malou chvíli už jsou tady připraveny pro vás babské rady. Tentokrát vám další díl připomene, že hebké ručníky a zářivé barvy vašeho oblečení nemusí být jen výsadou reklam na nejrůznější prací prostředky. Jarka Vykoupilová připomene, že doslova zázraky dokáže při praní ocet, citron nebo obyčejná sůl.
1: Babské rady.
2: Toužíte-li po příjemně měkkém froté prádle, namočte ho před praním na noc do horké vody s octem. Ocet při praní se dá použít nejen jako náhrada a vyváže, ale také zmírní pouštění barev. Na jemnost prádla může mít vliv i samotná voda. Obecně je známo, že tvrdá voda obsahuje více minerálů, které potom způsobují nežádoucí hrubost a tvrdost, což je například u povlečení nemilé. Řešením našich babiček je použití jedné lžičky jedlé sody přimíchané do klasického pracího prášku. Tato tajemná přísada zmírní účinek minerálních látek obsažených ve vodě a tím prakticky zajistí i vytouženou hebkost vypraného prádla. A pokud vaše textilní kousky ztratily, jak se říká, šmrnc, barvy jsou vybledlé a vzory zašedlé, stačí je před praním jednoduše namočit do koupele z 5 litrů vlažné vody a 100 ml citronové šťávy. Výsledkem bude čistá a zářivá barva textilu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

takový, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní, i těm jezdcům na koních, co stále vedou.

Ředitelství silnic a dálnic chce na dálnici D48 u Polomu postavit odpočívku pro 175 aut. To je jenom jedna z několika zpráv, které pro vás za chviličku přinese Gabriela Adámková. To bude ve 12 hodin přesně. Potom mě tady ve studiu vystřídá kolegyně Zora Ješková, která bude mít na starosti mezi 12 a 13 hodinou písničky na přání. Věřím, že máte připravené své mobilní telefony a vzpomněli jste si na kamarády, kterým písničku chcete poslat. Já, Vilém Pospíšil, vám přeji krásný zbytek úterý a krásný poslech Českého rozhlasu Olomouc.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Na dálnici na Přerovsku vznikne odpočívka pro více než 170 aut. Poslanci znovu jednají o novele zákona, která mění rozpočtová pravidla. Ministerstvo zdravotnictví chce zmírnit výpadky léků, chystá novelu zákona. Odpoledne má být oblačno, místy s přeháňkami teploty do 23 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Ředitelství silnic a dálnic plánuje na Přerovsku investici za 500 000 000 korun. Na dálnici D48 u obce Polom má vzniknout odpočívka pro 175 osobních aut, nákladních vozů, karavanů a autobusů. Součástí areálu bude čerpací stanice a restaurace. Ředitelství silnic a dálnic o tom informovalo na sociálních sítích. Odpočívka by se mohla začít stavět v roce 2030. Vládní novelu zákona, která mění rozpočtová pravidla, znovu projednávají poslanci. Vetoval ji prezident Petr Pavel, protože podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Kritizuje ji také opozice. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok.
3: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživota schopné, absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
2: Ministryně Schillerová zatím odmítá upřesnit, s jakým schodkem počítá. Ve čtvrtek jen zopakovala, že má být pod částkou 400 miliard korun. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která má zmírnit výpadky léků. Hotovou ji chce mít do konce září. Teď musí stát při výpadcích léky často dovážet ze zahraničí. Součástí změn má být i vytvoření větších zásob. Už bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 zavedl novelu, podle které mají výrobci povinnost zajistit při nahlášení výpadku zásoby na 1 až 2 měsíce. Olomoučtí radní schválili úpravu zahrady mateřské školy Holečkova. Práce začnou v září a jsou rozdělené do 2 etap. Náklady přesáhnou 6,5 milionu korun. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
4: V první etapě město upraví stávající zahradu, odstraní 2 současná pískoviště a doplní areál o nové herní a vzdělávací prvky. Pro děti bude zároveň vyčleněna část plochy pro vlastní pěstování a osazování záhonu.
1: Sport.
2: V Číně pokračuje mistrovství světa v moderním pětiboji. 6 českých reprezentantů vynechalo týmové soutěže a připravuje se na individuální kvalifikace. Muži do nich vstoupí zítra. Ve čtvrtek do nich zasáhne i Lucie Hlaváčková, která je už na svém 3. šampionátu a věří, že letos by z toho mohl být nejlepší výsledek.
5: Mně zatím se ty moje 2 předchozí ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to jako lepší. Nějaká nervozita je určitě, ale že by byla nějak vyšší než na světácích nebo na mistrovství Evropy nebo tak, tak to si myslím, že ne.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty 17 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 11. Fouká mírný, místy čerstvý až nárazový, severovýchodní až východní vítr. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne má oblačnosti částečně ubývat. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý, přechodně mírný, severovýchodní až východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Olomoucku u obce Své Sedlice na křižovatce se řeší nehoda osobního auta a dodávky, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré úterní poledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc. Pravda, dnešní počasí jakoby nás chtělo připravit a upozornit na to, že se blíží jednak konec prázdnin a také, že za měsíc už tady budeme mít podzim se vším všudy. teď ale zatím stále ještě 25. srpna. Krásný den vám přejeme a posíláme velké blahopřání vám, kteří jednak dnes slavíte narozeniny, anebo se jmenujete Radim a tudíž dnes máte svůj svátek. A pokud se vás netýká ani jedno, ani druhé, no tak třeba můžete slavit historická nebo vlastně dnes již skoro historická autíčka. Škodovečky, stovky a 110 právě dnes slaví. Ano, je to tak, právě 25. srpna roku 1969 automobilové závody v Mladé Boleslavi zahájily výrobu automobilů Škoda 100 a Škoda 110. Tak pokud můžete oslavit třeba jenom to, že jsme se probudili do nového dne, no tak určitě to udělejte a pošlete třeba i někomu hezké pozdravení a písničku už v tuhle chvíli v písničkách na přání na telefonu 221 555 444 a udělejte radost sobě i druhým. Zora Jižková u mikrofonu, přejeme dobré úterý s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání jsou s vámi. Krásné poledne přejeme, dobrou chuť k obědu. Dnes by to chtělo něco pro zahřátí, víte. Takže něco teplého si dejte a dáme si také pro zahřátí pěkné písničky. Tu první vybírala paní Jarmila Střince. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače. Dnešní písnička poletí do Lipinky, pošta Nová Hradečná, kde své krásné narozeniny slaví paní Ivanka Křivánková. Milá Ivanko, dnes je tvůj velký den, proto ho oslav s úsměvem. V tuto výjimečnou chvíli přejeme ti hodně síly, pevně zdraví, samé štěstí, úžasné dny bez starostí, kupu radostí na každém kroku, spoustu elánu aspoň do staroku. K tomu mnoho lásky od nejbližších, boží požehnání a pohodu v kruhu rodiny ti ze srdce přeje celá tvá rodina. A připojují se manžele Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné, paní Věruška Rabenzajfnerová z Babic Uštemberka a paní Danka Plesníková z Pískova u Troubelic. Zdravíme také tvého manžela Jarka. Ještě pozdravujeme celou rodinu Chrastovou a Valuškovou z Babic Uštemberka. Mockrát vám, paní Zorinko, děkuji a budu se zase příště těšit na slyšenou.
1: Také se těšíme, pozdravujeme děkuji jmenované moc. A krásný den vám, paní Jarmila Střince vybírala písničku. Naschledanou.
2: Děkuji moc. Naslyšenou.
1: My jsme se na písničce dohodli, také na interpretech. Prozradím, že to budou čtyři tenoři. Možná si někdy říkáte, kdo vlastně jsou ti čtyři tenoři. Tak je to jednak tenorista, tenor, držitel ceny Thálie, představitel hlavních rolí v řadě muzikálů, třeba Phantom opery nebo Drákula Marian Vojtko. Dalším tenorem je zpěvák a herec Pavel Vítek. Další baritenor, dvojnásobný držitel ceny Thálie, muzikálový umělec Jan Kříž a operní tenor a solista opery Národního divadla v Praze Michal Braňanolo. Takže to jsou čtyři tenoři, my si od nich dáme písničku Prý, kdo s láskou usíná. A tuhle písničku posíláme také ještě do Moravičan. Je to pro paní Lidušku Gajdičiárovou. Dnes totiž slaví narozeniny. My vám, milá paní Liduško Gajdičiárová, přejeme všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, radosti a co nejméně starostí. To vám paní Gajdičiárová přeje Lidka s celou rodinou.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: A písničky na přání, které vybíráte vy, pan Jirka z Jeseníku je s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko, děkuji za vyhledání písničky. Taky bych chtěl poděkovat tady té paní z té Karvine, nebo Zavířová z Karvine, že krásný tenor, krásnou píseň
1: to vybrala. To byla posluchačka Střince, ano.
2: Střince, pardon. Já sám. A tak jako děkuji. A jinak včera jsem poslouchal rádio, teda zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. A včera po dlouhé době, jak se do lesa volá, tak se ozývá. Tak jako po dlouhé době vždycky si na mě vzpomene paní Hanka z Moravského Berouna.
1: Ano.
2: Zdravím věrné posluchačky, co mi taky jsem tam toto jako zavolají a děkuji, ať jsou to milátky, tady rozhlasový milátky z Psáslavic a z Pňovic. Paní Irenka z Hulína taky někdy má ráda toto tu Kovářskou, když ji hraju na dechovky, tady toto. A jinak taky jak Vlastu do Krnova, pana řezbáře Jaroslava do Loštic, pana Roberta a moji Zdenku do Holubic, paní básničce a taky švagrovou do České Psi Janu, jestli poslouchá, tak taky zdravím. Děkuji vám a nebudu zdržovat. Děkuji vám, Zorinko.
1: Děkujeme za všechny pozdravy.

Dobrý a milý kamarád, krásné narozeniny, je to pan Karel Friedrich z Turecka. Káji, my ti přejeme všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, lásku s tvojí Alenkou a se všemi blízkými. Tak to ti, milý Káj, Karle Friedrichu, do Turecka srdečně přeji sedláčkovi. Blahopřejeme z Českého rozhlasu Olomouc.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé trávy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písničky na přání vítají pana Antonína z Bedihoště. Dobrý den.
2: Dobrý den. Pozdravuji všechny věrné posluchače i pracovníky rozhlasu Olomouc. Písnička je určená mně, nemocnému člověku, pro povzbuzení, radost i potěšení. Dále všem nejen hodným a milým lidem, ale i těm, kteří srší nenávistí a zlem. Navazují na slova Ježíše. Milujte i své nepřátele. Za zahrání děkuji rozhlasu Olmouc i vám, líbezné paní moderátorce Zorce, nemocný vdovec Tonda z Bedihoště. Moc krát děkuji, někdy příště nashledanou.
1: Tak děkujeme za pozdrav a další, mějte se krásně, nashledanou, pane Antoníne. Pan Antonín z Bedihoště vybral Pavla Nováka, dáme si jeho písničku a máme tady také další pozdravy. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát Marii do Kroměříže, to už nám píše paní Zdenička z Holubic. Marii do Kroměříže, Věře s Adámkem a Zdeničce do Prostějova i

Františkovi a hlavně Janě zroštění ke krásným narozeninám. Já vám přeji k obědu dobrou stravu, ať si nikdy nestěžujete na únavu. Dlouhý život ke stovce, energeťák v plechovce, ke kafičku dortíček a hodně krásných přáníček. Důchod, ať vám vždycky vyjde a balíček k svátku brzy přijde. Ať vás nepotkají žádné nemoci a rozhlas posloucháte od rána až do noci. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Tak děkujeme za krásné pozdravení a ještě hrajeme k dobré pohodě pro řezbáře Jardu Beneše z Loštic do jeho řezbářského ateliéru. Vše jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenost a ať se mu práce daří. Po vlnách Českého rozhlasu Olomouc přeje kamarád pan Švéda z Horních Studének.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Chladné počasí nás dnes provází opravdu, kam se člověk vrtne. No, asi se předtím schováme jenom domů, pokud tam máme aspoň trochu teploučko, tak zdravíme také do studených a větrných Přáslavic. Paní Milada je s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko, zdravím vás, všechny v Českém rozhlase Olomouc a všechny věrné posluchače. A všem přeji sluníčko v duši. A písničku a zdravíčko posílám Lidušce s Alenkou do Jeseníku, Lidušce Loničkové do Olomouce, Helence z Uhelné, Aničce do Vápené, Evičce do Strukova, Marušce do Kroměříže a Zdeničce s Kočenkou do Prostějova, Jirkovi do Jeseníku a do Litovle. Písnička je také pro vás, paní Zorinko. Přeji vám též hodně zdravíčka, příjemnou službu. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Děkuju velmi. Pozdravujeme. Nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Paní Milada z Přáslavic a vybrala nám Martu Kubišovou Loudá se půl měsíc. Takže vlastně dá se říci už také starší evergreen, ale krásný. A tahle písnička letí pro radost a pro potěšení také paní Marušce Faltinkové z Hrabišína a paní Nadě Körnerové z Hrabišína. Děvčata, přejeme vám oběma hodně zdraví, plno lásky od rodiny, moc na vás myslíme. Milada a Monika z Dlouhomilova pozdravujeme tedy do Hrabišína. A další vzkaz hnedle přidáváme. Písnička k dnešním krásným narozeninám letí paní Ludmilce Gajdič-Jarové. Paní Ludmilko, všechno jen to nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu přeje Eva a Jitka z kuchyně mateřské školy Moravičany.

0: Marta Kubišová nám dospívala a zdravíme teď do Lomnice u Rymařova. Paní Staňku, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku nechávám zahrát. Liduška do Jeseníku s Alenkou, Liduška do Olomouce, Zdeníčce do Hrochova, Evičce z Olomouce, Zdeníčce z Olomouce a Jana a Jiří z Roštění, Ladičkovi z Tovačova s Kanárkama a Zdeníčce z Holubic a všem děkuji a Zdeníčce za krásné básničky. A vám, Zorinko, přeji a všem ostatním hodně, hodně zdravíčka. A prosím vás, tuhle písničku nechávám zahrát i Toničkovi do Bedihovše.
0: Tak jo.
1: A vám přeji taky hodně, hodně zdravíčka.
0: Děkujeme a velmi všem za pozdravy. Mějte se krásně. Nashledanou, paní Staňko.
1: Nashledanou.
0: Já bych se možná moc přimlouvala, abychom se pokusili aspoň trošku vracet zpět k tomu počtu 5 jmén, která budeme říkat. Já vím, že leckdy se to nedá, je to těžké dodržet, ale raději třeba v tom týdnu zkuste zavolat 2x za sebou a raději si to tak trošku aspoň rozdělit. Pojďme se podívat na další vzkazy. Pěknou písničku posíláme všem šuplíkářům. Děkuji za hrnek z rozhlasu a zahrejte kamarádovi Radimovi, slaví svátek. Radíme, přeji zdraví a ať se tady dostal let, to ti přeje Robert. Do Proskějova hrajeme milovanému bratrovi Romkovi Přikrylovi. Slaví krásné 57. narozeniny Romku. Přejeme všechno krásné, šťastné, zdraví, moře lásky od všech, kteří tě máme rádi. Příjemné životní okamžiky s tvými zlatíčky, splněná přání a boží požehnání. Romkovi Přikrylovi přeje Hela, Magda, Pepa, Míra, Jara, no a celé rodiny ze všech možných koutů, Hané. A hrajeme také Milé neteři, Leničce Navrátilové z Mazovic u Znojma. Je teď na dovolené u rodičů v Ludéřově. Leničko Navrátilová, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a lásku, přejí rodiče Miloš a Hela a tety Anička a Martička.

0: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné z prosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Řídnutí kostí, osteoporóza, je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček, stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlil profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice. Poslechněte si ve čtvrtek po 10. hodině prázdninovou reprízu Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Další hudební pozdrav v písničkách Českého rozhlasu Olomouc posílá paní Marie Skroměříže. Dobrý den.
4: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, s přáním stálého zdraví, Zdeničce do Uničova, Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Prostějova a Jindřišce do Chropině. Vám, paní Zorko, moc děkuji a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
3: Děkujeme za všechny pozdravy, také vám posíláme tuhle skladbu. Vy jste vybrala jednu, kterou jsme dlouho neslyšeli, Karla Černocha a Jiřího Vimra, Ve dvou se to lépe táhne. Posíláme i vám, nashledanou.
4: Nashledanou, děkuji.
3: Paní Marie Skroměříže tedy vybírala a my už v tuhle chvíli míříme k dalším vzkazům, opět SMS-kovým, které přidáváme na telefonu 723 70 33 51. Zahrajte pro radost a pro potěšení do Ješova Pepovi Šmoldasovi, také Chytilovým, Aleně Šmoldasové do Kovářova, Mileně Šmoldasové do Litovle. Krásný den přeje Alena Zezulová. Zdravíme paní Lidušku do Jeseníku. Paní Liduško, posílám vám krásnou písničku pro dobrou náladu. Zdraví vás do Jeseníku Anička. Dnes slaví krásné 65. narozeniny pan Miloš Vymětal z Unčovic. Miloši, přejeme pevné zdraví, štěstí a vše jen to nejlepší do dalších let. Sedni si, Miloši, chviličku a dej si štamprličku. To ti přejí členové senior klubu Senice na Hané. Blahopřejeme Miloši Vymětalovi z Unčovic.

0: jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: písničky na přání a Český rozhlas Olomouc zdraví v tuhle chvíli do Roštění a my tady máme oslavenkyni paní Janičku z Roštění a zdravíme i pana Jiřího. Tak vítejte oba, dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně vás zdravím, paní Zorinko, a všechny do Českého rozhlasu Olomouc a všechny posluchače. A chtěla bych dnes moc a moc poděkovat všem rozhlasovým přátelům a posluchačům. Bylo jich opravdu moc za krásné přáníčka a písničky, které mi posílali k mým narozeninám. A paní Zorinko, i vám, Českému rozhlasu Olomouc, moc děkuji, že jste mi to tak pěkně vždycky řekli, vyřídili. A i slzička ukápla. A moc si toho vážím ode všech a moc všem děkuji. A budu to postupně všem oplácet. A ať vám tato písnička též udělá všem radost, pohladí na duši a na srdíčku. A všem přeju též hodně zdravíčka a štěstíčka. Moc krát vám děkuji, paní Zorinko, a zas někdy naschledanou. Hmm.
0: Děkujeme velmi za krásná slova. Určitě jste potěšila všechny ty, kteří vás mají rádi a kteří na vás myslí, a to určitě nejen v den narozenin. Paní Janička z Roštění, pan Jiří, děkujeme, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Hudební pozdrav letí také panu Antonínovi do Bedihoště. Pane Antoníne, smutek do života nepatří, píše paní Jana z Malína. Další pozdrav. Dobrý den, prosím o písničku pro svou milou sestru. Je to Lenka Hlavinková z Nového Malína, která včera oslavila 55. narozeniny. Milá Leničko, hodně zdraví, lásky, rodinné pohody. To ti přeje Jana s celou rodinou. Blahopřejeme Lence Hlavinkové. A ještě jeden vzkaz. Dobrý den. Děkuji za včerejší pozdravení a krásnou písničku paní Lidušce z Jeseníku, paní Lidušce Uchytilové, a přeji hodně, hodně zdraví, píše a pozdravuje paní Dáša. A my tady už máme zvonky štěstí.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání. Zdraví také ještě paní Vlastičku z Krnova. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko, děkuji vám za výběr písničky. Jsem odhodná. Všechny vás tam zdravím, naši reportéry svého osádku. A teď bych chtěla Janice do Roštění. Janičko, moc vám přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví, to je k nezapasení. A Božího požehnání. A všem, co teď mají svátek nebo narozeniny, tak to platí pro všechny, protože já tu možnost nemám už. Tak vás.
1: Dobře, tak pěknou písničku posíláme, určitě samozřejmě.
2: No počkejte ještě.
1: No.
2: Ještě bych chtěla jim se poděkovat za to, že se mě dobře stará.
1: Ano.
2: Mě patří ta písnička taky. A teď lidu se do Jeseníku, ta na mě nikdy nezapomene. A jsou hodně posluchačů. Všichni, co mě poslali písničky a vzpomenou si na mě, moc děkuji. A všem posílám tuto písničku. Děkuji vám, Zorinko, moc.
1: Tak jo, písničku rádi posíláme a spoustu pozdravů i pro vás, paní Vlastička z Krnova. Nashledanou. A já přidávám další SMS-kové pozdravy, které jsou tady připraveny. Písnička letí do milého rozhlásku. Zahrajte prosím pro krásný den, milé a hodné paní Marušce z krásné Kroměříže a také všem nemocným a postiženým lidem. Jen nevím, myslím, že nám tahle zprávička asi nepřišla celá, protože tady nemáme napsáno, kdo ji posílá, ale víme pro koho, takže paní Marušce do Kroměříže, také všem nemocným a postiženým. Další vzkaz, další hudební pozdrav, pošlete prosím krásnou písničku také paní Evičce z Krnova. Paní Evičko, přejeme vám krásné odpoledne, hodně zdravíčka a ozvěte se, to vám přeje paní Květa, také moc zdravíme a rádi hrajeme také do Chořelic a písnička a pozdravení je milému Kikínkovi Bujnovi. Kikínek totiž slaví krásné 10. narozeniny. Milý Kikínku, my ti přejeme všechno jen to nejlepší. Hodně zdravíčka, štěstíčka a spokojenosti. Ve škole jen ty nejlepší kamarády. Ať tě mají všichni rádi. A ve sportu spoustu úspěchů. Přání a boží požehnání přeje babča Hela se všemi zlatíčky. Tak blahopřejeme také milému Kikínkovi Bujnovi k 10. narozeninám od paní Helenky, od babičky. My Helenku teď také posíláme. Bude to Helenka Vondráčková. Připomeneme si komedii Století s tebou, mě baví svět, písničku Sladké mámení. No a pak už vás čekají zprávy ve 13 hodin a po nich povídání Alex Minářové s dnešním hostem. A tím hostem dnes bude folkový písničkář Miroslav Paleček, určitě i se spoustou krásných písniček. Tak si je poslechněte. Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Třináct hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Některé obce na Přerovsku chtějí žalovat stát kvůli akceleračním zónám. Zimní stadion v Přerově čeká modernizace za 70 milionů korun. Znovu se sejde pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Zítra čekáme až oblačno, přecháňky a maximálně 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a solárních elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky, říká například nezávislý starosta Opatovic Jiří Kopecký.
3: Není jiné cesty. Určitě jako my chceme bojovat a samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
1: Zimní stadion v Přerově čeká modernizace. Radnice nechá opravit chladící zařízení a ledovou plochu. Provoz stadionu pak bude energeticky úspornější, řekla to mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Rekonstrukce si vyžádá přes 70 milionů korun. Do stadionu město investovalo už před 3 lety. Tehdy se práce zaměřily na zázemí pro sportovce. Pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech bude dnes jednat o pravidlech pro využití chytrých kamer. Ty dokáží rozeznávat obličeje. Novela má umožnit jejich používání za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků jen na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září.
4: Do toho zákona přijde legalizace možnosti využívání prostředků technických pro tzv. Chytrý stadion, tzv. Face recognition, ale tak, abychom žádným způsobem nenakládali nadmíru potřebnou s osobními údaji.
1: U Ničově na Olomoucku dnes začne výstava k 80. narozeninám fotografa Jindřicha Štrajta. Jím autorem je Antonín Gerža, který svou expozici snímků nazval Jindra ze Slovince. Výstava začne v Uničovské galerii u minoritů 17 hodin, dodává vedoucí městského infocentra Kristýna Stránská.
5: Takže výstava je koncipovaná především jako oslava života tohoto českého umělce. Vernisáže se samozřejmě zúčastní i pan Jindřich Štrajt a takovou perličkou potom bude hudební doprovod v podání dcery a vnuka samotného pana Štrajta. Sport.
1: Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na pětistovce. Z kilometru se český kajakář odhlásil kvůli viróze. Šampionát v polské Poznani začíná zítra a potrvá až do neděle 30. srpna.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne má oblačnosti částečně ubývat. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý, přechodně mírný, severovýchodní až východní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D48 u Bělotína směr Olomouc stojí porouchané osobní auto. Projíždíte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
6: Tvořil hudební tandem s Michaelem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuji, zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně a díky za pozvání.
0: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje soulové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama, ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, ne, to ne.
0: Zkoušky hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu přepadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, a nebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou oni opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrský tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednou z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk ve křoví, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak Ježkárnám, tak i kytaře, a navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale byste si dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu co sobotu a neděli co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šimík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A

0: Počasí se dnes sice tváří spíše podzimně, ale přece jen pojďte spolu s námi s Českým rozhlasem Olomouc na prázdninové cesty po našich zámcích. Více než 50 zámků spolu s námi můžete navštívit v letošním ročníku zámeckého léta. Každý den vás zveme na jeden z nich. Kam se vydáme právě teď, tak to už je otázka na Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na jihozápad od Prahy, na jeden z nejvýznamnějších barokních zámků u nás, do Dobříše. Tamní zámek byl vystavěn ve stylu francouzského barokního klasicismu a dnes patří rodině Colloredo Mansfeld. Do zámku nás zve Jolana Nováková.
3: Vedle mě stojí ředitel zámku nebo správce zámku Pavel Krejcárek. Dobrý den.
4: Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu.
3: A já si právě poslechla historku o tom, jak se kdysi tady na Dobříši procházel zámeckým parkem výtvarník a režisér Zdeněk Miller. Zakopl prý okrtinec a nápad namalovat krtečka byl na světě. Václav Čtvrtek tady napsal pohádky z mechu a kapradí a tak dále a tak dále. Říkalo se přece, Dobříš zámek plný spisovatelů, to se vybaví leckomu z nás a my jsme teď vstoupili do spisovatelského pokoje. Jeden jste tady zachovali.
4: To spisovatelské období na zámku v Dobříši bylo poměrně dlouhé, trvalo zhruba 40 let. Máme tady velice zvučná jména, jako byl pan Drda, který tady mnoho let bydlel. Také kus života tady strávila Adina Mandlová. Vystřídalo se tady mnoho zvučných jmén, nejenom z toho spisovatelského, ale z toho kulturního života tehdejší doby.
3: My jsme si prohlédli dobové vybavení i moderně pojatou expozici v zámeckých komnatách, která vypráví historii rodu Colloredo Mansfeld, historii zámku pocházejícího ze 16. století. Viděli jsme nádherný zrcadlový sál. Teď projdeme sala terénou a vstoupíme do francouzské zahrady, francouzského parku.
4: Francouzský park má rozlohu 2 hektary. To, co tady vidíte, je všechno po velké obnově a restaurování.
3: A teď přicházíme k tomu velkému vodnímu dílu, které tady máte. Je to fontána napájení heliových koní, kaskádovitá.
4: Je to největší dílo Františka Ignáce Placera, který tady dělal v celém areálu sochařskou výzdobu.
3: Za našimi zády je zámek, před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
4: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžérie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
3: A já si jdu tady sáhnout na tu tepanou mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda, pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
4: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma krteček.
3: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny, expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí, tváří se dřevěně. Ale není, Pavel Krejcárek ťuká, je to litina.
4: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna. Tak.
3: Přijďte se podívat na Dobříše a nezapomeňte si projít taky anglický park.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dobříš si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: S vámi je úterní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, 15:45 a skoro 2 minuty k tomu. Za chvíli vás pozveme tam, kde od neděle nepřetržitě kontrolovaně plane oheň. Je to středověký Helštín, kde se koná kovářské fórum a my se vydáme do hradní.

Choutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: V odpolední Českého rozhlasu Olomouc v 15:30 se teď vypravíme tam, kde od neděle nepřetržitě kontrolovaně plane oheň. Je to hradní kovárna na Helvštině. Umělecký kovář Václav Noha tam v rámci každoročního kovářského fóra vyrábí monumentální plastiku. Představit jí má už v pátek, kdy na hradě začíná tradiční Hefajston. Při práci s ním natáčela také naše reportérka Lenka Kratochvílová a je teď s námi v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Vítej.
1: Pěkné odpoledne.
0: Lenko, do poslední chvíle to bylo tajemství, takže můžeme už prozradit, jakou to plastiku Václav Noha v hradní kovárně vyrábí?
1: Můžeme. Václav Noha námět odtajnil totiž v sobotu v podvečer při slavnostním zahájení kovářského fóra. Jde o 2,5 metru vysokou postavu kováře při práci. Váží 250 kilogramů a ponese jméno Zrozen v ohni. Tak velká postava kováře v hradu, který je vlastně desítky let zasvěcený černému řemeslu, zatím chybí. No a on se to teď rozhodl změnit. No a protože Václav spolu se svým týmem vyrobil i zmenšeninu, která stojí před kovárnou, můžou si ji návštěvníci hradu prohlédnout už teď. Je složená ze silných kovaných pásovin, jsou probíjené a nýtované. No a jak mi řekla, pracovat na kovářském fóru je pro něj velká pocta. Na hrad na setkání uměleckých kovářů totiž jezdí už více než 20 let.
2: Jsem strašně dlouho přemýšlel nad tím, jestli vůbec tady takovou složitou vízu jako zvládnem, protože je to opravdu těžký a je to už level nad levelem, no. je to velká výzva. Máme, ale sice máme už pár postav, velkou fontánu, 3,5 metrový fontány s velkýma postavama, s kortenovýma, s pásovým taky, máme spoustu věcí za sebou, takže tím, jak jsme vyráběli první kus, tak v podstatě jsme si to ujasnili, že vlastně to jde.
0: Na kovářské fórum, Lenko, už v pátek tradičně naváže přehlídka kovářského umění Hefajston. Jak se hrad připravuje na tisíce turistů, kteří vždy ten poslední srpnový víkend přijedou?
1: Tak Hefajston je pro pořadatelský tým Muzea Komenského v Přerově, které hrad spravuje, velkou výzvou. Někteří zaměstnanci pracují poslední 2 týdny i o víkendech. No a já jsem na Helštině natáčela včera, tedy v pondělí, kdy památky bývají turistům zavřené, ale přesto se na hradě pohybovali na 200 lidí. Naváželi zásoby do hradní restaurace. Jen sudů od piva jsem na prvním nádvoří napočítala přes 30. No a na hradě pomáhají i dobrovolníci z hnutí Brontosaurus. Ti při přípravě Hefajstonu pomáhají už desítky let a jezdí tam i celé rodiny. Někteří sečou trávníky, uklízejí zázemí, jiní natírají sokly pod exponáty. No a viděla jsem taky, jak partička asi 10 opravovala nájezd na dřevěný most mezi 2. a 3. nádvořím. A pokud se budeme bavit o těch, komu Hefajston patří, kastelán Jan Lauro letos očekává účast 600 kovářů z 20 zemí světa.
3: Kováři často nemají úplně potřebu nám všechny ty formuláře a přihlášky vyplňovat předem. Oni totiž radši klepou do těch kovadlin, než do těch klávesnic, takže ta finální čísla se dozvíme až v průběhu akce, když se tady fyzicky ukážou. Ale z těch statistik z let minulých víme, že to rozpětí 500 až 700 je reálné a běžné. No a letos nám do toho vstupuje ještě ta skutečnost, že máme nejvyšší počet přihlášených středních odborných škol, to z nich dorazí asi 13. A teď záleží, kolik z té, které školy dorazí i těch studentů fyzicky, takže pokud by z každé školy v průměru dorazilo aspoň 5 studáků, tak už to samo o sobě vytvoří pěkný základ celý účastnický.
0: Lenko, co všechno návštěvníci Hefajstonu letos budou moci na hradě vidět?
1: Tak je toho hodně, jako vždycky. Kromě už hotové plastiky kováře Václava Nohy, to budou 100 prací, které k prezentaci a do soutěže kováři přivezou. Vystavené budou na 2. nádvoří. Hodnotit je bude odborná porota a soutěžit lze v 7 kategoriích. Samostatně jsou hodnoceny práce studentů a zkušených kovářů. Na 3. nádvoří pak budou připravené výhně a bude jich celkem 10. Lidé budou moci kováře pozorovat přímo při práci. Jednotliví kováři i týmy se u nich střídají v 3hodinových intervalech a před zraky návštěvníků předvádí své řemeslné dovednosti a taky kreativitu. Hefajston ale letos nabídne i pestrý doprovodný program. Ti, co přijdou, se můžou těšit na odborné přednášky, návštěvu hradních expozic, ale i hudební vystoupení. Během festivalu zahrají například kapely Banua, Svltava a Cirkus Problém. Chybět nebude ani tradiční ohňová show a cymbálová muzika před hradem.
0: Helštýne tady bude o víkendu patřit kovářům z celého světa. světa a nejen jim. Lenko, můžeme se těšit ještě na reportáž?
1: Určitě ano, je už postříhána a nachystaná do vysílání v ranním bloku, zítřejším bloku Českého rozhlasu Olomouc.
0: Od Lenky Kratochvílové, díky, naslyšenou.
1: Rádo se stalo, pěkný den.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc a my pro vás máme pár hezkých tipů pro dnešní večer. Začneme s nimi třeba v Jeseníku, beseda o léčbě konopím s pány svatým a sedláčkem. Tak ta je pro vás připravena v Jeseníku ve Vinskově kavárně a to od 19. hodiny. A pěvecký koncert, recitál Aničky Beťákové a jejich hostů, na kterém zazní operní a operetní árie, můžete slyšet v zrcadlu v sále Prysnicových léčebních lázní a je to od 18. hodiny a 30. minuty. V Šumperku v Pavlínině dvoře vás čeká koncert Radky Fischerové a uskupení Klášterky neklasicky. A je to takový hezký večer šanzonů. Radka Fischerová určitě netřeba představovat, zpěvačka a muzikálová herečka. Tak tedy Pavlínin dvůr dnes večer v Šumperku. No a na divadlo můžete přijít do Proskejova. Je to venkovní divadlo. V Proskejově se chystá totiž divadelní představení Sluha dvou pánů v podání Moravského divadla v Olomouc. A to v rámci Proskejovského léta. Pokud chcete, přijďte, vše se bude odehrávat před budovou Proskejovské radnice. A pokud by náhodou pršelo, což dívám se z okna, tak vypadá to, že to na ten déšť možná i bude, tak se vše odehraje v Městském divadle v Proskejově. Tak to je pozvánka na dnešní večer 19. hodinu na divadlo do Proskejova. A tady u nás v Českém rozhlase Olomouc už za chvíli opět slovo dostane Martin Písařík a rubrika Co v učebnicích nebylo. Jestli pak si vzpomenete, kolik kostí je v lidském těle, uslyšíte za chvíli.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc, ještě 4,5 minuty, je tady 16. hodina a nové zprávy. Podíváme se také na počasí, které dnes zrovna moc nepřeje, zítra to nebude o moc lepší, ale nevadí, zůstaňte s námi a za chvilku si poslechněte Humoriádu s Kateřinou Macháčkovou. Zora Ježková vám přeje krásný poslech a těším se po 17. hodině ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Teď Rod Stewart.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci v Olomouci dokončují stavbu nového sídla úřadu práce. Poslanci znovu jednají o novele zákona, která mění rozpočtová pravidla. České volejbalistky se na mistrovství Evropy utkají s Ukrajinou. Zítra čekáme zataženo až oblačno, přeháníky a maximálně 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Kadriela Adámková. Dělníci v Olomouci dokončují stavbu nového sídla úřadu práce. Přestavba budovy na třídě kosmonautů za více než 320 milionů korun má být hotová do konce srpna. Bezmála 300 zaměstnanců se do nové budovy přesune zřejmě v první polovině listopadu, říká ředitel krajského úřadu práce Vlastimil Přidal.
2: Vzhledem k tomu, že dojde ke stěhování veškeré IT techniky, včetně i našich serverů, tak budeme muset ten úřad práce na několik dní zavřít pravděpodobně a s tím, že se budeme snažit to udělat tak, aby to na ty klienty mělo co nejmenší vliv, ale pravděpodobně k nějakému omezení dojde.
1: Vládní novelu zákona, která mění rozpočtová pravidla, znovu projednávají poslanci. Vetoval ji prezident Petrova Pavel, protože podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vláda to odmítá. Novelu dál kritizuje i opozice. Podle předsedy ODS Martina Kupky umožní vládě utrácet a zaplatit to budou muset další generace.
3: Důrazně vyzýváme současnou vládu Andreje Babiše, ať zastaví rozpočtovou demolici. Ten zákon, který se vrací do poslanecké sněmovny, sice má v titulu, že jde o rozpočtová pravidla, ale ve skutečnosti je to jenom zadlužovací zákon.
1: Na hradě Halštýnu vzniká dvoumetrová plastika kováře. V areálu památky vyrábí Václav Noha a jeho kolegové v rámci akce nazvané Kovářské fórum. Dílo musí být hotové do pátečního večera, kdy ho představí veřejnosti, říká Václav Noha.
4: My jsme opravdu tohleto nepocenili, my jsme v kovárně vyrobili, tak aby jsme to stihli za těch pár dní, tak jsme v kovárně vyrobili v podstatě repliku, kterou jsme se sadili. Pracovat pod tlakem je vždycky složitý, ale já si myslím, že jsme na to zvyklí.
1: Nemocnice na Homolce nebude opravovat sanitní vůz, do kterého při nehodě v červenci narazil poslanec Filip Turek za motoristy. Nemocnice by oprava vyšla na desítky tisíc korun a podle mluvčí nemocnice Martiny Dostálové by se oprava nevyplatila. Policisté nehodu vyšetřují pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikoho ale zatím neobvinili. Sport. České volejbalistky odehrají na domácím mistrovství Evropy čtvrtý zápas v základní skupině. Od 19 hodin se utkají s Ukrajinkami, které mají o dva body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Ukrajinskému týmu aktuálně patří poslední postupové čtvrté místo ze šesti účastníků skupiny B. Pokud české volejbalistky zápas zvládnou, postoupí do osmifinále. Počasí. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne má oblačnosti částečně ubývat. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý, přechodně mírený, severovýchodní až východní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na D1 u Bělotína směr Brno leží roztrhaná pneumatika a na dálnici D55 u obce Krčmaně směr Olomouc stojí porouchané nákladní auto. Projíždíte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám
6: ano,
5: všem.
6: Já
5: a
6: posílám taky na dálku, ano, Kateřině. Kateřina Macháčková, vás zdraví.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru, aby se rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi jednou, tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach? No nic, takže instalatéra, a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. Čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjčo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, pane, vy se strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak si předpokládáte tady. Já jsem ten, milosvaně, jak se tomu říká, ten svý...
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl jste se umejt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste mi lezli špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsně.
2: Co se vám tam zakutálelo?
4: To takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček. Já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady brašnice. Ježíš, já tady, milospane, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný. Ne, já opravdu, na mou duši, já jsem instalatér. Milospane, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milospane, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kam je vám kohoutek, vidíte to? Kikiriki kohoutek, jo, kap, no. Podívejte se, milospane, už ho mám, hledajte Francouza. Já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, je, podívejte se. Nekape, milospane, kohoutek, nekape, v pořádku. Dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Fantasticky, ty můj Otelo!
2: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: No minule jsem si opravila tady ohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravil.
0: Ale výjezd si naúčtovala si.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel. Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý telefonní čísle, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli
0: ne,
1: ještě
0: to,
1: se mi bude...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české
0: tohoto
1: kotlině,
0: času.
1: Ano,
0: v české kotlině, ano. Všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No. Mm-hmm.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
5: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. A asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Pana Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Branž Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík
4: Náhlovský.
3: No jo, ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party. Tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak. Jako
8: má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano, já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš. Až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
9: tak
8: rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost, to přeci bude pohroma pro lidi jako
9: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma. Hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Tak když je někdo, hypochondr je nemocný.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.

0: Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem. Jdu takhle jako, po tým jsem se podělal, slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Já se tam malým umlátím a mě píská
1: brůžka.
0: Ano. Za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem, hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm a já v té tmě se tam šdu, do vody už mě měl hlásit, že nejvyšší to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam takto neslyším, připrav se, já jo, v tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl. No.
2: Celkem 40, jo, ano, celkem 40.
0: Celkem 40. A teď slyším, jak ten Novotný říká, lidi, přichází vizuální komik, Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá, a já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jako by něco jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam to, že zalepovat 39 dírek, není žádná legrace.
2: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
0: Nakonec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty už byly na
2: slipy taky proděravělý.
0: No to jasně, tak to by si, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
2: Jak to?
0: Tak jsem je použil jako síťku na motýlky.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká kremelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový kremelec?
4: Já nemám, nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám, nemám, nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
3: Vy musíte dát budíka.
4: Ano, berou po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete to na klouby?
4: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidují proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: To
4: a já
3: to udám jako
4: takhle do hrsti a jo.
3: A děj se vůle boží.
4: A děj se vůle boží.
3: No.
4: No pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich více jak 5, tak problém, radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léků.
3: Jak?
4: Říkala, tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Já jsem říkal, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co ne.
4: Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. zkoušení jo. a že to nepomáhá, jo.
3: jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor.
3: Takže...
4: Smích, legrace
3: ano,
4: a humor
3: jsme tady. Ano, my jsme taková pedolka, proto jsme měli humor na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáků toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, Páčko pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska.
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak
1: ano.
2: To tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás. Tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tedy v éteru v této chvíli? Dobrý den, přejeme po telefonu.
4: Tady Alena Kněževská, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju jí hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám taky, Patriku.
1: Mějte ano.
3: Se vám taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapamatelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuju za to, mějte
3: Děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdolnej, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlavského, ať to slyším, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: Děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlavského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
8: Vidíte, co se nám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátku, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu.
7: Ale ne? U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohleto?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo. Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako,
8: vlastně,
7: jo?
8: No, no.
7: Ty jsi vyzbrojený, jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíme.
8: Potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsem nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasadit.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No.
7: Ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
7: Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty, ty jako naprosto běžný štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já tam budu muset umřít, člověče. Já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit. Teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
8: Ty budeš doktor, jako jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo?
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový napůl pracovní.
1: A teď nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli, už je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo, takhle
3: už jsme
1: se
3: měli
1: schůzku. Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No. Tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, staré doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný, no ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba, jo. Poznámky na těhle jako herecké.
1: Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejné zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6., ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. Hmm. No, ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím to
3: bude. To bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina ano. Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Jinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let, budete moci i lecos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká, kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo ano. Ne.
6: Nechci být příliš osobní, a co takové problémy s policií? Mýváte někdy třeba, zastavila vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky jsem potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, a jo, jsem se díval, asi, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli takhle...
6: Spultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No, tak když jsme výjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné. A vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko. A mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí. A když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo, že jo. No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta, mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že jo, protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo, z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a on na to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáh, já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřino, taky nějakou takovou zkušenost s policií? Ne.
5: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterém jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. Já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete Ivoš Moldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
5: No.
3: 731 800 900, volejte,
5: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase.
1: Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovat. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco.
5: Něco.
6: Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli to je dobrý nebo blbý?
6: No, tak já nejsi země.
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádkování jedna. Aby šetřil papírem, ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního, okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia, nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. Pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu. Že jo?
5: Na večírcích jste si
6: četli
5: a tak. Ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavřel, aby to všechno nevypadlo. A já když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se optal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože, přijde.
5: Ano.
6: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
0: Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
3: ano.
1: Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Situace v Jesenických lázních se podle hygieniků sklidňuje. Původce noroviru nenašli. Zimní stadion v Přerově čeká modernizace za 70 milionů korun. Od září mohou studující rodiče na rodičovské získat takzvané hlídačkovné. Zítra má být zataženo až oblačno s přeháníkami a teplotami do 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Situace v Prysnicových lázních v Jeseníku, kde od začátku srpna onemocnilo takzvanou střevní chřipkou přes 140 klientů, se sklidňuje. Hygienici během uplynulého víkendu evidovali dva nové případy s mírnými klinickými obtížemi. Laboratorní vyšetření u dvou osob potvrdila přítomnost noroviru. Původní zdroj nákazy se zatím vypátrat nepodařilo, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
3: Dosavadní epidemiologické šetření ani výsledky provedených kontrol neprokázaly společný konkrétní faktor, který by spojoval všechny nemocné osoby. Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření. Další informace zveřejníme v návaznosti na jeho výsledky a vývoj epidemiologické situace.
2: Zimní stadion v Přerově čeká modernizace. Radnice nechá opravit chladící zařízení a ledovou plochu. Rekonstrukce si vyžádá přes 70 milionů korun. Provoz stadionu pak bude energeticky úspornější. Potvrdil to náměstek primátora Vladimír Lichnovský za hnutí ANO.
4: Projekt navíc počítá s vytvořením víceúčelové plochy, která umožní po skončení zimní sezony využití stadionu také pro letní sporty. Stavba by měla být zahájena v první polovině roku 2027. Naším cílem je provést rekonstrukci tak, aby nebyla časově omezena zimní sezona roku 2027-2028.
2: Společnost Krým přerušila demolici požárem poničné budovy 34 ve zlínském továrním areálu. Fragment 11-patrové budovy chce firma zachovat. Stav budovy proto prověřují statici. Jejich verdikt by mohl padnout do 14 dnů, říká mluvčí firmy Krým Marcel Schmidt.
5: Vlastně jsou v tom zainteresovaní dva statici a pak samozřejmě sekundárně nějaké vyjádření a součinnost stavebního úřadu a případní památkové péče, která ale tu aktivitu podporuje.
2: Rodiče malých dětí, kteří jsou na rodičovské a studují, budou moci od září získat takzvané hlídačkovné. O novou podporu ve výši třetiny minimální mzdy bude možné žádat elektronicky přes systém Jenda. Letos se bude měsíčně vyplácet 7 467 korun. Uvedl to dnes Úřad práce České republiky. Sport. Tékař Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na trati dlouhá 500 metrů. Z kilometru se olympijský vítěz odhlásil kvůli viróze. Na další trati ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionáda začne v polské Poznani zítra a potrvá až do neděle. Hlavním railovou nadějí české výpravy bude kanoista Martin Fuxa. Ten bude startovat ve dvou individuálních disciplínách i na deblu s bratrem Petrem. Počasí. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháníkami. Během dne má oblačnosti částečně ubývat. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý, přechodně mírný, severovýchodní až východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u Bělotína směr Brno stojí porouchané osobní auto, očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: 4 minuty po 17. hodině, úterý 25. srpna začíná Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. O větrných elektrárnách dnes od rána mluvíme v našem vysílání. Řada obcí se bouří proti chystaným akceleračním zónám a chtějí žalovat stát. Máme podrobnosti. Šumperští hasiči se snaží pomáhat handicapovaným dětem akcemi, do kterých se můžete zapojit třeba i vy, a my jsme zjistili jak. Projdeme si také novou budovu Olomouckého úřadu práce a v Olomoucké zoo navštívíme a představíme papoušky. Krásný úterní podvečer a dobrý poslech přeje Zora Ješková.
1: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: 8 minut po 17. hodině a Český rozhlas Olomouc má pro vás přehled událostí dne s Gabinou Adamkovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ředitelství silnic a dálnic plánuje na Přerovsku investice za 500 000 000 korun. Na dálnici D48 u obce Polom má vzniknout odpočívka pro 175 osobních aut, nákladních vozů, karavanů a autobusů. Součástí areálu bude čerpací stanice a restaurace. Likvidace ekologické zátěže u Vykantic na Šumparsku má už roční zpoždění. Ve zdejší hale jsou léta uskladněny kadmiové kaly z bývalých rudních dolů Jeseník. Odvoz a likvidaci ale v těchto dnech zkomplikovaly nežádoucí pevné příměsy. Podrobnosti přidáme ve zprávách 18. S objížďkami musí počítat řidiči projíždějící nábřežím Edvarda Beneše v Přerově. Dělníci tam opravují silnici a budují nový parkovací pruh. Město do úprav investuje 7,5 milionu korun. Práce budou komplikovat dopravu na nábřeží až do pátku, říká Tomáš Navrátil, náměstek primátora za hnutí ANO.
3: Problémy jsou pro obyvatele ulic Mervartova, Fignerova, kteří se v těchto dnech přes to nábřeží Edvarda Beneše nedostanou, nezaparkují u svých domovů.
2: Zemědělci v Kokorách na Přerovsku očekávají letos nižší úrodu chmele. Oproti loňsku by mohla být až o 30% nižší. Může za to letošní sucho, řekl to předseda zdejšího zemědělského družstva Vladimír Lichnovský. Sklizeň v okolí Kokor začala v pondělí a měla by skončit zhruba v polovině září. V Poničově na Olomoucku už za pár minut začne výstava k 80. narozeninám fotografa Jindřicha Štrajta. Jím autorem je Antonín Garaža, který svou expozici snímku nazval Jindra ze Sovince. Výstava v Uničovské galerii u Minoritu bude přístupná do konce října.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: Zítra má.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Olomouc a my se teď budeme ptát na počasí. Na telefonu je meteorolog Václav Smolka. Dobré odpoledne, vítejte.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak se nám dnes pořádně ochladilo, spíš to vypadá na podzimní ráz počasí. Jak se počasí dnes vyvíjelo v Olomouckém kraji?
2: Tak té oblačnosti bylo hodně, také jsme lokálně zaznamenali přeháníky nebo občasný déšť, zejména v té severní polovině kraje. Jak už jste naznačila, tak den to byl poměrně chladný, ty maximální denní teploty se pohybovaly nebo pohybují nejčastěji mezi 14 a 18 stupni Celsia. O něco tepleji bylo na jihu kraje, kde bylo jen lehce přes 20 stupňů. No a tu pocitovou teplotu snižoval také vítr, který byl většinou mírný, ale lokálně byl také i čerstvý severovýchodní s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Jak se bude počasí vyvíjet večer a také v noci? Stále chladno?
2: Tak to počasí se příliš měnit nebude, i nadále čekáme hodně oblačnosti s lokálními přeháníkami, na noc by jich mělo o něco ubýt. Co se týče minimálních teplot, tak ty budou v noci nejčastěji mezi 15 a 11 stupni Celsia, vítr by se měl na noc uklidnit, postupně bude jenom slabý severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Zítra přes den máme počítat opět s teplejším oblečením?
2: Tak bude to opět takový relativně ještě chladnější den, ale bude už o něco tepleji než dneska. Ty maximální denní teploty budou mezi 19 a 23 stupni, na horách to bude kolem 13 stupňů a k tomu bude většinou hodně oblačnosti, opět lokálně s občasným deštěnou přeháňkami. Odpoledne, ale večer čekáme, že ty srážky budou ustávat a postupně se také částečně protrhá oblačnost. Vítr bude zpočátku ještě slabý, přechodně může být mírný severovýchodní až východní o průměrných rychlostech od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: No a výhled na další dny, kdy se možná dočkáme i příjemného překvapení v podobě sluníčka a vyšších teplot, tak to si ale pro jistotu necháme až na zítřek opět ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A s námi byl teď meteorolog Václav Smolka. Děkujeme, klidnou službu, nashledanou.
2: Děkuji, hezký zbytek na naslyšenou.
1: Přátelé, jak by se vám líbilo mít kousek za domem větrnou elektrárnu anebo třeba přímo celý větrný park? Tak právě to řadě obcí slibují akcelerační zóny a samosprávy se rozhodly bránit. My vám povíme, jak v Českém rozhlase Olomouc za chvíli.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Před pár týdny Rolling Stones vydali své 25. album a je vynikající. Ale jaké to bylo před 50 lety? K 13. desce Black and Blue máme hodně kladný vztah, kdysi vydal Suprafon. A tak se pojďme ponořit do vzpomínek. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Rolling Stones.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: V Olomouckém kraji a nejen v něm přibývá obcí a měst, které se chystají žalovat stát kvůli akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných anebo fotovoltaických elektráren. Proti rozhodnutí vlády z konce července už se vymezily některé obce na Proskějovsku v oblasti Nízkého Jeseníku a nejnověji chce podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu také 9 obcí v oblasti Záhoří na Přerovsku. No a přidat se k ním chtějí i další ze Zlínského kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že o chystaných žalobách zatím nemá žádné informace.
2: Výstavba až 66 větrných elektráren by se dotkla 9 obcí na Hranicku. Zastupuje je Pavla Krbálková, manažerka Dobrovolného svazu obcí mikroregionu Záhoran.
3: Je to úplně největší zóna z celé České republiky. Kumulativně co do počtu s námi souvisí i akcelerační zóna Kunovice, AOV 30 a akcelerační zóna Kelč. A úplně ten největší problém je ten, že tato oblast není tak velká, aby jsme pojali ten požadovaný počet větrných elektráren, které vláda nám tady do územních plánů chce napsat.
2: Obce v tomto tvrzení podpořila i studie, kterou si nechali vypracovat.
3: Vycházíme ze stanovení minimálních vzdáleností chráněného území od větrných elektráren. Tuto studii jsme si nechali zpracovat Vysokým učením technickým Brno.
2: Zástupci obcí proto chtějí zrušit vymezené akcelerační oblasti po nabytí účinnosti změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, který akcelerační oblasti upravuje, potvrzuje nezávislý starosta Všechovic Radovan Mikuš.
4: Protože od začátku se nám zdá celý ten proces stanovení těch akceleračních zón netransparentní. Zdá se nám, že prostě ty připomínky, které jsou opravdu pro tu konkrétní oblast, vůbec nebyly vypořádány.
2: Právní kancelář mikroregionu už připravuje žalobu na stát. Zatím není jasné, jestli ji obce podají jednotlivě nebo společně, říká Jiří Kopecký, nezávislý starosta Opatovic.
5: Není jiné cesty. Samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost.
2: Vymezení akceleračních oblastí neznamená automatické povolení výstavby elektráren, upozorňuje Petra Roubíčková, mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj. O připravovaných žalobách obcí zatím žádné informace nemá.
6: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
2: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je počítáno například Uptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Podívejte se také na web Českého rozhlasu Olomouc, olomouc.rozhlas.cz a nebo na stránky i rozhlasu. Najdete tam informace o spadlé větrné elektrárně právě na Přerovsku a také o jejím odklízení a fotografie přímo z místa.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Šumperští hasiči pomáhají mimo jiné také handicapovaným dětem a my o tom budeme mluvit v Českém rozhlasu Olomouc. Za chvíli

0: kraji.
1: Český rozhlas Olomouc teď zve tam, kde se pomáhá. V sobotu 29. srpna se ve Smetanových sadech v Šumperku bude konat charitativní závod Běhej s integrovaným záchranným systémem pro Elišku. Na výběr budou tratě 5-10 kilometrů, dětské běhy i odrážedla. Běžet může opravdu každý, malý i velcí. Celý výtěžek pomůže pak Elišce Dorňákové s financováním potřebných terapií, rehabilitací a léčebných pomůcek. Podrobnosti má teď pro nás Jaroslav Hýbl ze Šumperského hasičského záchranného sboru.
2: Takže na charitativní závod Běhej s IZS, který letos pořádáme pro Elišku Dorňákovou, bych chtěl pozvat všechny příznivce sportu a všechny lidi dobré vůle, kteří chtějí prostě pomáhat. Pomáhat tam, kde to je opravdu potřeba. Závod se uskuteční 29.8., to už je tuhle sobotu, a je to ve Smetanových sadech v Šumperku naproti hasičské stanici.
3: Takže ta blízkost s tou hasičskou stanicí je poměrně výhodná, že, pro vás?
2: Určitě, máme to hnedka naproti.
3: Akce má ten jasný dobročinný cíl, který jsme zmínili. Pojďme možná představit, komu letos pomáháte a na co třeba konkrétně budou využity ty vybrané příspěvky.
2: My se každý rok, letos už pořádáme čtvrtý ročník, snažíme pomoct nějakému dítěti, které trpí nějakým vzácným onemocněním. Letos to je Eliška Dorňáková, která se narodila vlastně s různými potížemi, komplikacemi už od vlastně narození. A v 8 měsících jí bylo diagnostikována vlastně atrofie mozkové tkáně. Eliška se nevyvíjí tak, jak by se měla vyvíjet. Vlastně teďka skoro v 10 letech je na úrovni dvouletého dítěte. Takže veškeré finance, které my vybereme na té akci, jdou právě její rodině.
3: Jak by mohl ten závod absolvovat člověk, který třeba neběhá pravidelně, jako jsem třeba já, nebo by chtěl dorazit třeba s celou rodinou a ne sám? Jaké jsou připravené tratě a nejrůznější disciplíny pro dospělé a asi i pro děti, předpokládám?
2: Ano, je to tak. Závody máme připravené jak pro děti, tak i pro dospělé. Je tam kategorie IZS a kategorie pro veřejnost, takže si svoji trať tam může vybrat opravdu každý. Ty nejmenší děti odrážedla, jak budou schopný kolo, klidně běžet s rodičemi, rodiče s kočárkem, to je jenom 100 metrů, taková symbolická rovinka.
3: To bych mohl uběhnout asi i já.
2: Určitě, určitě jo. Myslím si, že byste zvládla i víc. Potom samozřejmě to pokračuje 200 metrů, 500 metrů, kilometr 1500 metrů, až po juniory, ty už běží tu velikou trať, tu dlouhou 5-kilometrovou, a start hlavní kategorie je vlastně v 11 hodin. Kdy se odstartuje závod na 5 a 10 kilometrů hromadně vlastně složek IZS a IT veřejnosti.
3: Kdyby se přece jen někdo na ten běh, ať je dlouhý, jakkoliv necítil, nebo například nemohl v sobotu do Šumperka dorazit, můžou lidé Elišku podpořit jinak?
2: Určitě ta možnost tady je. Je vlastně vyčleněn transparentní účet přímo rodiny Dorňákové, na který můžou vlastně lidé přispívat libovolnou částkou. Ten transportní účet je prostě veřejný, dokoliv se tam může podívat, kolik přispěl, kdy přispěl.
3: Pojďme ještě zmínit ten sobotní program. Je připraven nějaký další, kromě těch samotných závodů, a pokud by se někdo chtěl ještě přihlásit, co by měl udělat, kde najde informace?
2: Určitě přihlašovat se můžete online na našich stránkách www.běhejsizs.cz. Tam naleznete veškeré informace i z předešlých ročníků. Přihlašovat se bude dát i na místě. My teda jsme radši za registrace předem, můžeme si všechno připravit dopředu, potom na startu nebo v ten den toho závodu. Už je s tím potom mít práce, ale i to jsme schopni zvládat. Máme na to vyčleněné zkušené lidi a personál, takže to není problém. Máme bohatý doprovodný program, vlastně, který je zakončen až ve 4 hodiny odpoledne. Ten doprovodný program zahrnuje vlastně ukázku IZS, to znamená, že tam můžete narazit na ochranu obyvatelstva, městskou policii Šumperk, nemocnici Šumperk se svým nutričním vlastně poradenstvím, sanitní vůz tam bude, budou tam aktivní zálohy krajského vojenského velitelství Olomouce. Mimo jiné můžete vlastně ochutnat i výborné občerstvení, které zastropuje letos nemocnice Šumperk. Sociální podniky nám udělali výborné perníky, medaile perníkové a zákusky. Bude tam také zmrzlina pro děti, skákací hrad. Takže se tam opravdu, když vyjde počasí, během toho dne dokáže zabavit opravdu každý. A všechno tohle bude ještě doplněno vystoupením dvou skupin, kapel. Jedna z nich jsou muzikanti na tripu a druhá je pop and rock zpěv. To jsou vlastně děti, taková dětská skupina z šumperského okolí.
1: Tak to byl Jaroslav Hýbl z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v Šumperku, se kterým mluvil kolega Vilém Pospíšil. Tak nezapomeňte, charitativní závod startuje tuto sobotu, Šumperské Smetanovy sady, a registrace začíná v 7.30.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Navštívili jste někdy olomouckou pobočku, tu stávající budovu úřadu práce tady v Olomouci? Pokud ano, tak asi vás za chvíli v reportáži nepřekvapí negativní hodnocení klientů olomouckého úřadu práce. Ale pozor, ono by se vše mohlo změnit. Pracovníci i klienti olomouckého úřadu práce totiž budou mít na podzim moderní zázemí. A my se teď jak do té staré, tak hlavně do té nové chystané budovy pojďme podívat.
2: Jak hodnotíte tady tu budovu, jak se vám tady líbí?
3: Hrozná.
2: V jakém směru, nebo co se vám tady nelíbí?
3: Stará je. No.
2: Paní Ivana, klientka olomouckého úřadu práce, čeká, až přijde na řadu na chodbě budovy v ulici Vejdovského.
3: Nejsou výtahy, když potřebujete nahoru, tak není výtah. A chodíte hodně maminek s kočárkama, no a není tady nic třeba pro děti, tady kolikrát se čeká 2 hodiny, 3, ale s těma dětima to je někdy těžké, no.
2: Její slova potvrzuje i další klientka Jana.
4: No, je to problém, protože kočárky musí zůstat dole, tím pádem maminky, já už teda kočárek nemám, ale maminky ostatní musí vzít miminko a třeba do 3. patra s ním šlapat, tak je to pak...
2: Úřad práce je ve více než 50 let staré budově v pronájmu a proto do ní nemůže investovat, vysvětluje ředitel krajské pobočky Vlastimil Přidal.
5: Ta budova není zateplená, nemáme tady ani žádné venkovní stínění, není tady ani žádná vzduchotechnika nebo klimatizace, takže to snižuje ten standard a ty možnosti, které tahle budova prostě pro nás má.
2: O několik set metrů dál na třídě kosmonautů už ale dělníci dokončují rekonstrukci a dostavbu nového sídla úřadu práce. Budovu mi ukazuje vedoucí projektu Michal Kotouč.
6: Udělala se kompletní rekonstrukce, v podstatě stávající budova se rozebrala, zůstal pouze skelet a probíhaly veškeré práce od sanací prvního pozemního podlaží až po střechu se postavila nebo zrekonstruovala celá budova.
2: Chodbu s výtahem nebo třeba nové přepážky sledujeme s ředitelem úřadu Vlastimilem Přidalem.
5: Stojíme teďka ve vstupní hale hlavního vchodu nové budovy úřadu práce, kde máme přepážkové pracoviště, kde by mělo dojít k odbavování největšího jako množství a počtu klientů. A co se týká těch prací, které aktuálně probíhají, tak my bychom celou tu budovu měli dokončit do konce srpna, to znamená, jsme opravdu ve finální fázi.
2: Zhruba 300 úředníků se sem přestěhuje zřejmě v listopadu. Úřad kvůli tomu asi bude muset být na několik dní dočasně uzavřený. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Už teď se můžete podívat na fotografie nové budovy na našem webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: vítězství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé Trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé

0: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
1: Teď navštívíme ty, kteří jsou hluční a barevní. To jsou papoušci, nejpestřeji zbarvení obyvatelé ptačí říše. Právě za nimi se zoologem Janem Kirnerem vydala Petra Ševců.
2: Pořádně křičí papoušci v papouští voliéře v zoo Olomouc. Je jich tady poměrně dost, zelení, barevní a hlavně úřvaní.
3: Je to tak, ti úřvaní jsou hejno 19 nandejů černohlavých, neboli arating černohlavých, což jsou takový zelení papoušci, jak už název napovídá, s černou hlavou. Voliéra, v které chováme papoušky v olomoucké zoo, je z roku 89, takže poměrně stará, ale na jaře roku 26 prošla poměrně výraznou rekonstrukcí. Návštěvníci uvidí nový akátový podklad, nové pletivo, které je příjemnější pohledu, a zejména nové výsadby, takže voliéra se celá ozelenila a ti, co si přinesou sebou do zoo i fotoaparát, tak věříme, že se jim budou papoušci pěkně fotit proti černému pozadí jejich domečku.
2: Pojďme tedy k tomu osazenstvu. Kromě těch nandejů černohlavých tam ještě vidíme velké barevné papoušky.
3: Je to nejvýraznější druh těchto voliér, je to Ara arakanga, jeden z největších papoušků na světě. Rozhodně můžeme říct, že je jeden z nejbarevnějších papoušků na světě. Najdete tady jeden pár, samečka a samičku, většinou sedí na těch tlustějších větvích, i když teďka zrovna přistál na jedné z těch tenčích, která pod ním pěkně zaprůžila. Ale pozorný návštěvník si všimne i amazonků černotemených, velmi oblíbených mezi chovateli. Amazonek černotémený je z nich, řekněme, nejtišší, nejmenší, takový nejmíň výrazný, ale je to určitě i tím, že papoušci jsou zde teprve chvíli po rekonstrukci a všichni si na nové prostředí musí zvyknout.
2: Zajímá mě, jestli v přírodě bychom tyhle druhy pospolu někde našli.
3: Určitě, protože obývají tropické deštné lesy v Jižní Americe, kde žije nejen tato sbírka papoušků, ale také mnoho dalších.
2: Čím se živí tady ti vaši papoušci?
3: Každý je svým způsobem trochu specifický. My je tady v zoologické zahradě krmíme dvakrát denně. Dopoledne vždycky dostanou směs ovoce a zeleniny, kterou jim potom odpoledne sebereme a dáme jim místo toho zrní na dožrání. A teďka v tuto chvíli tam zrovna můžete vidět, že chovatelka zde byla čerstvě a napíchala jim kousky ovoce a zeleniny právě na ty větve, což je součást takzvaného enrichmentu, kterým obohacujeme život zvířat v zoologické zahradě.
2: Co to je enrichment?
3: Doslova, kdybych to měl přeložit, tak to je obohacení životního prostředí pro ty zvířata. Takové ozvláštnění. Máme několik druhů, třeba potravní nebo pachový enrichment. U těch papoušků je nejvíc využitelný ten potravní, kdy jim rozmístíme potravu různě po voliéře, nebo ji napícháme třeba na různé špízy, nebo dáme do nějakých schovávaček a tak.
2: A to je tady v zoo ještě nějaké další papoušky, nebo tohle je jediná voliéra, kde je můžeme vidět?
3: Chováme ještě další druhy papoušků, ale ty máme v zázemí, zejména z důvodu jako chovatelského, aby měli klid. Ale i o tyhle návštěvníci nemusí nutně přijít, protože nabízíme programy pro veřejnost, jmenuje se to Dopoledne ošetřovatelem. V tomto Dopolední ošetřovatelem si můžete zkusit, jaké to je být ošetřovatelem u ptáků, a můžete se podívat i na papoušky, co jsou chováni v zázemí.
2: Říká zoolog Jan Kirner ze zoo Olomouc na Svatém Kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
1: A fotografie na našem webu olomouc.rozhlas.cz. Zítra se s vámi podíváme na ceny školních pomůcek, anebo navštívíme kovářskou dílnu na Helštině, kde se od neděle pilně pracuje.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc, za chvíli 18. hodina, nové zprávy a pak už dechovky pro radost a napřání s Jirkou Matějů. A krásný večer vám přeje od mikrofonu Zora Jišková.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebl. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český
0: rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Policie zahájila trestní stíhání případu tragické nehody záchranářů v Jeseníkách. Likvidace kadmiových kalů u Vykantic na Šumparsku má už roční zpuždění. Pyrotechnika na stadionech by nově mohla být trestným činem. Zítřejší počasí má být oblačné s přehánkami, naměříme až 23 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Kriminalisté zahájili trestní stíhání záchranáře, který loni v listopadu jel v terénním autě po sjezdovce v Koutech nad Desnou v Jeseníkách. Na mokré trávě se vůz převrátil. Jeho spolujezdec utrpěl vážná zranění a po několika dnech v nemocnici zemřel.
4: V daném případě bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Případ je nyní ve fázi vyšetřování a v současné době s ohledem na stále probíhající úkony v trestním řízení nebudeme sdělovat bližší informace.
5: Říká mluvčí krajského policejního ředitelství v Olmouci Miluše Zajícová. Náčelník Horské služby České republiky René Mašín potvrdil, že posádka vozu nebyla připoutána bezpečnostními pásy.
6: Došlo k pochybení zaměstnanců, kteří řídili vozidlo a hrubě porušili interní předpisy horské služby.
5: Nehodu se smrtelným zraněním před 9 lety způsobil taky člen horské služby na Ještědu. Na čtyřkolce srazila lyžaře. Soud mu za to vyměřil podmínku. Z Jeseníků Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Likvidace ekologické zátěže u Vykantic na Šumparsku se komplikuje. V zdejší hale jsou léta uskladněny kadmiové kaly z bývalých rudných dolů Jeseník. V kontejnerech s nebezpečnou látkou dělníci našli i kusy stavebních materiálů a dřeva. Odborná firma tak musí najít jiný způsob zneškodnění, řekl to jednatel společnosti Jan Vošahlík. Odvoz kadmiových kalů z Vykantic má už roční zpoždění. Vedení obce se obává ekologické havárie. Odpalování pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. Ve sněmovně se na tom shodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost ve fotbale. Změny by podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů měly platit od příští podzimní ligové sezóny. Zavést by se mělo i dobrovolné rozpoznávání obličejů na stadionech. Podle poslance Jiřího Havránka z ODS ale na tom není shoda napříč poslaneckými kluby.
7: Nemá jako cenu slibovat vzdušné zámky fotbalovému prostředí, že to prostě bude od příští nebo před příští sezóny. Je před námi prostě celá řada práce.
3: Slovenská policie zmařila připravovaný žhářský útok na továrnu na východě země, kde se vyrábí bezpilotní systémy. Z jeho přípravy obvinila 3 cizince, kteří podle vyšetřovatelů jednali na objednávku. 2 zadržela na Slovensku, 3. v Německu. Kdo si měl útok objednat ani na jaký konkrétní závod trojice mířila, policie zatím neuvedla.
0: Sport.
3: V Číně pokračuje mistrovství světa v moderním pětiboji. 6 českých reprezentantů vynechalo týmové soutěže a připravuje se na individuální kvalifikace. Muži do nich vstoupí zítra. Ve čtvrtek do nich zasáhne i Lucie Hlaváčková, která je už na svém 3. šampionátu.
8: Zatím se ty moje 2 předchozí ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to jako lepší. Nějaká nervozita je určitě, ale že by byla nějak vyšší než třeba na svěťácích nebo na mistrovství Evropy nebo tak, tak to si myslím, že ne.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Během dne má oblačnosti částečně ubývat. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý, přechodně mírný, severovýchodní až východní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 u obce Tištín směr Brno havarovalo nákladní auto s osobním vozem. Opatrně i v Olomouci v ulici Rooseveltova se řeší nehoda osobního auta a motorky a v Hranicích ulici u Kostelíčka došlo ke střetu osobního auta a cyklisty.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Příjemný podvečer od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Za okny se nám malinko ochladilo, trošku i zapršelo, tak doufám, že zahrádkám to jen a jen pomůže. No a že ty teploty zase zítra budou hezky přes těch 20. Kolem těch 20, 25, myslím si, že to je naprosto ideální na závěr prázdnin a léta. No a v tuto chvíli už je ideální také psát SMSky na číslo 723 70 33 51. Anebo volat přímo do vysílání na 221 555 444, pokud chcete někomu zahrát hezkou lidovku nebo dechovku na vaše přání. A nemusí to být jenom Radimům k dnešnímu svátku. Hezký poslech vln Českého rozhlasu Olomouc vám ještě jednou přeje Jirka Matějů.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: 1000 přání vyhrávala Boršičanka, no a já už ve vysílání vítám paní Vlastinu z Krnova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Jiříku. Děkuji vám za vyhledání písničky. Jsem moc hodný. A chtěla bych nechat zahrát písničku Rysedová Sávová. Milo se do Přásavis, Helen se do Uhelné, ani se do Vápené a ještě Ježišmarja. No? No, lidu se do Jeseníku.
1: Dobře.
2: A děkuji vám, pane Říku, a šťastnou cestu domů.
1: Také děkuji, mějte se hezky, naslyšenou. Hrát budeme s přáním všeho nejlepšího panu Zdeňkovi Fričerovi z Žadlovic k jeho narozeninám. Hodně zdraví, pohody a spokojenosti přejí

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: Takú som si frajárenku zamilovala, jedna z nejkrásnějších písní Jošky Černého, ale pojďme dál, pojďme za paní Mílou do Studené Loučky. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Chtěla bych nechat zahrát sestře Marie Havlíčkové z Bohdalova k jejím narozeninám. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody a přeji jí to Křečkovi, švagrová Mila s rodinou a švagrová Lída s rodinou. Děkuji za vybrání písničky a tím se s vámi loučím. Naschledanou.
1: Mějte se hezky, naschledanou. Hrát budeme také pro pěkný den milé a hodné paní Marušce z krásné Kroměříže a všem nemocným a postiženým. Z hloubky srdce zahrát nechávají Věrka Halousková s pracovitým vnukem Adámkem. Dále zahrajeme písničku pro radost Milušce Hucké ze Zlatých hor. Moc ji miluji a nebyl jsem k ní vždy hodný a mrzí mě to, napsal Kamil Konečný. Tak snad se to spraví. A ještě budeme hrát pro maminku Petru od syna z Dendy.

0: podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Jak v lidové písničce zní tajuplná tma a svit hvězd a jakými tóny si chlapci a děvčata v minulosti projevovali náklonost při večerních dostaveníčcích, nová epizoda z cyklu Cymbál a husle nám tentokrát navodí romantické chvíle, při nich se zaposloucháme do písní o lásce i touze a společně prožijeme hudební kouzlo srpnových nocí, hvězd a tradičního namlouvání. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A my se vracíme zpátky k písničkám pro radost. Na lince je paní Eva z Horní Loděnice. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc. A touto cestou bych chtěla popřát Kristince Koníčkové, která včera měla pěkné narozeniny, 22 let. A přeji hodně štěstí, zdraví, přeji bratr. Strejda Josef, děda Koníčku a mamka a Josef s přítelkyní.

Lomnice z Uhelné, Staňce z Lomnice, Věrušce Halouskové s Adámkem, Vládíčkovi z Tovačova, Jindřišce do Kroměříže a všem posluchačům zahrát nechává Lída z Olomouce.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: A Vysoký Jalovec rozhodně mezi ně patří, vyhrávala Moravanka. Na lince už máme paní Lídu z Lichkova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý večer, pane moderátore. A moc krát vám děkuju a ta písnička bude i pro vás. Já jsem Lída Kolaksincová z Lichkova a chtěla bych to pro kamarádku Jarmilu Faltusovou z Lichkova taky tu písničku. A moc krát vám děkuju.
1: Mějte se krásně, naschledanou. Přeji hezký zbytek dne a prosím písničku pro Vratíka ze Štemberka pro pohodový večer a potěšení z písničky Zahrát nechává Maruška.

0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Moravská veselka vyhrávala Nikoho víc jsem nemiloval a připravena na lince už je Anička z Bludova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, hezký den rozhlasovým přátelům a milovníkům dechovky. Je krásné, když si na vás někdo vzpomene a nechá zahrát pěknou písničku. Písničku posílám Ivanovi a jeho paní od Opavy, manželům do Malé Morávky, Marušce do Bludova, paní Marci do Žulové, manželům Blížňákovým do Rapotína, Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Jiřince do Sudkova a všem Bludovákům přeji všem zdraví, štěstí, pohodu a lásku. Přeje Anička z Bludova. Děkuju.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Seděly dvě hrdličky, vyhrávali Babouci, což je kapela, kterou vždycky musíte poznat, ten jejich styl je jednoznačný. A my už spěcháme do Hrochova za Zdeničkou. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Jirko, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by nechá zahrát jen tak pro radost a pro potěšení a pro krásný večerní dobrou náladu. A to Haníšce do Předmostí, Marušce do Hrabočína, Marušce do Kolšova, Marušce do Kroměříže, Věrce Halouskové do Bílovi a Tance do Lomí u Rymazova. Díky, pane Jirko, a zase někdy nashledanou.
1: Nashledanou, hrát budeme všem posluchačům a také pro potěšení a dobrou náladu s přáním stálého zdraví Miladce do Přáslavic, Zdeničce do Prostějova, Vláďovi do Tovačova, Jindřišce do Chropině, Jiřímu do Litovle a Františkovi do Brna. Zdraví Marie z Kroměříže. A ještě pro radost a uzdravení posílám písničku mému miláčkovi Myslím na tebe bude líp, pusu na dobrou noc posílá tvá Anička.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné z prosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Stále máte naladěny písničky pro radost a tu další už vybíral František z Javorníku. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, pane Jirko. Děkuji vám moc za vybrání písničky a taky zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Já bych chtěl zahrát svým rozhlasovým přátelům, kterýma si navzájem hrajeme a popřajím taky pěkný poslech téhle hudby, co jsem vybral. Především by to byla paní Irenka z Hulína, kterou jsem už teda dávno neslyšel, Milena z Broumova, taky hrála pěkně písničky, Anička z Moravského Berouna, ale potom Jana z Hrabenova, Jana z Jeseníku a Jasmina z Javorníku. Pěkný poslech vám přeje František z Javorníku.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuju.
2: A hezky zahrajeme také pro princeznu Mušku.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: A tahle klasická Glenn Mirrorovka In the Mood v podání orchestru Gustava Broma samozřejmě rozhodně nestárne. Jiřinka ze Sutkova je na lince, přeji hezký podvečer. Haló, slyšíme se? Haló. A Jiřinka tam sice jakože je, ale nějak se nám vytratila. Zkusíme to ještě jednou. Haló, slyšíme se?
2: Ano, už se slyšíme, mě to vypadlo. No tak.
1: Jasně, dobře,
2: já
1: povídejte.
2: Já se omlouvám, děkuji moc. Já zdravím Český rozhlas Olomouc a poslala bych písničku pro radost a potěšení všem přátelům. Je to Liduška z Jeseníku, Maruška do Kolšova, Anička do Bludova, Láďa do Tovačova, Válkovi do Rapotina. Ještě bych tam jednoho někde našla. Jirku na Stupkovou do Olomouce s manželkou Aničkou. To bude všechno, pane Matěju. Děkuji, příjemnou službu a někdy příště. Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: A pojďme do finále a dnes to bude s paní Zdeňkou z Chvalíkovic. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím rozhlas Olomouc a chtěla bych dneska zahrát paní Vlastině z Krnova. Jsem ráda, že jsem ji slyšela. Taky pozdravuju paní Zdenku z Hrochova a někdy se musíme všechny dohromady zejít.
1: A jaká to byla? Ano. A jaká to byla ta písnička, co jste chtěla?
2: Hradišťanka zpívaná.
1: Dobře, a ještě jste jim chtěla něco popřát, tak povídejte.
2: Přeji jim zdraví, pohodu, spokojenost a ať se mají velmi dobře a někdy se sejdeme. Vám děkuji za vybrání písničky a to je dneska všechno.
1: Mějte se krásně, naschledanou, no a ještě budeme hrát milé a hodné paní Marušce z Kroměříže a všem nemocným a postižením. Věrka Halousková s pracovitým Adámkem poslali tuhletu SMSku, kterou jsem četl už na začátku, takže doufám, že udělala radost. No a já se teď budu tady modlit, aby od Rozmarínky Hradišťanka skutečně byla zpívaná.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Některé obce na Přerovsku chtějí žalovat stát kvůli akceleračním zónám. Kokorách na Přerovsku očekávají letos nižší úrodu chmele. V Krnově začala modernizace parkovacího systému. Zítra čekáme oblačno až zataženo, přehánka maximálně 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a solárních elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky, říká například nezávislý starosta Opatovic Jiří Kopecký.
2: Není jiné cesty. Určitě jako my chceme bojovat a samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
0: Zemědělci v Kokorách na Přerovsku očekávají letos nižší úrodu chmele. Oproti loňsku by mohla být až o 30% nižší. Může za to letošní sucho, řekl to předseda zdejšího zemědělského družstva Vladimír Lichnovský. Sklizeň v okolí Kokora začala v pondělí a měla by skončit zhruba v polovině září. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která má zmírnit výpadky léků. Hotovou ji chce mít do konce září. Teď musí stát při výpadcích léky často dovážet ze zahraničí, kde můžou mít lékaři a lékárnici větší výběr, říká Martin Novotný z Ministerstva zdravotnictví.
3: Nelze jednoduše porovnávat například počet registrovaných přípravků v jednotlivých zemích, protože ten má přímou vazbu na spotřebu, tedy počet obyvatel. Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
0: Město Krnov dnes začalo měnit 12 let staré parkovací automaty. Servis už je problematický. Nové automaty budou umět přijímat peníze za parkování i bezhotovostně. Práce mají trvat zhruba 3 týdny. Do té doby bude parkování ve městě zdarma, říká Pavel Jachimčák z krnovské radnice.
4: Samotná odměna po těch 12 letech, jako protože na ty automaty už na ně nejsou náhradní díly a nedají se udržet v provozuchopném stavu. Jakákoliv oprava už víceméně se dělá jenom z rozmontování starého automatu. Jakýkoliv náhradní díl se vyráběl na zákazku, takže už to není v běžném servisu. Sport.
0: Obě české posádky v dnešním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Dvojsky v Dalibor Neděla a Jakub Podrazil dojeli ve čtvrtfinále první. O další postup budou veslovat zítra. A párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal skončila ve své rozjížďce čtvrtá. Nakonec ale postoupila díky času. Semifinále je čeká ve čtvrtek. Počasí. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháníkami. Během dne má oblačnosti částečně ubývat. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý, přechodně mírný, severovýchodní až východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na D1 u obce Tištín směr Brno se řeší nehoda nákladního a osobního auta a opatrně také u Hanušovic na Šumpersku, kde havarovalo osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I nadále co nejpříjemnější poslech vln Českého rozhlasu Olomouc vám přeje od mikrofonu Jirka Matějů. Následující půlhodinka už bude při úterku patřit jako vždy cymbálu a také huslím. No a dnes také romantice. Jakými tóny si chlapci a děvčata v minulosti projevovali náklonost při večerních dostaveníčcích, dovíte se v následující necelé půlhodince. Takže ještě jednou, ať se vám to všechno moc a moc hezky poslouchá.

0: Tesla.
1: Krásný podvečer, milí posluchači, vítám vás u dalšího vydání folklorního hudebního magazínu Cymbál a husle, který na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v premiéře slýcháte pravidelně každé úterý krátce po 19. hodině. Dnešní setkání s lidovou písní se ponese v poklidném, romantickém a možná lehce bilančním duchu pozdních letních večerů, kdy oblohu opanuje svit měsíce a hvězd, jež odpradávna tvořili tichou, ale nesmírně působivou kulisu k tajuplným nočním setkáním a milostným rozhovorům nebo hodnotícím monologům. Tento intimní motiv rezonuje v nespočtu lidových i zlidovělých melodií napříč národopisnými regiony, o čemž nás jako první přesvědčí strajanská cymbálová muzika Husličky, která ve svém specifickém hudebním dialektu představí píseň Už sa ten měsíček.

pomezí Moravy a Slovenska se nyní na chvilku přesuneme do poněkud odlišných hudebních krajin, neboť noční obloha a její stříbrný svit inspirovaly zpěváky a muzikanty bez ohledu na jakékoliv geografické hranice. Západočeský region a specificky Královicko na sever od Plzně nám prostřednictvím kapely Úsměv s charakteristickým zvukem smyčců a klarinetů odkazujícím k tradici štrajchových muzik nabídnou trochu jinou barvu hudebního vyjádření, než na jakou jsme zvyklí z moravských luhů a hájů. Hned v zápětí se ale vrátíme na prosluněné, respektive hvězdami poseté hanácké Slovácko, kde cymbálová muzika Vonica z Krumvíře doprovodí nezaměnitelný hlas Jana Zavíjačiče ve skladbě Sviť měsíčku z Vysoka.

Motiv noci v lidové poezii často neslouží pouze jako pouhý popis denní doby. Nýbrž funguje jako intimní prostor, v němž se odehrávají ty nejkřehčí lidské příběhy, milostná vyznání i skrytá zklamání. Mnohé z těchto písní uchovaly pro budoucí generace nadšení sběratelé z přelomu 19. a 20. století. Do kraje Záhoří, oné svébytné oblasti rozprostírající se pod Hostýnskými vrchy, jež si dlouho uchovávala svou starobylou rázovitost i navzdory postupné modernizaci okolního světa, nás nyní zavede záhorská muzika s dvojicí písní o veselých nočních setkáních a celoživotních následcích. A hned po nich, za doprovodu hodonínské cymbalové muziky doktora Pavla Borovičky, přednese cymbalistka a zpěvačka Magda Můčková Vroucí vyznání Svítila mě hvězda.

Zatímco hvězdy nad horňáckými kopci září snad ještě o něco jasněji, v hlase a hře tamních hudců se zrcadlí staletá tradice zemitých a přitom neobyčejně niterných hudebních projevů, pro něž je typická jistá zádumčivost spojená s hlubokým prožitkem. Respektovaným stělesněním tohoto horňáckého interpretačního přístupu je primáš a zpěvák, živoucí legenda Martin Hrbáč, jehož cymbálová muzika se od svých počátků v polovině 60. let minulého století formovala do podoby tělesa, které s nebývalou citlivostí přistupuje k hudebnímu odkazu předchozích generací. Zaposlouchejme se proto nyní do oné charakteristické táhlé Nočka milá nočka.

na počátku písní, které dnes vnímáme jako ryze lidové, stál kdysi konkrétní tvůrce, jenž dokázal propojit znalost tradičních melodií s vlastními pocity a vložit je do ucelené hudební formy. Proces zlidovění je pro každého autora tou největší odměnou a ačkoliv jména mnoha tvůrců odvál čas, Fanoše Mikuleckého, z jehož pera pochází i naše závěrečná skladba v podání Jany Otáhalové, si naštěstí připomínáme dodnes. Tímto hudebním obrázkem se s vámi z vln Českého rozhlasu Olomouc loučí Honza Žůrek, přeji vám klidný zbytek srpnového večera pod jasnou hvězdnou oblohou a budu se těšit na slyšenou u dalšího vydání pořadu Cymbál a husle.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobrý večer. Je právě čtvrt hodiny před osmou a jsem ráda, že jste s námi. Lačerat. Ve věku 73 let zemřela 22. srpna spisovatelka Irena Eliášová. Výrazná osobnost romské literatury. Ve svých knihách zachycovala vzpomínky na dětství, rodinu, romské tradice i na každodenní život. Vycházela především z vlastních zkušeností a příběhů, které chtěla uchovat pro další generace. Irena Eliášová se narodila v roce 1953 v romské osadě Nová Dědina na Slovensku. V dětství se s rodinou přestěhovali do Čech. K psaní se výrazněji dostala až později, po narození a výchově svých tří dětí. Její první kniha Naše osada vyšla v roce 2008. Následovaly například Listopad, Slunce zapadá už ráno, Chci se vrátit do pohádky nebo historický román Oheň přestal plápolat. Psala česky i romsky a své povídky publikovala také v povídkových sbornících romského nakladatelství Kher. Za svůj dlouholetý přínos romské kultuře získala v roce 2025 ocenění Roma Spirit v kategorii Romská kultura. V roce 2022 vydala sbírku povídek Rub a líc a jiné příběhy. Křest knihy se konal v prosinci 2022 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Právě tam jsme s Irenou Eliášovou natočili rozhovor pro Oroma Vakeren. Mluvila v něm o nové knize i o tom, kde čerpá inspiraci. Její knihy, povídky a vzpomínky zůstávají svědectvím o životě, zkušenostech a světě, který důvěrně znala. Nyní si připomeneme rozhovor s Irenou Eliášovou, který jsme natočili při křtu knihy Rub a líc a jiné příběhy v prosinci 2022.
1: Takže já už jsem napsala díky Pánu Bohu 5 knih, což jsem velice ráda. Byl to můj životní sen od malá, od mládí a splnila jsem si ho, takže je to dobrý pro mě, ohromně, ohromně šťastný.
0: Říká spisovatelka Irena Eliášová a seznamuje nás s povídkovou knihou Rub a líc.
1: No, abych vám řekla pravdu, to jsou povídky sezbírané, které jsem psala od roku 2013 až do 2020. A tak jsem ty veškeré příběhy a povídky dala do této knihy. Mám ráda, aby to četli lidi. A každý nemá dneska počítač, že jo? Kort starší lidi. A je krásné, když si tu knihu vezmete do ruky a čtete.
0: Knihu Rub a líc ilustracemi doplněla dcera Ireny Eliášové. Podle spisovatelky je důležité, aby se romští autoři dostali do podvědomí čtenářů a knihy si kupovali a četli.
1: Ještě za totality, za komunismu, bylo dost lidí, kteří psali, naši Romové. Mezi nimi jsem byla i já. A já jsem se pokusila vydat něco z toho mýho psaní. A tak jsem psala do časopisu Svět socialismu a tam mě vydali 2 povídky a 1 báseň. A vydali to sice, publikovali to, ale napsali mi, že není možný, abych dál s nima spolupracovala a vydávala psaní, když nemám žádné vzdělání, protože já mám pouze základní. A právě proto, že dneska je trošku jiná doba, a je možný požádat nakladatelství, pokud má ten člověk do toho psaní chuť a lásku, tak se mu to povede. A nemusí hned nadávat, musí mít taky jednání s těma lidma, že jo. Musí trošku ubrat to sebevědomí a být trošku pokornější v tom vyjadřování a povede se to hodně.
0: Jak Eliášová dále říká, nemám ráda psaní do šuplíku.
1: Když napíšu knihu nebo příběh o někom, tak tam jsou ty lidi, že jo, píšu o lidech, tam jsou ty osoby. A ty osoby nežijou, když jsou v šuplíku. Ovšem, když se vydají a dostanou se mezi čtenáře, tím pádem oni žijou ty lidi. Proto já, co napíšu, tak chci, aby se to rychle vydalo. A dělám za každou cenu, aby se to povedlo.
0: Hlavní postavy Eliášové mají vždy reálný základ. Spisovatelka píše o svých vzpomínkách a také čerpá z vyprávění. Je bedlivou pozorovatelkou a posluchačkou. V současné době má rozpracovaný seriál.
1: Píšu, dá se říct, že to je takový seriál. A má to titul My, jako my Češi, My a romská sága v paneláku.
0: Poslední rozloučení s Irenou Eliášovou se koná ve čtvrtek 27. srpna v kostele svatého Petra a Pavla v Mimoni.

0: Vzdělávání ani víra nemají věkovou hranici. Vzdělání si můžeme doplnit nebo začít nový obor v jakémkoliv věku. Stejně tak i duchovní cesta, tu může člověk najít kdykoliv, když je na ni připravený. Jedním z příkladů je i 68letý Stanislav Řach, který dnes žije v Brně v Domě pomoci, kde působí pastor Matěj Nový. O jeho životě a zkušenostech si se Stanislavem Řachem povídala Iveta Durdoňová.
1: Jsme v Domě pomoci, kde je pastorem Matěj Nový. Jak vy jste se seznámil s pastorem?
2: Já jsem se s Matějem seznámil na jedné konferenci mužů, kde on tam byl jako pozvaný host. Já jsem byl účastníkem té konference. Jeho příběh mě oslovil, protože máme stejnou zkušenost. Když se mě ten člověk zeptal, jestli jsem věřící, tak říkám, pane, já žiju ve 20. ne v 16. století. Nicméně jsme se začali bavit na téma Bible, na téma Bůh. A mně došlo, že jsou dvě cesty. Tu jednu, tu jsem znal, poté jsem šel už dlouho. A pak tady byla druhá cesta, která vypadala, že by mohla být lepší, ale já ji neznal. A když jsme se jednou domluvili, že se potkáme, tak já jako alkoholik z práce do hospody, tam nebyla jiná možnost. Ale prostě jsem chtěl jít za ním, za tím člověkem, stojím před hospodou a říkám, pane Bože, jestli skutečně existuješ a jestli má Bible pravdu, tak já potřebuji tvoji pomoc, protože to jinak nedám. A byl jsem zdravý. Neumím to vysvětlit. Žádný abstinenční příznaky, nic prostě, lup a byl jsem zdravý. Týden na to jsem přestal kouřit a jsem věděl, že už se nikdy nezapálím. Ale to z lednu to bylo 38 let. Takže pro mě to byla jasná volba. Jsem tady 2 roky, mohl bych se odstěhovat v podstatě zítra, ale jsem tady ne proto, že musím, ale protože chci. Tak prostě pomáhám Matějovi lidem, když jdou na úřady, nebo teďka, co se týká superdávky, už ne, ale když to bylo původně, tak jsem jim pomohl vyplnit papíry. Prostě dělal jsem pro ně administrativní věci.
1: Vy jste si udělal 2 výuční listy s maturitou. Co vás inspirovalo k tomu?
2: To bylo ještě předtím, než se Matěje poznal. Já jsem se jako kluk učil 3 roky tesařem, ale protože mě brzo zavřeli do vězení, tak jsem to nedodělal. Ale měl jsem vysvědčení ze všech 3 roků, akorát jsem nedělal závěreční učňovské zkoušky. No a tak potom, když jsem vystřízlivěl, tak jsem pracoval v továrně a tam mi nabídli, že kdo nemá výuční list, ho může udělat, jako by mechanik, opravář, prostroje, zařízení, říkám, tak jdu do toho. Potom jsem šel na stavbu pracovat, no a říkám, když udělám na stavbě, mohl bych si dodělat tesaře. Tak jsem si dodělal tesaře, opakoval jsem 3. ročník, udělal jsem závěreční zkoušky a v 40 letech jsem odmaturoval. Ať už jsem žil jakýmkoliv způsobem, tak já jsem jakoby problémy neviděl jako problémy, ale jako výzvy. A myslím si, že v podstatě i teď jsem dostal poslední výzvu v loni, touhle dobou, vystudovat vysokou školu. Nastupuju od září do 1. ročníku na teologii. Je to Univerzita Matěje Bela v Banské Bystrici, protože mi umožnili vlastně studovat bez nějakých výrazných nákladů na školní, což je pro mě důchodce v podstatě důležitý. Ale je to ostrá vysoká škola, není to žádná univerzita 3. věku. Když to dodělám, tak budu 73. mat magistra. Dělám to pro sebe, abych poznal a dokázal i v té Biblii rozeznat niance, jazykové niance, protože je to řečtina, tedy starořečtina, je to hebrejština, aramejština. A to je pro mě důležitý.

0: Krásne v závieru dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga bud bacht zorte sa stipen. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas v dezinformační kampani. Valtice na Břeclavsku mají po téměř 19 letech nový územní plán. A počasí zítra zpočátku dne zataženo místy déšť, později od jihu republiky výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zpravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území České republiky.
3: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
4: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
3: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
5: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
3: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Zastupitelé Valtic na Břeclavsku na mimořádném zasedání schválili nový územní plán. Na jeho přípravě přitom úředníci pracovali téměř 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle nezávislého starosty Valtic Aleše Hofmana má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí.
6: Máme tam vyčleněné lokality, které jsou možné do budoucna k zástavbě. Samozřejmě máme tam lokality, které jsou určené třeba i pro sportoviště, to bylo taky velké téma na projednávání v rámci schválení územního plánu.
2: Obyvatelé Lovosic si podle vedení tamní radnice často stěžují na hluk. Jedná se hlavně o dopravní zátěž z dálnice, okresních silnic, železnice i jiné zdroje. Lidé proto mohou až do poloviny září vyplnit na webu města anketu, která se právě hlukem zabývá, říká mluvčí města Eva Břeňová.
7: Anketa k hluku v Lovosicích probíhá právě teď. Prostřednictvím formuláře je možné ji vyplňovat až do 15. září. Původně byla mířena na jakoby hluk z dopravy, železnice nebo průmyslových areálů, ale lidé teď identifikovali, že těch problémů je výrazně více. Sport.
2: České reprezentantky Pavlína Falmíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily v Nizozemsku z druhého místa v rozjížďce do zítřejšího semifinále. Počasí. Zítra čekáme v České republice ráno a dopoledne oblačno až zataženo. V jeho západní polovině území může být i polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Ostrava pozor za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 259 stojí odstavené nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. Díky za pozvání.
1: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje solové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama, ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu přepadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, a nebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou oni opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek můj.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrský tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk vekřový, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak ješkárnám, tak i kytaře, a navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale vy jste se dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne, ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu co sobotu a neděli co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: zpívat i plakat, maminko má. Jak je to hezké u nás doma.
1: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Vy jste byli spjati především tedy s divadlem Semafor. Kdo vás oslovil? A překvapilo vás to? Byli jste z té nabídky nadšení? Nebo jste nad ní?
2: Jak jsme hráli na Karlovém mostě, tak nás tam oslovil nějaký chlapík z Jonáš klubu, což je klub spřízněných duší divadla Semafor. A to jsou takový prostě nadšenci, kteří už tenkrát vlastně pořádali a spolupořádali takový setkání každoroční. A v roce 68 ke konci bylo to setkání v Obecním domě. Oni nás tam pozvali na základě toho vystupování na Karlově mostě a také na základě toho, že jsme tenkrát taky obrovskou klikou a štěstím jsme se dostali až k panu Jiřímu Černému. Jsme mu nabídli pár svých písniček a on měl tu šťastnou ruku, že vybral píseň Hele lidi a zhradil to do houpačky, 12 na houpačce, a to se v celku velice slušně umísťovalo. Nikdy to tedy nevyhrálo, ale byli jsme druzí za Karlem Krylem, bratříčku Zavírej Vrátka. A na základě všech těchto událostí té doby, jak jsem říkal, jak byla těhotná na události, tak nás pozvali na vystoupení pro spřížené duše divadla Semafor. A tak jsme tam spolu s Karlem Krylem tenkrát asi před 12 hodinou v noci vystoupili a přišel za námi Slávek Šimek s Jirkou Grossmanem a nabídli nám vystupování v návštěvních dnech, kde jsme se střídali s Karlem Krylem a posléze se tam objevil i Bohdan Mikolášek.
1: Ano, v proslulých návštěvních dnech Šimka a Grossmana, jak říkáte, se střídali s Karlem Krylem. Byli jste přátelé nebo jaký vztah jste spolu měli z počátku?
2: Přátelé, nikdy jsme spolu v podstatě na pivu nebyli, ale za to jsme pár sklenic dobrého vína vypili při společných vystoupeních. A při společných setkáních, tak je pravda, že jsme se setkali.

0: Rusko, nebo tak, a nebo jsme se byli na sebe podívat, když jsme hráli Semaforu.
1: Tak, i vy jste ze Semaforu odešli. A proč vlastně? Proč jste skončili Semaforu?
0: No tak to skončilo tím, že po sametové revoluci pan Suchý rozhodl, že bude pokračovat v tom duchu, v jakém ho spolu s panem Šlitrem založili to divadlo. Takže tam byly, že, jak známo, tři skupiny. Pepa Dvořák, Slávek Šimek a pan Suchý. Takže tam byla skupina pana Suchýho. My jsme
1: odešli, ale vaše duo, vaše spolupráce s Michálem Janíkem dále pokračovala a my o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Miroslav Paleček.
2: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Písně jste skládali společně i samostatně. Michal Janík psal ve větší míře texty, vy jste psal zase hudbu. Byla to velmi plodná spolupráce, dlouhotrvající. Které vaše společné období vy osobně považujete za nejdůležitější, nejúspěšnější?
1: Velmi dobře nám bylo na jednom z nejhezčích pódií světa, a to znovu opakuje, tím je Karlův most. A pak nám nejvíc, aspoň já si to myslím, a nikdo mi to nevymluví a nesebere, že to bylo období, které jsme prožili v divadle Semafor. A to si myslím, že byla takové období party snů. Takže když řeknu, Pavel Bobek, Viktor Sodoma, Jana Robová, Miluška Oborníková, Zuzka Burianová, a to ještě na spoustu bab jsem zapomněl, tak to bylo nádherný. Jediný, co mi na tom trošku mrzelo, a to asi každého, že jsme tam neměli tolik prostoru, protože když tam bylo 5, 6, 7 těchto jmenovaných zpěváků a písničkářů, no tak každý měl prostor třeba 2, 3 písničky a dost toho. Jinak samozřejmě největší prostor měli komici Slávek Šimek a Luděk Sobota a posléze Petr Nárožný. A tak to byla prostě opravdu éra party snů, a taky jsme měli jednu písničku, která se jmenuje Parta snů, a to byla finálovka jedné hry, která se jmenovala, myslím, Jemný mrav.
0: A přesto, že jste neměli takový prostor, tak považujete tedy vaše působení v Semaforu za to, řekněme, nejúspěšnější?
1: No, pochopitelně, protože my jsme tenkrát měli i takový písničkový pořad s Pavlem Bobkem, jsme ho doprovázeli prostě na kytary, a Michal tenkrát v té době velice úspěšně otextoval několik hitů pro Pavla Bobka, když největší je Láskou mě ubývá sil, takže s tím jsme jezdili také pár let, tak my jsme byli, pak jsme začali jezdit i na Portu, tam nás pozval Jup, a tak jsme si to opravdu jako užívali, a tenkrát to bylo jako jižně pro písničkáře.
0: Jak vůbec vypadala tvorba vaše a Michála Janíka? Vznikala nejdříve skladba, pak text, nebo opačně, nebo to bylo jak kdy?
1: My jsme vyzkoušeli snad všechny způsoby, a jak jsem slyšel vyprávět o tomto problému i kolegy někteří, tak drtivá většina z nich to vlastně fungovala takhle. Jo, začínali jsme tak, že já jsem si myslel třeba, že jsem přišel na nějaký hezký motivek. Tam ta. Tak jsme se posadili a Michal něco napsal, teď já jsem to jako k tomu zpíval, teď jsem něco přidal k tomu, on ten verš rozvinul, tak já jsem zase na to napojil tu melodii nebo něco takového, a takhle jsme udělali jako ty první písničky. No pak už, když už jsem se do toho víc podořil, a Michal také, a pohltilo nás to, vcuclo, tak už jsem takzvanou svahilštinou, jako všichni, vlastně jsem nahrával na magneťáky B4, který jsme si tenkrát koupili na splátky každý, tak už jsem nahrával nějaký jakoby melodie. No, tak to jsem mu pak předal a on to otextoval. Pak jsme se dostali k tomu, že jsme vlastně psali na zakázku pro Český rozhlas, pro redakci dětí a mládeže, tak nám tam prostě Mirka Bendová dodala takový krátký popisky toho, o čem by se mělo zpívat v té a v té písně, a Michal to rozvinul do textu. Já jsem ten text dostal na poslední chvíli, den před natáčením jsem neměl nic ještě, ale čas a termín, to je kruťárna. Ale dobrá.
0: To je bič.
1: No a takže v podstatě jsme vyzkoušeli všechno.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Kněžná fialinko, proč se v houští skrýváš?

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem. Po Michale Janíkovi jste se na svém milovaném tenise, nebo po spolupráci s Michalem Janíkem, jste se na svém milovaném tenise potkal se zpívajícím právníkem Ivo Jahelkou a další vlastně hudební spolupráce byla na světě. Tak jednoduché to bylo?
1: No, bylo to velice jednoduché, protože jsme se poznali jak na tenisovém dvorci, tak i na plzeňské portě. Takže tam to vlastně, tam jsme se potkali poprvé a tam jsme zjistili, že jsme oba propadli tenisu. A tak jsme pokračovali a ta spolupráce pokračuje až do dnešních dnů a myslím, že bude ta spolupráce pokračovat až do konce světa času.
0: Opravdu?
1: Ano, ale ta spolupráce je...
0: Nárazová.
1: Ne nárazová, je úplně jiná, než byla spolupráce s Michalem, protože my s Ivošem vlastně nefungujeme jako taková ta dvojice, jako jsme byli my s Michalem. Máme s Ivošem asi dvě nebo tři písničky společný, ale moc dobře si uvědomujeme, v čem jsou naše slabiny a v čem je případně nějaká naše síla. Takže my to svoje společné vystoupení zahájíme společnou písní, pak tam sedím na jevišti 55 minut já, zpívám svoje písničky, pozvu Ivoše, ten posluchače dorazí a pak mě pozve a rozloučíme se společnou písní.
0: Takže to není to celé společné,
1: není
0: jako to
1: společné,
0: bylo
1: jako,
0: s Michalem
1: Janíkem. Že bychom dvojhlasy a všechno a kytárky dohromady a tak. Ne, to ne. Mm-hmm.
0: Vy jste vydali album Tenisová akademie. Komu je určena?
1: Ta je určena všem, kteří propadli tomuto královskému sportu.
0: Jako vy.
1: Jak pasivně, tak i aktivně. Protože to mě velice mile Ivo překvapil. Já jsem, přiznám se, tomu nevěřil. Když v nás uzrál nějaký plán napsat CD Tenisová akademie. Protože jsem si říkal, to není možný, aby někdo napsal 15 nebo 17 písniček o tenise a přitom se neopakoval. Jsem říkal, to je nemožný. Ivo to dokázal a dokonce jsem vlastně mám zásluhu na tom, že Ivo při spolupráci na Tenisové akademii poprvé napsal několik textů na melodii jinou, než skládal vždycky on, ale on ty svoje písničky skládal, ten nevyzkoušel všechny ty možný způsoby, jo? Ten prostě jenom se k němu dostane nějaký spis soudní a ono zpracuje a pak k tomu prostě dodá takový ten vypravěcký způsob. Takže ten pracoval takhle, ale při té tenisové akademii jsme najednou dospěli k tomu, že nám chybělo ještě vlastně pár písní nebo něco, tak Ivo říkal, hele, tak mi teda pošli nějaký svoje nápady. Tak jsem mu to poslal, no a on se do toho pustil a dokonce se mu to i zalíbilo a napsal mi pár textů i pro mě samotného.
0: Čili pro vaše skladby, ano, které vy jste složil, ano, tak ano. Vám je Ivo Jahelka ano, otextoval. Taky. Tak a vy jste pak se... Nechci říct, že obrátil nás naše české spisovatele. Vy jste je měl v paměti asi celou dobu, ale až vlastně v poslední době jste, jak zhudebnil třeba Jaroslava Seiferta a Jaroslava Ješka, Jiří Voskovce, Jana Vericha, tak kdy vás napadlo právě třeba zhudebnit Jaroslava Seiferta?
1: To mě... Takhle, já jsem o těch básních pochopitelně věděl od útlého školního věku. Ale tenkrát mě to teda vůbec nebavilo. Co si budem povídat? To tenkrát jsem koukal na to, abych vyběhl ven a čutal do balónu, nebo já nevím, nebo hrál na kytaru.
0: Takže musel jste k tomu dozrát.
1: Musel jsem k tomu dozrát, dospět, ale nejvíc mi vlastně k tomu pomohla báseň Hora Říp, kterou jsem před časem při takovém bezcílném bloudění po internetu objevil. Ona objevila mě, vykoukla na mě báseň Hora Říp. Tak pochopitelně jsem si vzpomněl na tu báseň, ale okamžitě jsem se ocitl zpátky ve škole u tabule, jak ze mě souška učitelka marně deluje báseň, ale také mě napadl takový drobný motivek, který jsem si poznamenal a později zpracoval. Ale nikdy by mě nenapadlo, že to dopadne tak, jak to dopadlo teď do dnešních dnů, protože jsem si tenkrát říkal, tak já se pokusím zhudebnit 2 nebo 3 básně, 4, no. Tak proto jsem věděl, že sahám někam, kam třeba ani bych neměl sahat. Ale pak mě to tak nakonec pohltilo, že to dopadlo tak, že mě, to je tak špatně řečený, ale že vyšlo CD Písně domova, Pocta Jaroslavu Seifertovi, a po 5 letech jsem to téměř zopakoval, tak mi vyšlo CDčko Srdeční záležitost, to bylo k mým narozeninám, které mám každý rok, ostatně jako vy všichni.
0: Ale kulaté jste měl loni.
1: A tentokrát u toho posledního CD je to takový výběr můj žijících, nežijících, našich i některých cizích básníků.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem, který kdysi tvořil hudební tandem s Michaelem Janíkem. Teď spolupracuje hojně také se zpívajícím právníkem Ivem Jahelkou. A samozřejmě je na své sólové dráze, zhudebnil takové velikány básnické jako Jaroslava Seiferta, ale vy jste zhudebnil třeba i Cestičku k domovu, všichni známe Karla Václava Raise a tuto báseň. Tak jak vás toto napadlo? Pojilo se to k vašemu dětství třeba ta báseň?
1: Ne, tak já jsem dostal pozvání na vystoupení u příležitosti otevření nové radnice Blázní Bělohrad na náměstí Karla Václava Raise, který se tam narodil a stával tam také jeho rodný domek, teď už je tam jenom cedule s tím. A já tam mám spoustu známých, protože jsem tam mockrát hrál jak s kytarou v ruce, tak i na tenisových turnajích v místní Bažantici. A když jsem dostal to pozvání, tak si říkám, já musím nějak ty místní obyvatele překvapit, tak jsem nastoupil do antikvariátu, koupil jsem si výběr z díla Karel Václav Rais a koukám prostě Cestička k domovu. Si říkám, no to je nádherný, jo, ty verše jsou takový, jako že by to, jako kdyby je napsal Karel Hašler, tak jsem říkal, tak to musím udělat v tom duchu Hašlerovském, aby tam byla ale kytara a ten projev takový a hezká melodie a akordeon. No tak jsem je velice, si myslím, příjemně překvapil, když jsem jim to tam pak zaspíval a tahle ta písnička je také na tom posledním CD.
0: Pane Palečku, je něco, co nedokážete zhudebnit? Mě teď napadá otázka na závěr.
1: Jo, samozřejmě.
0: Opravdu.
1: No, ono,
0: na co dalšího se třeba chystáte? Co byste ještě
1: chtěl
0: zhudebnit?
1: To možná někdy, jak jsem teď tady něco plácal, někdy třeba i trošku nesmysly, mohlo to vypadat tak, že na co sáhnu, proměním ve zlato, ale není tomu tak. Já to moc dobře vím. A ono to trvá hodně dlouho, než člověk by měl pustit něco do světa a neměla by ho ztrácet soudnost. A já mám zatím pořád ještě pocit, že tu soudnost mám, tak mi to prosím vás, tu iluzi neberte.
0: Já myslím, že to není přeci jenom iluze. Co vaše spolupráce s panem Fousadlem, když použiju přezdívku?
1: No, Fousadlo, tak to je, tak my se známe pochopitelně z působení ze skupiny Semaforské od Slávka Šimka. A vždycky, když jsme hráli někde, já jsem se narodil v Motyčíně, to je u Kladna, Pepa je Kladeňák, takže i to nás spojuje. A když jsme s Michalem tenkrát hráli někde poblíž Kladna, tak se tam, když měl Pepa volno, přišel vždycky podívat. Jo, to bylo hrozně milý. No a teď ta poslední spolupráce s námi, taky jsme už spolu odehráli teď několik vystoupení s názvem Dva bardi ze Semaforu. A při té příležitosti jednou mi věnoval a dedikoval mi svůj text Těžko nás pán Bůh změní. A tak jsem mu ho zhudebnil, poté se mi to opravdu zalíbilo moc a moc a dohnal jsem ho téměř k pláči.
0: To je krásné. Já moc děkuju, že jste tu s námi byl, děkuju za vaše vyprávění a ať se vám daří, ať stále vás napadají nové a nové skladby a třeba další básníci,
1: dobře,
0: které zhudebníte. Děkuju. Miroslav Paleček byl naším hostem.
1: Já vám moc krát děkuju a už teď se těším na někdy příště.
2: Alex a host.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich dobreku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají,

mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím, já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím, těžko nás pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme,

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Deště z minulého týdne nasytily půdu na jihu Moravy do hloubky 15 cm. Extrémní sucho stále trvá. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. Škoda přesahuje 10 milionů korun. A počasí zítra zpočátku zataženo, místy déšť, později od jihu výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy a Otane Hasil, pěkný večer. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu pouze do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává také velká většina moravských řek.
4: Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. V Čechách je situace s nasycením půdy o něco lepší. Tam meteorologové zaznamenali úhrny srážek i nad 100 mm za týden. Na rozdíl od Moravy, kde místy nedosáhly ani desetiny. Podle tvůrců webu Intersucho se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policistů vybrali z cizích bankovních účtů celkem 10 milionů korun a poškodili tak více než 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a také 17 mobilních telefonů, které pachatelé při svých podvodech používali. Hrozí jim až 8 let ve vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny mohou ale tresty dostat i samotní poškození.
5: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
3: Krásná lípa na Děčínsku vydala varování před vlkem. Podle webových stránek radnice se zvíře o posledním víkendu pohybovalo v centru města. Vlci se v oblasti Národního parku České Švýcarsko vyskytují zhruba od roku 2017.
6: Město upozorňuje na víkendový výskyt šelmy a žádá obyvatele, aby byli opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá a útočí jenom, když si připadá ohrožený. Při venčení, hlavně v okrajových částech města, by měli lidé nechávat svoje psy na vodítku. Daniela Pilařová, Český rozhlas. Sport.
3: Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do semifinále mixu na tenisovém US Open. Domácí dvojici Paul Navarová ve čtvrtfinále porazili 4-1 a 5-3. Kateřina Siňaková s Britem Petnem naopak dohráli turnaj už ve čtvrtfinále.
2: Počasí.
3: Po oblačné noci čekáme zítra ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území i polojasno, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer ubývání srážek a výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: U Českého Těšína se zdržíte na obchvatu města, hlavně ve směru do Polska. Provoz brzdí omezení přes mostem přes řeku Olši. Kolona je o odbočky na Havířov. Zdržení je kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
7: Po lásce a něžném obětí touží každý z nás. Proto máme pro vás tento pořad.
8: Budeme vám vyprávět o páru, který na začátku spojila žvíkačka a jejich manželské pouto drží už 67 let.
7: Jemu je 88 let, ona brzy oslaví 87. narozeniny.
8: Byli si mnohokrát oporou. Krásně se doplňují a jeden bez druhého si nedovedou představit ani jediný den.
7: Jak prohlásil filozof Jean-Jacques Rousseau, je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Petr Kostka
1: a Carmen Majerová
0: vás vítají u poslechu dalšího opravdového příběhu velké lásky.
1: Hledáme s vámi inspiraci, jak se dožít mnoha let v krásném vztahu. Vybíráme z příběhů, které jste nám poslali.
0: Dnes vám představíme manžele Stanislavu a Josefa Stehlíkovi z Němčí v českém Středohoří.
1: Znali se, míjeli se, ale nikdy by je nenapadlo, že jsou si osudem souzeni. Jejich příběh jel natočit náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem Stanislav, ano, stará babka.
3: No, má něco odžito a žena se spoustou zkušeností a doufám, že i s trochu lásky pro svého muže.
4: Doufám, tu lásku mám velkou, jsem ráda, že ho mám, ale možná, že budu koukat a taky brečet, protože já jsem plačka známá.
3: To já taky občas.
4: No.
3: A zvlášť, když slyším ty příběhy vás posluchačů, tak se neudržím. A teď to k tomu patří, ne?
4: Ano, to je život. Je to, jak to je. Tak pojďte dál.
3: Kytičku pro vás.
4: Je, děkuji, já miluji kytky. I když to nestíhám všecko, podívejte, jakou mám zahrádku.
3: Velkou.
4: Džungli.
3: A ten dům, to
4: no,
3: uklízíte.
4: Už není náš.
3: Při dětí.
4: Když jsem ochořila před 8 lety, tak jsme všecko dali dcerám. Je to danajský dar, ale je to dar.
5: Co?
4: Tak pojď pozdrav aspoň dnes, tatínku.
5: Vždyť jsem zdravil.
3: Takže vy budete Josef.
5: Jo.
4: Ano, pojďte dál.
1: I když se tehdy 18-leté dívce, onen 20-letý, sportovně nadaný, mladík nelíbil, někde ve hvězdách byl jejich osud už předem spojen.
0: Aby se zamilovali, museli oba dva opustit své rodné Ústecko. Stanislava se vydala na just rodičům do Pardubic, Josef narukoval na vojnu a sloužil ve stejném městě na východě Čech.
1: Potkali se jednoho chladného říjnového dne na pardubickém kluzišti, kam Josef chodil na trénink s vojáky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Takže viděl jsem takovou pěknou holku, najednou ke mně jako přibruslila, no, a já jsem měl v puse žvejkačku, tak jsem půlku té žvejkačky ukous, ona si ji vzala a tím jsme začali.
3: Tak to bych nečekal, fakt to takhle bylo.
4: No ano, takhle to bylo, já jsem chodila bruslit a já jsem ho znala, jenže mě se nikdy nelíbil, protože on byl vysoký a že jsem říkala, toho nechci, měli jsme kamaráda Vencu Peška a ten mě s ním dával furt dohromady. A já jsem říkal, toho nechci, ten má hlavu jako růžičko a kapusta. A nechtěla jsem ho. A najednou jsme se potkali na tom stadionu, rozdělili jsme se o žvejkačku, no a vidíte to. Ještě to nám to vydrželo do teďka.
3: On si vás k sobě tak jako přilepil.
4: On byl hrozně takový milej, slušnej, tichej, to už teď nemůžu říct, ale bylo to fajn, bylo to krásný. Byli jsme mladí hlavně.
3: Vy jste si o tu žvíkačku řekla, nebo jak to takhle?
4: Ne, on prostě mě to žvíkačku měl, žvíkačku tak půl dal sobě a půl dal mě a bylo to tak.
5: Já jsem byl na vojně, že jo, tak jsem měl propustku, takže jsem vždycky musel být do 7 hodin v kasárnách v Pardubicích. No, takže jsme se sešli druhý den znovu na tom ledě, na tom zimním stadionu, no.
3: Vy jste si dávali rande na kluzišti?
4: Ano, ano. Ano.
3: Ten první den, jenom jste se chytli za ruce, nebo dali jste si už pusu?
4: Ne, to ne. To jako ne, to ještě nějaký den to trvalo, než jsem zjistila, že se mě líbí. A tak.
3: Jak to tak mladá holka zjistí? Podle čeho to pozná?
4: Já nevím. On byl takový, moc toho nenamluvil, ale byl milej. Prostě najednou se mi začal líbit. No.
3: Co vám, Josefe?
5: Já jsem ji taky viděl už několikrát předtím, jo, než jsme se setkali na tom zimáku tam. Jako v Pardubicích jsem ji potkal několikrát na náměstí. Líbila se mi, no, byla pěkná holka. Hlavně byla štíhlá a pěkná holka byla prostě, no. Líbila se mi hned od začátku. protože já byl spíš takový, jak říkala, tichý, moc jsem to nenamluvil a Stáňa ta, jen promluvila, prostě mluvila 24 hodin denně i ze spaní.
3: A vám se to líbilo?
5: Mně se to líbilo, no.
3: Kdy jste to řekli rodičům třeba, že spolu chodíte, nebo kdy začali vědět, tušit?
4: Tak já vůbec celkově jsem měla problém. Já, když bylo 18 let, tak jsem, já to říkám tak divně, ale řeknu to, zapíchla vidle, napsala jsem dopis, dala jsem ho na hodiny a odjela jsem do Pardubic.
3: To byl dopis pro rodiče?
4: Pro rodiče, napsala jsem, že odcházím z domova.
3: Že, a proč?
4: Protože moje maminka vždycky říkala, Stáňo, ty bys mě neměla, tak budeš chodit špinavá, roztrhaná a hladová. Tak jsem mi chtěla dokázat, že se o sebe postarám. Tak když jsem mě bylo 18, odjela jsem do Pardubic, no a tam to pokračovalo takhle. Nakonec jsem se naučila tam šít, plíst a opravdu se starat o sebe, ale myslím si, že to bylo dobře, že to tak všecko mělo být. A už, že, protože jsem teda byla zamilovaná do Pepy, no.
3: Vy jste tady odjela a v těch Pardubicích jste si našla životní lásku.
4: Ano, ano, takhle to bylo.
3: Možná se drze zeptám. Byl první?
4: Já jsem předtím měla takový jenom letmý známosti, ale Pepa to byl můj první chlapec a hned jsem byla v jiném stavu. Hned to vzal hákem.
3: No, vy taky asi.
4: No já nevím, já taky jsem u toho byla. No.
3: Tak kdybychom to nějak kulantně měli popsat, jak k tomu došlo tak rychle tedy?
4: Já ani ne, my jsme chodili do lesíka, viď Pepo. My jsme chodili do lesíka, no a najednou, no, tak to, no, no. Já nevím, jak to mám popsat, bylo to hezký.
3: Vy jako voják jste toužil a naléhal, nebo co?
4: Přišlo tak samo. Já nevím, to bylo takový...
5: Jo, samo to přišlo bez nějakého nátlaku.
4: Ale já jsem jako už si to přála, protože já jsem si myslela, že nejsem normální. Protože ty holky už měly známosti kompletní a já pořád nic. Já jsem nepotřebovala žádného kluka. Mně stačilo, když jsem třeba dostala pusu a najednou práska. Bylo to.
3: Najednou od pusy rovnou dítěti.
4: Ano, ano, bylo to tak to bylo nějak, no. Já jsem tenkrát šla, že jo, na gynekologii a tam byla paní doktorka a já říkám, paní doktorko, víte, já jsem teď začala být taky, začala jsem žít, jo, a to, a já nemůžu být to, já nemůžu být v jiném stavu. A ona říká, ale děvenko seš.
3: Co se ve vás odehraje a jak jste si naplánovala, že to řeknete Josefovi?
4: Já jsem to nějak neplánovala, akorát teda tenkrát maminka, manželová, ta byla z toho jako dost špatná a dokonce chtěla, abych si to nechala vzít. A já jsem teda jako říkala, že za žádnou cenu, že když teda ať si svého Pepánka nechá, že já se o dítě postarám, že si ho vychovám sama. No ale nakonec to dopadlo tak, že jsme se vzali a že všechno v naprostý pohodě, no. A moje maminka to tak nějak, možná, že byla i ráda, nevím.
3: A co Josef? Když jste se dozvěděl, že se Stanislavu čekáte?
5: Já jsem řekl tak, že se vezmeme a budeme spolu. To byl konec a vzali jsme se. Já myslím, že jsem udělal dobře tenkrát.
4: Tak on to byl protože takový ušák, když mu bylo 21 let, jo. A já mě bylo 20, no.
5: Já jsem vlastně rád a tu babku mám rád a miluju ji víc jak za mlada. Protože se o mě stará a kdyby se tak o mě nestarala, tak já už tady dávno nebyl. Protože jsem prodělal dost nemocí, až teď na starý kolena je mi dobře. No.
3: Jste rád, že ji máte?
5: Tak.
3: Řekl vám to někdy takhle?
4: Ani ne, vidíte, že teď mám slzu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vypráví její manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi.
2: Brali se, protože museli. Před 67 lety. Bylo v tom dítě, ale také velká láska.
1: Jak bývalo zvykem, Josef musel požádat o ruku Stániny rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To vím, že tam byl takový zmatek. Hlavně jsem to říkal dědovi, jo, to jako tátovi. Jo.
4: No, táta náš byl takový hodnej, klidný člověk. No.
3: Ten to hned jako schválil. No tak pak během toho měsíce jsme měli svatbu.
4: Obřad byl na městském úřadu v Litoměřicích. Táta do kostela nechtěl jít. Mě to mrzelo, ale respektovala jsem ho.
5: To znamená, že jste měli jen občanský obřad?
4: Občanský. Ale když jsme měli teď tu kamennou svatbu po těch 65 letech, tak jsme byli v kostele svatého Vojtěcha a otec Havelka nás jako oddal a tátovi se to líbilo a bylo to krásný.
3: V tomhle věku už je všechno krásný. Jo.
5: A ten svatební den, vy jste tedy přijeli na obřad. Pamatujete si, jaké jste měla šaty, kdo vybíral prstýnky, jestli tam byly nějaké rituály na té svatbě?
4: No, měla jsem kostým, protože to už jsem byla 4 měsíce těhotná.
5: Takže speciální kostým?
4: Ano, takový normální kostým jsem měla.
5: Bříško už bylo vidět?
4: No trošku možná už. Jo, měla jsem bříško.
3: Moc ne,
4: no vidíte, no, je to dobrý. No, a mě to trošku mrzelo, že jsme byli v tom kostele, protože já jsem celých 8 let chodila na náboženství, byla jsem křtěná, že jo, přijímání, biřmovaná, jako já jsem byla věřící, já jsem chodila do kostela každou neděli, no a musela jsem se přizpůsobit, no.
5: Připomínáte si to výročí své svatby rádi?
3: Jo, to jsme slavili po každý do takových těch 50 let, no. A pak už je to takový, no, jsme rádi, že jsme na světě. No, po 50.
5: Jste rádi na tom světě?
4: Já jo. Já určitě.
5: A jste ráda, že jste si na začátku vzala tu žvíkačku?
4: Myslím si, že bych ho neměnila.
1: Počátek jejich manželství se tedy datuje od 15. listopadu roku 1958.
4: Pepa přišel z vojny, vzali jsme se toho 15. listopadu a já jsem zůstala ještě do začátku března v Pardubicích. Bylo to takový smutný, hrozně jsem se na něj těšila, když já jsem jezdila teda domů, že jo, nebo občas přijel za mnou Pepa, tak to bylo takový, byla jsem toho špatná, protože jsem chtěla s ním být pořád, ale bohužel to nešlo, že jo. Navíc teda jsme neměli kde bydlet, takže jsme bydleli u mojich rodičů v Litoměřicích, tam jsme bydleli 2,5 roku, tak jsme se nakonec pak odstěhovali k babičce do Neštěmic, k manželové mamince. Tam jsme bydleli asi 2 roky, viď?
3: Jo, 2 roky, no.
4: No. Ale babička vždycky říkala, mladý zvlášť, starý zvlášť. A něco na tom je. Když jsem, cokoliv jsem udělala, všecko bylo špatně. Já jsem taková kachna, když peru, tak jsem hotová taky do pračky, jo. Když něco dělám, prostě dělám to s nějakou takovým určitou vervou. A babička byla strašně hodná, ale nemohli jsme se shodnout, takže jsme se odstěhovali. Dostala jsem garzon.

0: To šlo. Zopakovali by si těch 68 let lásky?
1: Já myslím, že bych některé věci udělala jinak, ale asi by to zůstalo, jak to je.
2: Ale já bych to nevyměnil.
3: Stáňu za nic.
2: Ne, nedal bych jí. Protože ta se fakt o mě stará. Ano, musím jí pochválit.
1: Já
2: jí teda i chválím teď, jo. Že vždycky řeknu, babko, já tě stejně miluju, jako ty vnoučata to říkají. Babi, my tě milujem. No.
3: A co vy, milujete jeho?
1: Já jsem ráda, že ho mám. V dobrých i špatných časech vždycky mě byl oporou. A já myslím, že bych ho nikdy neměnila.
3: Myslíte si, že láska vydrží i do pozdního věku? Že neumírá?
1: Ano, věřím tomu.
2: Určitě. Ale chtěl bych tady ještě vydržet. Babička, maminka moje umřela ve 94. A všichni moji příbuzní se dožili víc jak 88, takže tady vydržím do těch 95.
1: Já nevím. Jak to je, tak to je. Já nad tím nepřemýšlím. Beru to tak, jak to je.
0: Láska Stanislavy a Josefa neutuchá. Možná věkem spíš posiluje.
4: A to nás dojalo. Proto jsme jim po Patriku Rozehnalovi poslali jako malý dárek dva zlaté hrnečky našeho pořadu a jedno velké digitální rádio.
0: Chtěli jsme je potěšit a překvapit.
1: To je krásný. A to je, prosím, to je rádio.
3: Digitální.
1: A můžu si na něj šahnout?
3: Šahněte. Zapněte ho.
1: A to hraje samo?
3: Ano. Přesíč
1: Ježiš,
3: teda.
1: Ježiš, to je krásný. A myslíte, že to budu umět?
3: Vy určitě.
1: Já nevím, kde se zapíná.
3: To všechno zjistíme. Máme návod a tak.
1: Ty, to je krásný.
3: A pak pro vás máme dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
1: Je to hezký. Oni jsou opravdu zlatý. A víte, co je nejhorší, že táta nepije kafe.
3: Ale pije čaj.
2: Čaj, jo.
1: Ale kafe nepije.
3: A to je i na čaj. Já teda jako bych za něj orodoval, že bych mu do toho i čaj udělal. Co, dáte si čaj, že?
2: Kafe jsem se odnaučil pít na vojně, protože nám tam do toho dávali brom.
3: Vy mu do toho taky dáváte brom?
1: Ne, já už mi dávám vůbec nic. A i kdybych ho dával, tak je to stejně.
3: Vás to skoro porazilo na zem.
1: No mě to...
3: Vyrazilo dech.
1: To rádio mě vyrazilo dech. Ty vado.
3: Takže myslíte, že pouštět si ho bude Stáňa?
2: No to bude hrát na něm. To bude na něm hrát i v noci.
3: Chcete něco vzkázat Petrovi a Carmen?
1: Že jim hrozně moc děkuju a že bych je ráda někdy viděla a chvilku s nima mluvila. Protože jsou to strašně fajnácky sympatický lidi, oba dva. Já moc děkuju a mám hroznou radost. I za hrníčky, i za rádio. Děkuju moc.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je kronikou lidských osudů, kde hlavní roli hraje čistá a opravdová láska.
2: Dnes nám o ní vyprávějí Stanislava a Josef Stehlíkovi, kteří se brali před 67 lety.
1: Ve které chvíli docenili nejvíc sílu své lásky a pocítili oporu v tom druhém?
3: No tak, já jsem před 8 lety měla zhoubnej nádor v tlustém střevě. Takže jedna operace, za týden druhá operace, protože mě zavřeli a bylo to špatný, tak mě udělali vývod. Takže to jako, myslím si, že já jsem měla půl roku otevřený břicho, než mě to zarostlo všecko. A tak se o mě tak staral poctivě. A ještě navíc teda měl sestru Věru, která byla o 2 roky starší, tak nám každý ten jezdila. No byly to špatný časy. Mně bylo 78 a takhle jsem dopadla, že jsem byla takhle dost nemocná. Ale dostala jsem se z toho.
4: I díky svému muži?
3: Díky svému muži, ano. Že se o mě staral.
5: Když jsem se to rozvěděl, že má nádor na tom tlustém střevě, bylo mi zlé z toho. No a pak jsme šli s Petrou za panem doktorem a on říká, že jako je to na dobrým místě, že to není na konečníku, že je to někde v břiše a že se to nechá operovat a že to určitě jako odstraňají. No. Takže to se mi jako udělalo dobře. No a opravdu to dopadlo dobře, že za 5 nebo 6 neděl byla doma.
3: Já jsem chodila na kontrolu na onkologii. Tam byl nejmenovaný pan doktor a ten mě rovnou řekl, máte pár měsíců života, máte rakovinu v celém těle, máte metastáze, mi řekl. Tak to jsem jako brečela, protože já jsem chtěla žít. To bylo takový špatný období, víte, kdy člověk ví, že je to konečná. No a on pak jsem si k němu šla, už nevím časově, jak bych to řekla, a on říká, vy jste zázrak, vy jste se ze všeho dostala.
4: Co pomůže? Ten druhý, ta touha žít, ta síla, kterou v sobě máte, co vás zvedlo a vrátilo do života?
3: No tak, já jsem chtěla žít, takže možná i ta vůle moje, a nebo to štěstí, že teda to bylo, jak to bylo, tak jsem tady.
5: Já si myslím, že to byly taky hlavně vnoučata, protože jich máme tolika, takže to jí drželo hodně při životě, vnoučata.
4: Drželi jste se víc za ruce? Říkali jste si třeba v té době věci, na které nebyl čas, jenom abyste si dodali síly?
5: Určitě. Určitě jsme se drželi a stáli jsme při sobě celou tu dobu, než jsme se dozvěděli, že to je dobrý.
3: No a letos opět v lednu neprůchodný střeva. Takže jsem byla na další operaci, takže jsem měla během 8 let 4 operace a trošku jsem měla strach, abych úplně, víte, nebyla dementní. A ono to docela dobře dopadlo, že občas ještě si na něco vzpomenu, když to někdy bolí. Ale já jsem taková, že si to, co potřebuju, na to si vzpomenu. A takový ty věci podřadní zapomenu. Kolikrát se mě Pepa něco ptá, já to nevím. A přitom jako jsem to měla v ruce a všecko, ale já to nevím. Prostě to vypustím, no. Takže je to všecko v pohodě.
4: Stanislava, vy jste taková bojovnice. Vy jste od přírody podle mě člověk, který se prostě ke všemu postaví a řeší to hned a pustí se do toho, jak vy jste řekla, s vervou. A máte štěstí, že vedle sebe máte na začátku možná toho, jak vy jste říkala, nemluvu, ale klidného manžela, který je vám oporou a který možná jenom to, že se na vás podívá, stiskne tu ruku, tak vám to dodá sílu a máte ji na to uzdravování a na to, abyste byli spolu. A proto chcete žít, si myslím.
5: No, jak říkám, jsem rád, že tu babku moji mám a bez ní už bych tady dávno nebyl, jsem říkal, protože jsem taky prožil pár nemocí.
4: Co se vám stalo?
5: Nejhorší bylo, když mě prasklo slepý střevo tadyhle za pecí, tak to mě z toho dostali na poslední chvíli. No.
4: To šlo asi o minuty.
5: No, to bylo, tam jsem byl tenkrát 6 neděl v nemocnici a pak jsem měl ještě druhý chyt, mám budíka a na tom budíku se mi chytla, co to říká, nějaký virus, tak jsem ležel 6 neděl na infekci, tam jsem dostal 300 kapaček antibiotik a když za mnou přišel můj ošetřující lékař, doktor Fejfuša, tak na mě kouk a říká, zítra vás odvezu do Prahy do Homolky, jako panu profesorovi Neužilovi. A tím vlastně má taky asi zachránil život. Když jsem tam přišel, pan profesor říká, za svoji existenci jsem neslyšel, že 80-letý člověk nebo pacient, že by vydržel 300 kapaček antibiotik. Vrátili mi tam budíka a za 2 dny jsem šel domů. A od té doby to musím zaklepat, je mi dobře.
4: Vás musí mít nahoře někdo hodně rád.
3: No já nevím, ale jsem ráda, že mám takovouhle povahu, že i když je zlé, tak si myslím, že zas bude dobře.
5: A když je to normální, tak začnu brečet.
3: No,
5: musíme ještě nějaký čas tady vydržet. Jak říkám, je nám docela dobře, i když jsme starý a kuhlí už, no. Za týden mi je 88.
3: A mě jenom 87, 6. ledna, já jsem na 3 krále. Ale jako nevím, jestli bych chtěla teď v této době být mladá, nevím. I když by to bylo fajn, nic by mě nebolelo.
5: Já určitě bych chtěl být mladý, ale nesměl bych mít ten rozum, co mám teď. Musel bych být mladý bez toho rozumu. Jo.
4: Co je hezkého na tom stáří? Sil už třeba není tolik, přichází ty nemoci. Ale přijde se stářím i něco hezkého, co v mládí mít nemůžete?
3: Rozhodně člověk už nemůže to, co mohl dřív. A já se s tím nějak nedovedu vyrovnat. Já říkám, že i když jsme na tom, jak jsme, tak díky za každý nový ráno a za každý nový den.
4: Když se ráno probudíte, pozdravíte se, dáte si pusu, nebo jak to vypadá?
3: Jakdy. Někdy jo, někdy ne. Táta ten stává dřív, protože já jsem celý život stávala mezi 4. a 5, tak teď si spím do 8.
4: Necháváte rád si přispat svoji ženu?
5: Jo, když já stávám, tak se vůbec neprobudí. Probouzím se okolo 6. hodiny, to mě zbudí Tomík, tak nejdřív cvičím nohama. Kolena, kotníky. Jo, takhle s nima hejbu, kotníkama, protože z toho volejbalu ty kolena mám prostě pryč. No. A po půl hodiny se probudím, jdu se psem ven, no, udělám žrádlo slepicím, vykoupu a jdu nakrmit. A je 8:30, no a babka stává.
4: Petr Kostka někdy řekl, že má v některé dny pocit, že vstane a než si vyčistí zuby, tak už je večer, jak ten čas letí. Jak je to u vás?
5: To je fakt taky, že mně připadá týden jako 3 dny. Je neděle, a 2x se probudím a už je zase neděle. Ale když to zase vemu, tak my máme neděli každý den. Jo. Ale hrozně rychle to letí. Nikdy jsem si nemyslel, že tady vydržíme takhle dlouho. nebejt těch doktorů, tak už tady dávno nejsme.
4: Není to náhodou to, že tu jste takhle pořád ještě i dáno tím, jací vy jste? Že jste si našli v sobě zalíbení na začátku, důvěru, kterou jste si vybudovali během těch let a lásku, kterou jste si udrželi? Není to i tím, že tu vlastně zůstáváte, protože si tu sílu dáváte navzájem?
3: No, je to možný, ale taky si myslím, že to je i prostředím, protože my žijeme 28 let jsme tady na té chalupě. Je to všechno těžší, než třeba kdybych byla v bytě, ale je nám tady dobře.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vybraný na dnešek je příkladem osudové lásky, kterou prožívají manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
2: Poznali se před 68 lety. Snad pro ně nebude problém obstát v našem malém manželském testu.
1: Rostodivné otázky jim pokládal Patrik Rozehnal, aby zjistil, jak se znají a jestli si společné okamžiky pamatují stejně.
2: Otázky neznali, své odpovědi vzájemně neslyšeli a tady je výsledek.
3: Kam jste spolu chodili na rande? Měli jste oblíbené místo?
4: Bydlela na Svobodárně, tak jsem chodil na Svobodárnu, anebo jsme byli někde na procházce venku.
5: Chodili jsme do Lesíka, protože jsme neměli kam.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
5: No, asi já.
4: Stáňa.
3: Co vám dal jako první velký dárek?
5: Jo, dál to vyspamatuju, lyže, ale mě to nikdy nenaučil.
4: A lyžovat jsem ji nenaučil, protože se bála.
3: Čeho?
4: Asi velký rychlosti.
3: Kolik času strávíte v koupelně?
5: No, tak já to beru hákem, tak 5-10 minut.
4: Těch maximálně 4 hodiny, no, je tam.
3: Jak často si polírujete boty?
4: No, čistím si boty akorát, když jedeme někam na funus nebo na promoci, no.
5: Je, vůbec se nečistí boty, na to má bábu.
3: Kdo umývá nádobí?
5: Jedině já, prosím.
4: No, tak mám myčku, babku.
3: Kdo z vás měl v rodině první mobilní telefon?
5: Tak já.
4: No, určitě Stáňa. Ta telefonuje od rána do večera.
3: Jak slavíte svoje výročí?
4: Navaří se, napeče se, no. Jsme tady pátek, sobota, neděle, no.
5: Vždycky něco upeču, hlavně teda přijedou děti a vnoučata.
3: Co umíte péct nejlépe?
5: Já nevím, štrůdlík.
4: No, štrůdl. Štrůdl to má nejradši.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Za mlada jsem pil jenom Plzeň 12.
3: A teď?
4: Teďko vypiju tak 2 za měsíc.
5: Táta moc nepije pivo. Ale já piju pivo, já mám ráda pivo. Já jsem nikdy pivo nepila. A když jsem potom poprvé před těma 8 lety dostala krev, tak zřejmě mi dali krev z nějakého opilce a mě vám to pivo zachutnalo. Já si tak ráda dám Plzeň.
3: Když bude naplánován sraz někde ve 4 hodiny, v kolik hodin na něj přijde on?
5: On přijde včas, ještě dřív a já buď přijdu pozdě, nebo vůbec.
3: V kolik dorazíte?
4: Za 5 minut 4 a babka za 5 minut 5.
5: Já za to nemůžu, to je prostě taková povaha, no.
3: Stříhala jste někdy svého manžela?
5: Ne, na to mám dceru starší. Ta ho stříhá od 15 let, protože vždycky dostala korunku a už jí to zůstalo. A pak stříhala moje vnučka, ta Zuzanka.
4: Nejdřív ty mě jako děti mě stříhali za 50 korun, pak ta vnučka jedna za 200 korun a teď ta vnučka nejstarší mě stříhá za 500.
3: Ty jo.
4: Vždycky. A když přijede, tak řekne, dědo, můžu si šmiknout?
3: Jak a proč se třeba ještě v tomhle věku pohladíte?
5: No, protože ho mám ráda a už nic jiného nemůžu.
4: Já ji mám opravdu teď rád víc, jak to mladu snad.
3: Pohladíte ji po tváři, po zádech, po ruce?
4: No, už jako intimní vztah to už jako končí u nás. Už no, takových 8 let, no. Jsou to prostě stařecký pohyby.
3: Bylo to milování vždycky a jenom v ložnici?
4: Ne.
5: Ne, to ne.
4: Kdykoliv to na mě přišlo, tak já jsem byl jako dost výkonný, no.
3: Je divoch nebo mazel?
5: Takovej normální. Není mazel a divoch nikdy nebyl.
3: Byl jste spíš divoch nebo mazel?
4: No, oboje.
3: Jaký je ten její pohled, když se milé podívá? Co v něm vidíte, co v těch očích najdete?
4: No, někdy takovou oddanost. Takovou oddanost.
3: Jaký je jeho pohled, když se hezky podívá?
5: Takže mě ještě má rád. Vidíte, už brečím. Víte, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Tak jsem to tak nějak brala všecko normálně.
1: V běhu života někdy není čas své city probírat, nebo je tomu druhému říci nahlas. Ale nebojme se toho.
2: Zamysleli se Stanislava i Josef někdy nad tím, jaká je jejich láska? Na čem stojí? Nebo co by ještě chtěli na tomto světě stihnout? Jaký sen si splní?
4: Jo, já bych chtěl stihnout ty vnoučata, až se třeba oženěj, anebo až dokončej školu teďko. Tak bych se toho chtěl dožít, ale toho se snad dožiju. Babče vždycky říká, dětku, my bychom ještě měli do lázní. A já říkám, bábo, já mám lázně tady.
5: A já jsem měl takový touhy, víte, ještě se podívat. Jako třeba nebyla jsem v Římě, jenže já už to neuchodím. Dost jsem viděla, ale ráda bych jela, ale mám strach, že by mě poslali v plechovce domů. Takže si netroufám, ale je mi tady na té chalupě dobře. A jsem ráda, že mám dědíka.
3: Když se na sebe takhle podíváte vzájemně, jak vidíte ten svůj život spolu?
5: Já myslím, že to bylo hezký. Škoda, že to tak uteklo všechno.
4: Bylo to fajn.
5: Jako máme dvě dcery, to opravdu jsou holky. Vidíte, už jsem zase na měko. No, je to radost a vnoučata a pravnoučata. Je to takový hezký všecko a chtěla bych ještě tady pár dní být, abych si je užila všechny.
4: No, to, tak takhle by to mělo být.
3: Jste rádi, že jste se mohli v tom životě potkat a že jste se našli?
5: Ano, jsem ráda, že ho mám. Že jsem ho potkala a že ho mám ještě.
4: No, já taky. Babčo. Mám studený ruce. To mi říká každý den, podívej, mám studený ruce.
5: No, já jsem taková zmrzlá dost, no, ale dobrý. Je to takový štěstí, že se ještě máme v těchto letech.
3: Že vás hřeje láska.
5: No, víš, Josívku.
4: Divoká.
3: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
5: On byl vždycky takový tolerantní. A dobrý táta, to je jako klobouk dolů. A pracovitej, hodnej. Myslím si, že opravdu jsem ráda, že ho mám.
4: Já teďko na ty starý kolena jí děkuju, nejenom ne každý den, ale určitě dvakrát týdně. Když jí vidím tamhle, jak mi dělá jídlo a připravuje mi všechno, tak jdu a pohladím jí a jí políbím.
3: Jak důležitý je lidský dotek ve vztahu dvou lidí?
4: No, myslím si víc, jak za mlada.
5: To je takový trošku i vyznání lásky, když vás někdo pohladí a jo, a hezky se vás dotkne.
4: A kolikrát jí dám i pusu a ona mě taky pak říká, no, že mi jako, že jí to dělá jí to dobře.
5: No, to je to takový... A ještě vás se přitom políbí. Tak je to takový hezký.
4: Přijímá to ráda, no. Je to tak, no. Jsme si souzený jasně od mlada.
3: Jste rád, že tu ženu vedle sebe máte pořád? Že tu jste ve dvou?
4: No, určitě. Nevím, jak bych to zvládnul. Celá a každou hodinu by mi chyběla. Teď sám nevím, jak bych to vydržel. Když jsem 67 let s ní, jo, a teď bych měl být sám.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě. Určitě a nevyměnil bych ji ani za mlada, ani teď. A je s ní i sranda každý den. Jo, no, já vždycky říkám, že je bába jako čert. Jo, ta za chvíli je jako čert a za chvíli je zase jako milius. Jo. Myslím si, že jsme prožili dobrý život. Dobrý a hezký život s ní jsme prožili.
3: Milujete ho?
5: Ano. Celý život, i když vždycky to nebyla procházka růžovou zahradou, ale vždycky jsem byla ráda a viděla jsem, že ho mám a že při mě stojí a že je mojí oporou a že kdykoliv cokoliv, tak mě pomůže.
3: Kdyby měla být nějaká poslední slova, která byste si vzájemně řekli, kdybyste z tohoto světa odcházeli, co byste mu řekla?
5: Mám tě ráda, nebo měla jsem tě ráda. Byl jsi moje štěstí.
1: Stanislava a Josef už vědí, že skutečná láska začíná okamžikem, narůstá časem a trvá na věky. Po 67 letech manželství vědí, že radost mohou mít nejen z dětí, zdraví, úspěchu, ale také z každého raního probuzení, pevného kroku nebo pohlazení, na které často zapomínáme.
2: Jak už kdo si chytrý řekl, vřelé obětí je nejkrásnějším výrazem vaší otevřenosti a lásky beze slov.
1: Nezapomeňte dnes projevit svou lásku, potěšit sebe i druhého polibkem a pevným obětím. Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna před hodinou přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Silničáři používají trhavinu k dokončení průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně. České volejbalistky na mistrovství Evropy porazily výběr Ukrajiny. A počasí zítra zpočátku zataženou místy s deštěm, později od jihu ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Návrh na změny v rozpočtových pravidlech budou poslanci opět projednávat zítra brzy ráno. Debatu dnes po 11 hodinách totiž přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky. Situace v Preznicových lázních v Jeseníku, kde od začátku letošního srpna onemocnělo takzvanou střevní chřipkou více než 140 klientů, se sklidňuje. Hygienici během posledního víkendu evidovali dva nové případy s mírnými klinickými problémy. Laboratorní vyšetření u dvou osob potvrdila přítomnost noroviru, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
2: Dosavadní epidemiologické šetření ani výsledky provedených kontrol neprokázaly společný konkrétní faktor, který by spojoval všechny nemocné osoby. Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření. Další informace zveřejníme v návaznosti na jeho výsledky a vývoj epidemiologické situace.
0: Dělníci dnes ráno poprvé odstřelili část skály v průzkumné štole pro tunel pod sídlištěm Vinohrady v Brně. V minulých dnech používali trhavinu v bočních ramenech štoly. Dnes začali pracovat v její hlavní trase. Z průzkumu získají podklady projektanti, kteří později navrhnou stavbu samotného tunelu na velkém městském okruhu. Upřesní šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
3: Ty odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února, pokud to půjde ideálně, za použití řádově 100 kg té trhaviny vlastně dojde k výrubu 380 metrů, které nám z té celkové délky štoly chybí. Aktuálně máme za sebou něco lehce pod 600 metrů.
0: Stavba Vinohradského tunelu v Brně má podle silničářů začít v letech 2028 nebo 2029. Ve věku 80 let zemřela slavná americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Partonová. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Partonová za svou bohatou kariéru získala přezdívku Královna country. Nejvíce se proslavila v 70. letech minulého století hitem Jolene. Ve videu na několikanásobnou držitelku ceny Grammy zavzpomínal její synovec Brian Seaver.
4: Dolly otevřela dveře pro generace zpěváků, skladatelů, muzikantů a snílků ze všech oblastí života i kontinentů. Díky jejímu příkladu jsme věřili, že všechno je možné. Nikdy neviděla dveře, které by nešlo otevřít. A dveře, které otevřela, tvořily a měnily historii.
0: Sport. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Výhrou 3-1 na sety proti Ukrajině si připsali do tabulky skupiny B třetí výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, tedy zataženo až oblačno, místy zejména v Čechách déšť nebo přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině republiky i polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně v severní polovině republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek a také výraznější ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 počítejte teď s omezením u Berouna, a to ve směru z Prahy do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní Divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmesa. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
6: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení, a potom volá bezradnost.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
5: Co je vám, maminko?
6: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
5: Co jste měla k obědu?
6: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
5: Vždyť vy se celá třesete.
6: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
5: Zavolám doktora.
6: Ne, to přejde.
5: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
6: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
5: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
7: Tep 80, tlak 150 na 90... To by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
5: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
7: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
5: Je to něco vážného?
7: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
6: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
7: Ano. A ty bolesti na prsou?
6: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
7: No, vyloučit to nemohu, některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
5: Dovezu tam matku sám, bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
7: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
5: Jste velice laskav, doktore Watsone.
7: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
8: Večer.
9: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
10: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
9: Netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento. Když se tento...
10: Další? To už je čtvrtá.
9: Pátá, seržante, pátá. Do pěti byste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
10: Aha, a tohle?
9: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
10: Oh, pět lidí za odpoledne.
9: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
10: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
9: Dosud. Ale co my víme?
10: Jistě, když ani doktoři nevědí.
9: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
10: Co budeme dělat?
9: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
10: To je ten doktor Watson?
9: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
11: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
12: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
9: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
12: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
9: Nějaká podezření?
12: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
9: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
12: Chtěl jsem říct si předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
9: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
12: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
9: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
12: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Ciano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
9: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
7: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
8: O myších a kravách.
7: Snad o myších a lidech.
8: Nevocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumnější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
7: Ale
8: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
7: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
8: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
7: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
8: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
7: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
8: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
7: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
8: A policie je samozřejmě bezradná.
7: Samozřejmě.
8: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
7: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
8: Vaše bezmezná důvěra mě těší, mocně.
7: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
8: Ne. Vy? Vocne?
7: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
8: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
7: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
8: Druhý případ?
7: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
8: Oho. To je hodno pozoru.
7: Jistě. Však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
9: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
8: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu.
9: Oh.
8: Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnózu oznámili.
9: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnózu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
7: Usmrtit nebo naopak pomoci?
9: No jistě, jistě. Ale adrenalinem se přece člověk nemůže otrávit.
7: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
8: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
9: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
8: Ale mají také společného holiče.
9: Co?
8: Totiž chci říci řezníka.
9: Prosím.
7: Jakéhosi Higginse.
8: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
7: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
8: Higgins je ovšem neobsluhoval.
7: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
8: A tak se to stalo.
9: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
8: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
7: A neznalost.
8: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
9: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
7: Pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
9: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
8: Nad ledvinky obsahují...
7: A přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
8: Ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
7: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
8: Vy si nečtete v Tesařovi?
9: V komže?
7: No, v Tesařovi.
9: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
8: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
7: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
9: Protože mistra boleli zuby.
7: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
8: Jak říkal už Deskár.
7: Nebo i někdo jiný. Viďte, Holmesi.
9: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
8: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
9: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
8: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson. Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
7: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
8: Oh, také neznalý učedník?
7: Ne, hamižný mistr, tedy vedoucí prodejny.
8: Ah.
7: Omlem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
8: Ale.
7: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
8: A to je možné?
7: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
8: Strašné. Kolik bylo obětí?
7: U těch nadledvinek? 7.
8: Strašné. Z toho plyne poučení...
7: Že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná, převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem, rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prr!
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost. Jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten

0: nemocné.
1: Pan Vicomte je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Náhlá srdeční slabost.
0: Doufám, že se mu daří už dobře.
1: Je už mimo nebezpečí.
0: A rukopis?
1: Pan Vicomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
0: Pane.
1: Hieronymus Cabantú, majordomu z tohoto domu, se vám plně k službám.
0: Znáte podrobnosti?
1: Všechny, pane.
0: Dobrá.
1: O, pardon.
0: Co je vám?
1: Rým kašel kýchádí. Vždy takhle osedo se čípade.
0: Tak to se týká Watsona.
1: Watsona?
0: Podrobnosti, prosím.
1: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
0: Proč do věže?
1: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
0: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mívají jen jeden vchod, obvykle.
2: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
0: Věž ale stojí. Pokračujte, pane.
1: Cabantú.
0: Prosím.
1: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
0: Podezříval vás?
1: Vyloučeno. Pane?
0: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
1: Ano.
0: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
1: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
0: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
1: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
0: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
1: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
0: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
1: To by byla pro mne smrt, pane.
2: To snad ne.
1: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
0: Ale Watson je přece...
2: Holmesi, to není nutné.
0: Nuže, Watsone, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
3: Vysoce vážený pane Holmesi.
0: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
3: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
0: Prosím, v tom případě snad raději.
3: Tolik je jisto, vysoce...
0: Pouze Holmesi, prosím.
3: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
0: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone. Zničené stalagmity a také stalaktity.
3: To prosím nebyl pachatel. Klestili jsme si cestu.
0: A, chápu.
3: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
0: Cože? Pachatel se zřítil?
3: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
0: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
2: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
3: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
2: A proto to tak táhne.
3: Máme zjištěno, že ne všude.
0: Vy jste tam byli?
3: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
0: A stopy?
3: Žádné.
0: Samozřejmě.
3: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
0: V hospodě dobré s užitečným?
3: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
0: Vysoce zajímavé, není když pravda, Watsone.

0: Holmesi? Na všechny strany, jak je nutno.
1: Velmi případné, pane Holmesi.
0: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
1: Staříka.
0: Kdo je to?
2: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
0: Můžete mě s ním seznámit?
2: Samozřejmě, čeká u vchodu.
3: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
0: A co bývalo?
3: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
0: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
3: Jo, to mám, to je Luftzuckem.
0: Čím, prosím?
1: Jako průvanem, pane Holmes.
0: To zajisté, ale proč?
3: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. A pak se tam ty chodby motají jedna hrůza. Jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý. Pil vodu, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven. A když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
0: No to bylo ještě zlé, pane.
3: No vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
0: Jaký člověk?
3: No, z té hospody v loni, s tou rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
0: Lavorin?
3: Jo.
0: Snad labirint.
3: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím labirintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No jináč nevím.
0: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
3: Ani za nic, pane.
0: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
3: Já vám přece nic neudělal, pane.
0: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi na příkaz pana Vikonta plně k službám.
4: Úplně, pane. Vaše přání?
0: 2 fůry lučního sena.
4: Sena?
0: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
4: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídíme. A kde, kam?
0: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
1: Nakonec ten stařík souhlasil.
0: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
1: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
0: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
1: Jak jinak, když je uvnitř tma.
0: A pan prefekt?
5: Říkal, že poslal vás.
0: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
6: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milí vocne, pojďte.
0: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
2: Ještě trochu trip du comte de foi. Nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
0: Ne, já už děkuji.
2: A vy, milý, vážený, pane doktor?
6: Ne, ani já už ne.
2: A pan komisař?
1: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
2: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson. Barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
0: Jak myslíte, milí kabántů?
6: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
0: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
1: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
0: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
1: Zejména, jak to seno roztřásali.
0: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 000, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
6: Oh, jak hrozné.
0: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
1: Ale jaké?
0: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
6: Nebohý pan François. A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
2: Je to bratranec pana Vikomta.
6: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
0: Ano, zůstává objasnit, proč právě on. Nebo to snad řeknete vy, milí kabántu?
2: Pan Vikomt se domnívá, že v onom rukopise...
6: V kodexu Euricianus?
2: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigótských králů.
6: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
0: Ano, a když se to François zpřízně s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl. No,
2: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
0: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého kabántuse.
2: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
0: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
6: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Watsonové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Watsonem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Watsonem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Holmesi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepřičilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste, zajisté, starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to, tak říkajíc, veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla pak sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obalkách. A v sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic. Kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha. A druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Mm-hmm. Pan Griffis svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dětička označena stečna Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Holmesi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. Ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
3: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
3: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i nedostavit k jeho pánovi.
3: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
3: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
3: Pravda. A teď vy, pane Griffithe, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
3: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
3: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
3: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Sloter mi ani své péro nenabídl.
3: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek? Pan Sloter vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
3: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
3: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
3: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffithe, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
8: To přece není možné.
3: Sloter psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
3: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
3: Se zmizením snad ani ne. Pan Sloter totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome! Již si vzpomínám.
3: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
9: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
3: Ne tak zhurta, Griffithe. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
8: Jak tomu mám rozumět?
3: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
9: Ale to je nehoráznost.
3: To je logický závěr. Proč jinak by Sloter sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Sloter byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffithe. Měl jste proti němu dokonce i jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
9: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě, pane notáři. Půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
9: Oh, písmo. Skutečně, písmo se objevuje.
8: Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
9: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je prostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithy. Zadržte ho, inspektore.
9: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
9: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
9: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
9: To opravdu nevím.
3: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou shodu okolností. Podle hesla chytrému na pověz.
9: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black. Vidíte?
9: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
9: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
9: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
2: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
9: Opravdu.
2: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
9: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, ladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes se nebude chybět noční linka a o čem si spolu budeme povídat, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si v životě nejvíc přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte už potom roky? Jaké sny a touhy jste měli a máte? Měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Telefonovat můžete jako vždy na dobře vám známé číslo 731 800 900. Také můžete psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz. A já to říkám vždy na začátku, že na tuto adresu můžete posílat příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a pokud možno nerušený poslech i večer vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na to, po čem jste v životě nejvíce toužili. Touha je silný a reflektovaný nenaplněný vztah k něčemu, co by si člověk přál, zejména když předmět touhy je vzdálený, neurčitý a naděje na splnění je malá. Po čem nejvíc toužila paní Petra Skladna, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Petro.
1: Krásný dobrý večer. Tak já asi nejvíc toužím po tom, abych byla co nejvíce zdravá. A moje taková další tužba je, že bych se někde chtěla podívat do Austrálie.
0: A paní Petro, je to reálný sen? Ta Austrálie, třeba máte tam nějaké přátelé, anebo jenom vás to láká z nějakého důvodu? To už je jedno, příroda, zvířata.
1: Tak láká mě to a jak zvířata, tak i ta příroda.
0: Podívat se tam, že jo, je to hodně vzdálené. Vybral jste si prakticky od té Evropy jedno z nejvzdálenějších míst, takže vám budu držet palce samozřejmě, aby se to podařilo, to je jasná věc. Ještě je nějaký sen?
1: Sen ani ne.
0: Ale to zdraví, to paní Petro rozumím, protože skutečně, jak já vždycky říkám, že zdraví, čas, to jsou věci, které jsou asi nejcennější, co v životě máme, protože čas nám ubíhá každému spravedlivě a zdraví, bez zdraví se prostě neobejdeme. To je taky fakt.
1: Ano.
0: Tak moc děkuju. Mám radost, že se vám podařilo dovolat a dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan Jaroslav a ten využil webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsal. Paní Chládková, je to jednoduché a stručné. Jako malé dítě po plechovém pásáku na baterii, což mi Ježíšek nadělil. Potom po pionýru Java 20. Ale na to už nebyly finance. Tak jsem jej zdědil po starším bráchovi. Následovaly vlastně vydělané peníze na různých možných brigádách u nás na vesnici, hlavně v tehdejším JZD. Ty peníze jsem si mohl utratit za co chci a nikdo mi do toho nemluvil, což bylo skvělé. Pak následovaly holky, dobré víno, nějaké to auto a tak dále. Ale dnes mě stačí klid, zdraví a pohoda s vnoučaty, napsal Jaroslav. Pane Jaroslave, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Karel Gott, Stokrát chválím čas a pak se budu těšit samozřejmě na další telefonát na lince 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 11 minut po 23. hodině a stále se budu vyptávat na jedno a to samé po celou dnešní noční linku. Po čem jste v životě nejvíc toužili? Co jste si přáli? Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí třeba si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte třeba potom už roky? Vyptávat se budu i paní Dany z Blatné. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám, Janičko, všem posluchačům, samozřejmě, do všech koutů světa, jak já říkám, poslouchají nás i v zahraničí.
0: Ano.
1: A jako já bych to vzala tak nějak zlehka, ale stručně, pokud možno. Já jsem si vždycky přála mít šťastnou rodinu. No ale ta rodina mi nevyšla, ten rodinný život mi nevyšel. Jsem rozvedená vlastně. A druhý manžel, ten pak zemřel.
0: Ano.
1: Takže to mi nevyšlo, tohle rodinný štěstí, ale mám 3 krásné zdravé děti, velice schopné a šikovné. A za to jsem teda velice vděčná.
0: Uh-huh.
1: A druhé moje přání, a toto největší, už když jsem odcházela do toho Ústí nad Labem, však víte, já jsem přes Lovosice jezdila.
0: Ano, ano.
1: Se dobře znám. A tam jsem strávila nějaký roky a tam už jsem začala vlastně zpívat. To byl můj největší sen, prostě probojovat se k tomu mikrofonu a prostě si užívat i to zpívání a rozdávat tu radost. A to vy víte, jaké to je. Rozdávat tu radost těm ostatním lidem, ať už tančí, nebo jenom poslouchají. Prostě to se mi podařilo. Takže ty 3 zdravé děti, 2 syny a pak nejmladší dceru vymodlenou, to mám. No a pak ještě jedno přání mám, teda jestli se nebudete chtít na něco zeptat.
0: Ano.
1: Ještě jedno přání mám a to je, já v těchhle párních let, jako bylo letošní, tak bych nejradši odcestovala někam do Norska, kde pobýval hodně můj syn při studiích. A říkal mami tam, by či to fakt vyhovovalo. Do žádný Austrálie to mě neláká, prostě nikde, do Řecka vůbec ne, tam je horko. Ale prostě být tam, kde je prostě příjemně, kde je krásná příroda.
0: Je pravda, paní Dano, že promiňte, že vám skáču do řeči, že kamarádka tam má vdanou sestru, byla tam letos, kdy skutečně tady u nás panovaly 40 a ona mi posílala fotky, jak je jim zima, jsou v bundách a bylo tam asi 10 stupňů, takže tam se krásně ochladili a ta příroda je tam skutečně nádherná.
1: Já jsem odtužila, Janičko, jo, to je výhoda a vím, že Tomáš tam byl už jako z průmyslovky.
0: Ano.
1: A pak tam byl vlastně jako při doktorandském studiu, tam byl i rok, tam studoval vlastně, přednášel a tak dále. No a ten syn z Prahy. A já teda prostě potom toužím, protože on mi vždycky říká, mami, tady to peklo, já mám na jeho západ oka, dovedete si představit, jaký to je peklo tady prostě odpoledne a v noci prostě se nedá spát.
0: Ano.
1: Takže asi jako v Praze.
0: Přesně no, tak, přesně povíc. Tak, bylo to peklo.
1: Takže to je můj sen, který je nesplněný a já bych prostě do toho Norska, do té Skandinávie a nejraději do toho Norska, protože třeba on byl v tom Stavangeru a to je prostě na jihu a tam říkal, tam jsou ty fjordy a prostě to by se tím mami tak strašně líbilo a já vždycky říkám, tak to už se mi asi nesplní.
0: A možná splní, paní Dano. Zase to naštěstí není až jako ta Austrálie, kterou má vysněnou paní Petra, taková šílená dálka.
1: Kdyby tam syn studoval, tak bych tam se vyvíjela.
0: Jela, že jo?
1: Jenomže on už dávno jezdí spíš jako do Španělska, do takovýhle zemí, prostě na ty různý přednášky a po světě prostě jezdí jako fyzik, ale to prostě já už bych se sama nevydala. Ono už je mi teď přes 70, víte, a to já už si sama jako bych netroufla. To musela mít fakt dobrýho parťáka a průvodce.
0: Žádný věk, paní Dano. To je, jak jsem se dočetla, to jsme teď vlastně v uvozovkách ve středním věku prý stále. Tak nevím, kam se až to lidstvo jakoby dožije.
1: Kolika let. Já jako byly letos, tak už další nepřežijí. Teda, dávám, abych to odlehčila. No samozřejmě vás moc zdravím. Jsem moc šťastná, že jsem se dovolala.
0: Já děkuju.
1: A že jsem to trošku i odlehčila možná.
0: Určitě.
1: Po usmání. a mějte se krásně, všichni se opatrujte a já mám teda ráda září a pak i ještě ten říjen. A tak zimu nemusím, protože zimy, jaký jsou tady u nás, to prostě nemusím, ale prostě všem přeju zdravíčko. To zdraví hlavně, abych si udržela i já.
0: Určitě. Dobrou noc a děkuju.
1: Mějte se krásně, dobrou noc a děkuju.
0: Naslyšenou. Paní Dana říkala, že jezdí přes Lovosice, zpívala v Ústí nad Labem a já vím, že to je můj člověk, protože já jsem začínala v Lovosicích, když mi bylo 15 let, jako s první kapelou zpívat. Tehdy přišel kapelník za mým tatínkem, se kterým pracoval, a táta řekl, no, když si ji budeš hlídat, tak jo, ale musí být do tolika doma, jinak ne. No a potom paní Dano v Ústí, to jsme měli společné, tam už potom byl velký orchestr, do dneska fungující Bonito 81 a to byla moje srdeční záležitost při celých studiích na fakultě. Prostě užívala jsem si to. A taky jsem měla radost, že můžu zpívat lidem k tanci. Samozřejmě k poslechu je to ještě lepší, ale taky mi to vůbec nevadí. Prostě hlavně, že se lidi baví. Asi takhle bych to řekla, takže to máme s paní Danou společné. Teď už Hana Zagorová nám všem bude zpívat písničku Zůstaň tady léto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Jana Strutnova a měnily se jí tužby během života a získaných životních zkušeností? Krásný dobrý večer, paní Jano.
1: Krásný dobrý večer všem. Já bych ještě nejdříve chtěla pozdravit paní Danu z Blatné a říct jí, že mohla léto studené strávit nejenom ve Skandinávii, ale i u nás v Trutnově, protože tady nejvíce dnů, co bylo, tak bylo tak 19 až 22 stupňů a dneska máme těch 10.
0: Tak je to jak v Norsku.
1: Takže tady jsme léto prakticky neměli.
0: No vidíte, a není to tak daleko,
1: takže
0: že?
1: Takže pod Krkonoší tady je zima furt. No, ale to přání moje takové jako hodně velké a stále větší celý život a hlavně v poslední době je takové jako i obecné, nejenom osobní, aby se přestala ničit naše příroda i po celém světě. Ale já žiju tady, tak myslím na tu naši přírodu, aby se přestali zbytečně kácet stromy, aby se přestali stavět haly na polích, aby jsme si prostě všichni té přírody vážili, aby k tomu vážit si přírody byly vychovávané i děti ve škole, cíleně ve škole, i o tom, co nám ta příroda všechno přináší. A já teď nemyslím jenom ten užitek jako jídlo a dřevo a tak dále, ale už jenom to vyzařování, to, že tu přírodu máme kolem sebe, že můžeme vyjít ven a je tam tráva a květiny a stromy prostě. To si moc přeju a to přání se mi pořád nějak neplní. Furt se všude staví, furt je přeplněno vším možným a ta příroda ustupuje člověku neustále a je to pro naši škodu.
0: Je
1: tak to
0: tak?
1: Je takové moje přání jako na stáro, protože já jsem vlastně, nechci se litovat, ale jsem hodně nemocná a mě ta příroda pomáhá třeba i jen si sednout pod lípu a z ní jde taková energie, kterou já cítím a která mě třeba uzdravuje. A mnozí se teďka možná smějí a pošklebují, ale je to tak, příroda nám dává energii, tu hojivou a léčivou.
0: Souhlasím s vámi, paní Jano, a i přemýšlím o tom, co říkáte, že mě rozčiluje nejenom, že se staví na polích prostě ty šílený kysny, já tomu takhle říkám, ty hrozný krabice, jak jste říkala, a vypadá to nejenom nevzhledně, ale těžko už se to zase všecko bude potom vracet, musí se to rozbořit, že jo, někam odvozit a tak dále, ale taky, jestli jste viděla, že na té orné půdě, jak se všude dávají prostě takové ty panely na elektřinu a to, tak to mě taky úplně ničí, když to vidím.
1: To je hrozné, ano. To je hrozné a nevážíme si života, protože tady v blízké obci u nás, bylo to minulý týden, technické služby schazovaly hnízdečka s vlaštovkama. Byly tam malé vlaštovičky, které samozřejmě zemřely. A tohle, promiňte, teď řeknu to slovo, není neslušné, ale řeknu, je to prasečina tohle, to, co se dělá. A je to velice smutné. Hrozně mě to trápí, protože člověk by měl žít na tom světě s láskou nejen sám k sobě a ke své rodině, ale ke všemu, co na tom světě ostatní žije.
0: No, máte pravdu, volala mi kamarádka moje, dlouholetá manželka mého skladatele bývalého, bohužel už dneska musím říct, protože je Pavel 5 let po smrti, Pavel Krejča, nádherný věc se napsala, Stáňa miluje zvířata stejně jako já a říkala, Jani, prosím tě, pojď něco vymyslet, já už to nemůžu číst ty zprávy, co lidi jsou schopní dělat. A já jsem říkala, víš, Stáňo, ono jednou prostě to lidstvo dopadne tak, že my budeme v těch klecích a já se tomu vůbec nebudu divit, by nás tam ty zvířátka zavřeli. Já vím, že
1: no,
0: to je samozřejmě utopie,
1: to taky říkám.
0: Ale je to tak prostě, no. Jako co člověk je schopen dělat, za to se stydím.
1: Já právě taky. Já velice, a jestli nás jednou ta příroda úplně nevyhladí taky, to bych se ani nedivila, že si sami pod sebou podřežeme větev. Není to jenom osobní přání, je to obecné. Prostě je to láska k životu a ke všemu, co žije. Přála bych si, aby prostě jsme to všichni věděli, že prostě život má cenu. I život každého malého ptáčka, i brouka má cenu. Jako, a aby k tomu už ty děti byly vedené, já si myslím, že moc nejsou. No.
0: Když víte, paní Jano, ono, já jsem vás i bedlivě poslouchala, že jste říkala ve školách, ano, ale ono je to hlavně, to musí být vedeno i z domova, protože přiznám se,
1: ano,
0: že
1: taky,
0: teď úplně učitele lituju, protože čeho jsou dneska schopní děti už i na základní škole, když mi vypráví moje bývalé kolegyně, tak já tomu nemohu věřit, že to vůbec je možné, co si dneska děti dovolí. A
1: no,
0: úplně, co je nejhorší,
1: já vím.
0: Že rodiče místo, aby se zastali učitelů, tak jsou ještě na straně dětí, jako které dělají takové věci. Jako to si,
1: já
0: si to vůbec nedovedu představit, že bych byla takhle drzá jako na učitele. To vůbec. A to drzost, to je ještě to nejmenší, co se tam děje. Takže
1: no,
0: paní Jano, nechci skončit neoptimisticky, protože jsme obě určitě optimistické a budeme věřit, že se lidstvo prostě snad konečně tak jednou poučí. Děkuju moc, děkuju a dobrou noc přeju.
1: Prosím. A mějte se moc hezky.
0: Naslyšenou. Pan Bohumír napsal, chodil jsem už do školy a když přišla měna, viděl jsem, co to s lidmi udělalo. Šok pro ty, co přežili válku a mysleli, že jejich živnost poroste. Ovšem přišli o úspory, majetek, dokonce nuceně vystěhování. Potichu se mluvilo a tak jsem si říkal, jestli dorostu třeba se to změní. Trvalo to dlouho, ale vývojem jsem zklamán. Zdravím posluchače Noční linky, napsal pan Bohumír. Teď už Arakain, slečna závist.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo a jestli se měnily vaše tužby během života a získaných životních zkušeností. Ptát se budu stejně tak a stejné otázky budu klást i paní Heleně z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Miluju noční linku. Já jsem to dneska zapla později, volat jsem nechtěla.
0: Ano.
1: Ta paní, co mluvila o těch vlašťovkách.
0: Paní Jana, ano.
1: Bylo mi 1,80 v únoru a já jsem měla, teda bylo to složitý za komoušu, ale cestovala jsem, žila jsem v Tunisu, ve Francii. Ale to chování, jak je dneska, já vám řeknu, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu.
0: Ano.
1: To je perverzní svoboda plus trhlý hokynářství rovná se cochcárna pomlčka lumpárna. A ty děti dneska, to je úplně opak, ty rodiče musí poslouchat děti a ne děti rodiče. My jsme teď hlídali na chalupě pravnučku, no já myslím, že zblázním. Já to nechápu, že ty lidi prostě jak se chovají, nebo ty děti to budou házet do popelnice. Já jsem slyšela, že dokonce někdo je proti těm baby boxům. Co to je za šílený svět tohleto? Já nevím, i to vidím v obchodech, ty lidi se neuhnou, to není život, to je šílenství tohleto. Jak můžu, já si pamatuju ty vlašťovičky.
0: Ano.
1: Tady dokonce, já bydlím v Krči, tady dokonce měli na chodbě, tam měli
0: hnízdo,
1: nějakou krabici pod tam v tom, jak se vchází, já nevím, na tu rehabilitaci.

0: vegetaci, nebo co už je to díl, ale měli tam vlašťovičky hnízdo a aby ty výkaly nebyly, tak tam dali i krabici a dokonce, nebo když jsem jezdila na venkov, tak do, tam opravdu, jak to můžou ty lidi, já to nechápu vůbec, jak se chovají i ke zvířatům, i k dětem, no. Já jsem z toho blázen, teda opravdu. To, nevím, dnešní doba je příšerná. On to říkal Jiří Suchý, že tahle doba je horší, než jsme si mysleli.
1: Bohužel, paní Heleno, ráda bych řekla něco jiného, ráda bych říkala, ne, nemáte pravdu, ale bohužel, jako když se rozhlínete kolem sebe, tak to, co všechno jste říkala, prostě je pravda, takže k tomu nemůžu říct nic, nemohu oponovat, prostě musím s vámi bohužel souhlasit.
0: No ale i ta televize, jako já nevím, to je, musíme to platit a přitom to je, jenom si to přečtu, já nejsem maniak televizní, ale vůbec jako to je samý trailery, já mám oděvní průmyslovku a museli jsme povinně chodit na ruský váleční filmy, nechtěli jsme se na to koukat, je mi 1,80 a ještě si pamatuju, jmenovalo se to Rozrušená země a když jí zabil vstekerou v posteli, tak já jsem vylezla z té řady na chodbu a učitelka mě vynadala. A dneska to je prostě inspirace, já nemám internet, nechci to a jenom si, teď je to jak chutná smrt a já nevím, prosím vás, co v tom ty lidi vidějí. Hlavně na té jedničce, teď to je šílený. To je samý trailery, samý vraždy, samý i v reál, to je málo toho v reálu a ještě a ty sítě, nebo jak se tomu říká, to prostě ty děti vychovává. No i ta pravnučka 4 roky byly a ona jí pustí ten tablet, že jo, aby, no a tam blé. Já jsem studovala francouzštinu v jazykovce i arabštinu, dělala jsem 10 let u tuniských diplomatů, co jsem všechno zjezdila a to, ale to chování já zírám prostě. Tam třeba velvyslanec, když skončila recepce po půlnoci, v arabštině není vykání, tak mě, protože arabsky jsem uměla, tak mi říkal, ne, žádný takový nepojedeš metrem, tak stroje mě vez až do krče před panelák a ještě čekal, až tam do toho paneláku zalezu.
1: Jo, paní Hele.
0: V krámě to by vás prostě, já mám tratárek, protože mi blbě chodí, boje mě kolena a to jdu, a lidi se cpou dovnitř. No, nebo drží mobil na uchu a já, to je mor. No. Jako jsem z toho zklamaná hrozně. Já teda, mě se vyplnilo, no a ještě jsem měla ostravaka, krátkého zobaka, bohužel 17 let. No, to byl úžasný člověk, opravdu strašný.
1: Tak aspoň, že to se vyplnilo, paní Heleno.
0: Je mi z toho smutno, opravdu. Nechají se ty lidi zmanipulovat nějakýma ideologiema nebo tím chováním. Já jsem to nezažila nikde. Já vždycky říkám, lepší tamhle v Tunisu jsem se domluvila na trhu lepší s tím Arabem, než tady. Tady se, už to říkám i to, to je dneska se nekomunikuje nic a normálním lidem to chybí. No. A ty děti taky to. No, napřed byli proti Sokolu, pak proti Spartakiádě a já nevím co, teď se zase to, co zničili, tak se k tomu vracej.
1: Tak když vás, paní Heleno, poslouchám, tak vlastně tohle potom toužíte, to je váš sen. Lepší komunikace, to, co vlastně jste zažila v mládí, když jste cestovala, aby se lidi hezky povídali, aby bylo prostě na světě líp, já to řeknu prostě takovouhle větou jednou. Je to tak? No toužíme potom, všichni normální lidi potom touží. Touží po lásce, po rozumění.
0: To je, já to kolikrát říkám i lidem, říkám, to je jako za komoušu, držet hubu a krok. Jo, vůbec se nekomunikuje tady. Já bydlím ve věžáku v 11. poschodí a to je mor. Všichni čučej do toho, že jo, vůbec to, něco se zeptat v obchodě, tak ještě dostanete vynadáno. Teď jsem viděla i stará paní tam uklízí a tím strojem a tam starý pán prodává salámy. Nebo já nevím, já říkám, my už tady jsme tady přes čas a zatěžujeme státní rozpočet. Jednotlivec má miliardy a psát, vypisuje dluhopisy.
1: No moc děkuji, paní Heleno, i za váš příspěvek do noční linky. Zas musím dát prostor dalším. Děkuji moc a přeju dobrou noc.
0: Jo, já vám taky a noční linku miluju.
1: Děkujeme, naslyšenou.
0: Tak jo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince řešíme, co jste si v životě nejvíce přáli, jestli se to vyplnilo. Říkala jsem, že někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý třeba budovat kariéru, nebo někdo z nás si přeje třeba jenom toho štěstí trošičku, aby měl ve vínku. Jaké sny a touhy jste měli vy, na to se ptám už kolik? 42 minut. A v tuto chvíli přivítám v noční lince paní Hanku z Prahy, která bude reagovat na paní Janu Strutnová i potažmo na paní Helenu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já jenom trošinku, že ten příběh o těch zhazovaných hnízdech, to je úplně příšerný, ale jenom mě napadlo, jestli třeba to si paní jenom tak zbytečně třeba nedělala starosti, jestli to opravdu viděla, protože jestli říkala teďka, že to dělali teď, tak teď už by tam ty mláďátka neměly být, to už ty vlaštovičky už jsou, si myslím, teďka už se pomalu houfují a odlétají, teďka už by snad v těch hnízdečkách ty mladý bejt neměly, ale nevím, jo, to mě tak napadlo.
0: Rozumím.
1: Že jestli třeba takhle, no, ale abych...
0: K tomu tématu.
1: No, samozřejmě na prvním místě a zdraví, jednak pro sebe, pro rodinu, protože to je určitě to nejdůležitější. No a z těch snů já jsem vždycky měla takový trošku jako výtvarný ambice, tak jako něco ještě, teď jsem zrovna něco vytvořila, dělám reliefy tepaný do mědi, tak se s tím teďka chystám pochlubit na Helštín, tak to bych jako ráda, kdybych tam měla nějaký slušný recenze.
0: No určitě, kdyby se to líbilo, že jo, to, co vy děláte ráda.
1: Ano, rozumím. Protože z toho tak bolej ruce, že to je úplně jako, no, ale snad to ještě dorazím, protože v pátek už je tam nástup, tak snad to dobře dopadne. No, tak to je takhle ten můj...
0: No a my budeme, paní Hanko, držet samozřejmě pěsti, aby se to Helštýně líbilo a abyste měla z toho radost té své práce. Děkuju moc.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz, tedy /linka. Dobrý večer, paní Jano, napsal to pan Pavel tedy. Tak já už jsem v takovém středním věku, kdy jsem tak nějak se svým životem smířený. A protože jsem zrakově postižený a od toho se odvíjí spousta věcí, které mám oproti zdravým lidem stížené, tak jsem se musel smířit s tím, že jsem se neoženil a nemám rodinu. Ne, že by to pro mě bylo úplně srdcervoucí, ale celkem by mě teda zajímalo třeba, zda bych měl syna nebo dceru. Také jsem už odedávna toužil být kastelánem, protože mám rád hrady a zámky. Byl bych moc rád, kdybych si to alespoň na den mohl vyzkoušet. Tak kdo ví, třeba se mi to jednou splní. Zdravím všechny posluchače a přeji jim i vám, paní Jano, ať se sny plní. Dobrou noc, napsal Pavel. Pane Pavle, a my zase přejeme, věřím i že s posluchači, aby se vám to vaše přání vyplnilo. Eva Farná nám bude zpívat Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Norou z Frenštátu pod Radhoštěm si budeme povídat pár minut před půlnocí na téma dnešní noci, kde se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za přivítání. Ležela jsem v teple pod peřinou, drkotala se zimu, protože tady je stěží 12 stupňů. Dneska celý den bylo chladno a teďka tam tak drobně mrholí, ale jak poslouchám posluchače, tak mě to skutečně vyprovokovalo. A 100% dávám za pravdu paní Janě Strutnová. Souhlasím i s panem Bohumírem, co říkal, jak byl zklamaný, jak pořád roky jsme čekali od těch 50. 60. let a postupně, kdy každý rok jsem si taky říkal, už to musí být jinak, už něco uslyšíme. Na nový rok, kdy jsme poslouchali projev prezidenta a vždycky já jsem říkala, a zás nic neřekl, zase nic nezměnil a pořád je to stejné. A přesto, jak jsme byli nadšení, když potom takzvaná sametová revoluce, kdyby nebyla raději sametová, byla nějaká jiná, ale kdyby to bylo k čemu. Ale jak je vidět ten vývoj, zas je nějaký prach podivný. Pane Bohumíre, máte pravdu. Ale škoda, že ta paní Jana neřekla o těch vlaštovčích hnízdech, proč je z těch technických služeb sundávali. To by mě zajímalo, protože snad ti lidé nemají už ani kousek zdravého rozumu v hlavě, aby tomu sami rozuměli, proč to muselo jít pryč. Vybavuju si reportáž v televizi, je to už takových 5-6 roku zpátky, jak zjistili na jednom nádraží, v nádražní hale, asi já nevím, jestli tam byly vlaštovky, asi pravděpodobně to byly vlaštovky, tam hnízdili, proletávali tam a potom si říkali, no jo, jak oni se dostanou ven, ale tam byly lítačky, ty dveře ven na peron byly lítačky, ano. A oni si všimli, že ty vlaštovky si vyčíhají ten okamžik, kdy ty dveře jsou otevřené. Když někdo prochází a oni se otevřou, tak oni rychle proletěli a zase potom čekali, kdy mohli proletět nazpátek. Bože, i takový malinký ptáček má víc rozumu než ten mohutný člověk, když by se to takhle řeklo. Ale co jsem to dneska viděla na teletextu, vlastně jsem si to ještě před chvíli přečetla, že v záchranných stanicích letos měli k ošetřování velký počet malých rorisků přes 2000, protože oni nevydrželi v tom horku pod rozpálenými plechovými střechami a vypadávali nebo vyskakovali z těch hnízd, kdy se jí většina zabila, ale tak jako tak ty záchranné stanice přes 2000 jich měli v ošetřování. Přitom rorisy už teďka budou prakticky odlétat, nebo mnozí už tady od nás už odletěli, jak jsem si všimla. Ale vím, že taky je to tak 2-3 roky, byla reportáž od někud z Čech, kde zateplovali domy. A kdy ti pracovníci, co dělali to zateplení, já nevím, jak si nemohli všimnout, nemohli vědět. Tam byly dutiny, kde byly ti rorisy, kde se ozývali ty mláďatka. Ano. Oni přesto, že věděli, že tam ti ptáčci jsou, tak to zalepili a zateplili, takže všichni ti ptáčci tam umřeli. To už člověk nechápe. Ne. Skutečně ten člověk nemá trošku zdravého rozumu, nehledíc na to, že by měl mít nějaký soucit. Přesně a měl tak. By se snažit žít v souladu s přírodou. To je to, co bych si nejvíc přála. Ale co mě dorazilo, to jsem náhodou zahledla včera nebo i dneska, myslím, že to ukazovali jednak z Číny, kde naříkají nad tím, že jsou tam velké plochy, kde vybudovali ty solární elektrárny, takže velké plochy jsou tímto, no prakticky není tam nic jiného než tyhle ty
0: solární
1: desky.
0: Panely. Ano.
1: Nevím,
0: ano.
1: Jak bych to nazvala. Takže odlesňuje se ta krajina a přitom se bere vlastně půda pro jakékoliv živočichy a pro ptáky, protože nemají kde hnízdit, protože se zabírá taky orná půda. No konec konců, u nás nemáme tak velké plochy, ale my jsme taky malá země, ale určitě jste na mnoha místech naší republiky viděli taky ty velké plochy, kde místo louky, kde byste se radovali z krásy našich luk, tak vidíte tam jenom ty černé desky. A přesně je to tak. Jenom proto, a to ještě je to už tak 10-12 roku zpátky, vím, jak nějaká firma šturmovali ke konci roku, protože tehdy měli dostat nějaký příplatek nebo dotaci od vlády, stejně to udělali pod fukem. Všichni se v televizi určitě viděli tu reportáž k tomu. Takže to je naprosto trestuhodné, k čemu se pořád ženeme. Pro boha, proč už nemáme trošku rozumu. Ale co mě dorazilo nejvíc, že jsem viděla tu výrobu robotu v Číně a z toho jde strach a hrůza na člověka, jak se tyhle ty malé kovové monstra pohybují, protože jsem tam viděla, že oni uspořádali olympiádu robotu, protože Borsův rekord na 100 metrů tam byl překonaný taky, že to bylo kolem 10 vteřin nebo kolik, to není tak podstatné. Ano. Ale ten jeden robot nějak škobrtl, spadl, a on vletěl dokonce až do těch rozhodčích. No, Ježíš Maria, když si člověk domyslí, že ten robot by se postavil i proti člověku, když konec konců nějaké to kolečko, nějaká ta součástka, tak jak se říká u člověka, přeskočilo mu kolečko v hlavě. Když tomu robotu se to může taky stát. A co si myslí ti lidé, kteří tady na tom pracují, aby ještě vyrobili dokonalejší ty roboty? Když ukazovali tam, prosím vás, to se dá vyrobit celá armáda, když si to představíte, a ta půjde potom proti člověku. Ne, že se zvířata proti nám postaví, ta by udělala konec konců jedině takovou sporu, rozumně. Ale ti roboti, z toho jde strach a hrůza na člověka. A toho bych se nechtěla dočkat. Pro boha, už se vzpamatujme všichni a skutečně nemějme jenom ty plané řeči, ale snažme se žít tak, jak by člověk měl žít a v souladu s přírodou, to je nutné. Ne, protože bez toho se neobejdeme, bez toho jsme ztracení. Mám děkuji, z toho dneska Noro. Jedině takové nějaké divné, smutné myšlenky. Ani mě to nechce myslet, ale jde z toho na mě opravdu hrůza.
0: Děkuji, paní Noro, a zdravím do Frenštátu pod Radhoštěm. Krásnou dobrou noc. No, jako víte co? Když Jules Verne napsal ty své knihy, tak se mu všichni smáli, že to není možné. A kolik filmů už vzniklo na téma, o kterém hovořila paní Nora? Skutečně bychom se měli nad sebou zamyslet a dělat všechno proto, aby se lidstvo vzpamatovalo, jak říkáte, paní Noro. Ale bohužel nezáleží jenom na nás, tady na nočních linkařích, ale jak říká zase moje kamarádka, Jani, když o tom vůbec nebudeme mluvit nikdo, nebudeme si určitých věcí všímat a budeme si říkat, stejně je to zbytečné, protože buď to já nic nezměním, nebo když jsme dvě, tak nic nezměníme, no tak se skutečně nic nezmění. Paní Jana Zjerkova napsala, dobrý večer, Janičko, já jsem věčný snílek, co mi také zbývá, když některé sny se mi nemohou splnit. Ale třeba teď se mi vyplnil sen, abych měla reborn panenky. A představte si, přes Facebook si mě vyhledala jedna paní, která je rovněž sbírá a věnovala mi krásná dvojčátka. Dále noční linka mi poskytla přátelé na telefonu. Loni se mi splnil sen obléci kroj, ale pár snů mám zatím bohužel nesplněných. Tak třeba, když si ta přání budu přát, tak se splní. Jako ty výše uvedené, všem linkařům i vám, Jani, přeji to samé, napsala paní Jana. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, před chvílí byla půlnoc, konkrétně máme minutu a půl po půlnoci a přesunuli jsme se do středy 26. srpna. Stále mě bude zajímat i po půlnoci, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si přáli a jestli se vám to vyplnilo. Někdo si přál mít rodinu, druhý kariéru, třetí z nás si přál třeba obyčejné štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte potom? Jaké sny a touhy jste měli? A měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Stále mi můžete psát na adresu www.rozhlas.cz/linka nebo na adresu linka@rozhlas.cz a také samozřejmě využít telefonní číslo 731 800 900. Tak a pan Michal využil webový formulář, to znamená www.rozhlas.cz/linka a napsal: Dobrý večer všem posluchačům a vám, paní moderátorko. Některá přání se mi splnila, ale ta nejdůležitější ještě na splnění čekají. Přeji si, aby se nám všem dělo více dobrých a méně špatných věcí. Sobotní noční lince s panem moderátorem Honzou Maconem jsem telefonicky svěřil svoje současné největší trápení. V závěru řekl, že napsal mnoho posluchačů a že na mě myslí. Všem chci moc poděkovat za podporu. Nyní jsem každý den v kontaktu s maminkou mladé zesnulé dívky, se kterou jsem měl platonický vztah. Porazil jí vlak a na místě zemřela. Ač jsem cizinec a jejich jazyk neumím dobře, jsem nyní pro maminku velkou oporou, ale sám bych ji teď potřeboval. Dnes jsem měl další infuze v RS centru a v pátek jdu na to stejné oddělení k psychologovi. Ne kvůli roztroušené skleróze, ale kvůli ztrátě spřízněné duše, kterou už nikdy nepotkám. A to jsem si myslel, že k psychologovi už nikdy nepůjdu a vždycky všechno zvládnu sám. Přeji si pro nás všechny méně nemocí, více opatrnosti, více lásky a prostě všeho dobra. Prosím, pusťte nám zase nějakou svou písničku. A to děkuju, Michale, děkuju, že jste to napsal. A Maruška panu Michalovi odpověděla: Milá paní Chládková, dočetla jsem příběh od mojí oblíbené spisovatelky, končí slovy, které bych chtěla poslat smutnému Michalovi. Anděle jsou připraveni konat dobro vždy a všude, však nehledáme-li je, po nich jen šum křídel zbude. Nepromarni krásné chvíle, vníme je i v dojetí, pak život dá ti spočinouti v lásce šťastném obětí. Michale, vždy se nakonec sejdeme, vždyť srdce nehasnou, napsala Maruška.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

Karton albo wrek, a taki porcelan. Co w młodej?

0: Richard Miller zpívá, že štěstí je krásná věc a já si skutečně myslím, že to je to největší štěstí, které máme, že můžeme mít vůbec štěstí a že můžeme být šťastní. Prostě tak to je. Dneska mi to kamarád psal a já jsem byla nějaká smutná už od pátku, taky samozřejmě každý den není posvícení, no a on mi tak zvedl náladu, že najednou se vám ten svět rozsvítí a i o tom to je, mít dobré přátelé. No ale dost už vzpomínání nebo mé zážitky, protože my jsme zvědaví na vaše zážitky, našich posluchačů a já se vás dnes ptám, po čem jste v životě nejvíce toužili. A já v tuto chvíli vítám na telefonní lince 731 800 900 paní Janu z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a zvlášť vás paní Jano, protože
0: děkuju.
1: Vás znám. I z toho šlágru někdy,
0: ano.
1: Jste milá, upřímná, hezky zpíváte a proto teda se trošku divím, že jste té paní z toho 11. patra z té Prahy
0: paní Heleny
1: jako trošku neoponovala, ale nevadí, je to tak. Já bych jí chtěla říct, že ona nadává úplně na všechno. Co bylo za komunistů, bylo špatné, co je teď, je špatné. Já nevím, já bych tak nemohla žít, tak proč nenajde nějakou takové hodné lidi, přátelé dobré, máme jich tady ještě dost kolem dokola. Já to tak řeším, já mám pár tu výborných lidí, turistů, mám svoje kamarádky ve svém okolí, scházíme se, nejsme schopné takhle hrozně nadávat na všechno. Mm-hmm. Jak bych já takhle žila, kdybych viděla ve všem jenom negativa, všechno je špatně, no tak tu vnučku, kterou teda měla na té chatě, jak jsem to pochopila,
0: ano.
1: Tak proč ji nevychovává? Určitě to byla teda, když vnučka, tak
0: pravnučka, tuším, že to byla.
1: Dcery, nebo mm-hmm. pravnučka od své vnučky a ta od své dcery, že?
0: Ano.
1: Od její dcery, takže tak jaká, že nemůžu nadávat na svou vnučku přece, tak ať ji vychovává. No a všechno opravdu není tak špatné. Jsou i dobří lidi, já bydlím tady, tam jezdí vysokoškoláci tady na koleje, kolem mě a málo kdy se mně stane, že by mě nepustili sednout. Nebo že by se chovali nějak hrubě. No, takže já to beru zas tak jinak. Přírodu máme ještě pořád krásnou. Když jedeme na Šumavu, nebo my chodíme s turistama ven, tak pořád ještě je tady krásně v naší zemi, ale nevím teda, proč ona tak šíleně nadává. Jak tak může žít? I ten nemá internet. No tak já mám internet, mám tam třeba to YouTube a tam jsou krásné věci. Tam mám moje nádherné písničky, tam mám přírodu, tam mám města, na cokoliv si napíšu a zajímá mě, tak si tam najdu a tak se nějak i obohacuju. Ale já nevím, možná je to i tím mým názorem, že jsem měla takové šťastné dětství a celkem život pěkný, takže mám jiný náhled prostě asi na život, no.
0: A nebo že jste se, paní Jeno, i obklopovala, promiňte, že vám skáču do řeči, že si pouštíte do života prostě lidi, se kterými chcete být a ty, se kterými být nechcete, tak si zkrátka do života nepustíte. Je to tak?
1: Samozřejmě. A ona je vzdělaná. A
0: ano, velmi
1: Arábii,
0: vzdělaná.
1: No tak
0: ano.
1: To bych jako, co tam zase neznamená žena tolik to, co tady, takže tam bych teda žít nechtěla. No ale zase ještě potom mě na příspěvek paní Nora a to teda zase jí dávám za pravdu, já mě taky děsí ty drony různé a takové ty války a to, co prostě to je dost drsné teďka, opravdu. Takže tak, ale vždycky si najdu něco hezkého.
0: Děkuji, paní Jano. A zdravím do Brna, přeji krásnou dobrou noc, naslyšenou.
1: Ano. Já vám moc, moc vás zdravím a děkuji za to, že jste mě vzala, že jste se dovolala.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: My jsme si s paní Janou povídali už během písničky, kdy jsem vysvětlovala, že já dávám prostor prostě pro všechny názory. O tom to je. Víte, Já si myslím, že vlastně naše společnost je tak strašně vyostřená a vyosená. Je nás tak málo, jsme tak malá země proti těm jiným velkým prostě státům. A když se nerozumí v uvozovkách 10 milionů lidí, jak se může rozumět prostě celý svět, když se nenasloucháme. Určitě máte tu zkušenost taky v životě, že prostě jsou volby, třeba vůbec to jsem teď nechci plíct, jo? Ale že se pomalu lidi bojí říkat, že koho volí nebo jako kdo jaký má názor. Já, i kdybych měla ve svém okolí spektrum svých přátel, kteří každý bude volit někoho jiného, tak je mi to srdečně jedno. Protože za to se tady bojovalo v uvozovkách v tom roce 89. A přece nebudu někoho odsuzovat za to, že má jiný názor. Proč jsem to teď říkala? Protože někdo má třeba názor takový, že je u nás všechno v pořádku. Druhý zase, že se na to dívá úplně jinak, protože cestoval po světě a vidí, co se tady všechno děje. A já si myslím, že i paní Jana, i paní Helena z Prahy, že obě mají vlastně pravdu. Jo, každá tu svojí, ale je dobré se o ní tady v noční lince prostě podělit. Každý to vidíme z toho svého úhlu pohledu. Já někdy mám taky, jak jsem říkala, špatnou náladu a v tu chvíli člověk vidí ty negativní věci. Ale jakmile se oklepu, jak já vždycky říkám, jak Scarlett O'Harová, do druhého dne vyspím se z toho, tak najednou vidím ten život krásný, protože mám to štěstí, že mám opravdu taky v okruhu svém lidi, které mám moc ráda a je prostě na světě hned líp, protože víte, že jsou lidi, kteří mají stejné názory jako vy, nebo podobné, nebo si prostě dokážete naslouchat. A o tom je ten život. Kromě toho, že jsem říkala, že je důležité zdraví a čas, tak taky mít kolem sebe zdravé prostředí a ne to toxické. To je prostě fakt. Jako úplně všechno asi kolem sebe změnit nemůžeme, už vůbec ne, jako za pár let, ale vždycky jsem optimista, protože bez toho by se skutečně nedalo žít. Teď už další písnička. Valdemar Matuška nám bude zpívat. Já si vsadil na pár tónů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Věrou z Ostrova u Prachatic se budu povídat na téma, po čem jste nejvíce v životě toužili a zda se vám to podařilo. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra, teda teď volám z Vodňa.
0: Ano.
1: A asi něco v tom je, protože první jsem měla samý zlý lidi, nebo potkávám ještě zlý lidi, některý jsou hodný, a ve Vodňanech asi jsem potkala to pravý štěstí, protože jsem potkala chlapa pro svůj život na konci vlastně z mýho života, protože mě 56 let a přála jsem se najít toho pravýho chlapa.
0: Ano.
1: Asi jsem se ho tady ve Vodňanech
0: našla.
1: Příbuznej mi ho dá dohromady, takovou jsem se ho našla. Pravou lásku.
0: Perfektní. To vám moc přeju, paní Věro. Takhle by se to přál každý.
1: No a tady mám hromadu zážitků. Vlastně některé zážitky už jsem řekla do rozhlasu. Když jsem se po desátý teda dovolala.
0: Ano.
1: A přeju všem, aby poznali taky takovou lásku jako já, aby se s ním za těch 27 dní vlastně podívali. Během 14 dnů jsem se podívala s přítelem Jiřím všude možně a taky svůj svátek, který mám 8. října a 9. října máme se ze třídou každý rok, tak proto jsem svůj narozeniny a svátek dala do jednoho a budu to mít i s harmonikou tady ve Vodňanech v družbě. Kdo přijde, ten může přijít. Neznámí i známí lidi.
0: Tak z vás úplně sála optimismus, paní Věro, a to je v pořádku.
1: Takže dám zákusek a chlebíček všem lidem, i když je neznám.
0: No perfekt. No moc děkuju, paní Věro, za ten hezký váš příběh a přeju hodně štěstí do Vodňan. Dobrou
1: vám
0: noc.
1: Taky přeju všechno štěstí, zdraví a lásku, abyste taky měla celý život a všem tam ve studiu.
0: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Dobrý večer. Protože já jsem měl ve svých 26 letech velké zdravotní problémy s ledvinou, tak moje velké přání bylo dostat se z tohoto problému. To se nakonec podařilo. No a teď si přeji dožít to stáří nějak v poklidu. Samozřejmě těch přání bylo víc. Většinou se týkala hlavně zdraví členů mé rodiny. Pane Františku, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Elán. Příhodná to píseň Láska moja.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Veronika z Rakovníka, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Tady Veronika Rakovník. Tak mě to bylo, mojí tohou bylo vdát se mít děti, šťastnou rodinu a žít obyčejný život, tak jak pestrý život, tak jak ho žijou tak nějak lidé.
0: Ano, a podařilo se, paní Veroniko?
1: Vdala jsem se, byla jsem šťastná, manželství netrvalo, měla jsem dokonce velice inteligentního manžela, doktora, inženýra a vydrželo nám manželství 11 let a bohužel, ale musím říct, že jsem v té době byla velice šťastná, že jsem pracovala v knihovně a to je úplně ta krásná práce. Já tam byla tak šťastná, vydrželo to dlouho a potom mám kamarádku před 40 let, hodně chytré děvče, která učí v lidové škole umí hudební.
0: Ano.
1: A byli jsme, no, mám

0: říct, že vaše rádio prostě poslouchám poslouchám vaše pořady, jsou pestré, pochoutkový rok a snažím se přispívat tak, aby to bylo šťastnou lásku, veselé a zdravě s Ivetou. Prostě snažím se být, abych taky přispívala svými příspěvky tak, aby to bylo fajn. A třeba nejsem ještě ve věku, kdybych třeba se snažím ještě najít někoho k sobě, koho bych měla ráda a mohla mu dát taky svoji
1: lásku, že jo? Porozumění, no třeba, přesně no, tak.
0: Není to tak, ale já jsem šťastná, já prostě nemůžu si připouštět, že by bylo něco, mám rodinu,
1: A to je důležité, paní Veroniko.
0: Rodinu mám, sice už jsem bez tatínka, ale rodinu mám a také si s ní užívám, takže se vám chtěla jenom moc a moc poděkovat za vaše pořady a jsem za vás ráda a přeju všem krásné dny a blíží se podzim, tak ať si ten podzim ještě užijeme k nějaké svoji, ať můžeme někam vyrazit na nějaký výlet a ještě si užít
1: hezkého počasí, paní Veroniko, je to tak?
0: No, ano.
1: Tak moc děkuju, zdravím do Rakovníku, moc se omlouvám, ale zase musíme dát šanci dalšímu volajícímu. A já moc děkuju, paní Veroniko. Tak paní Veronice přidám zprávu od paní Heleny, ta napsala: Jano, určitě zahrajte písničku, kterou zpíváte, ať nám uděláte radost. Tak doufám, že udělám všem radost a pokud někomu ne, no tak za to nemůžu. V každém případě, paní Heleno, děkuju, že si to přejete. Já toužila a stále toužím potkat parťáka na život. Tak asi podobně jako paní Veronika z Rakovníku. Četla jsem hodně příběhů, jak se to stalo lidem i ve starším věku, takže to nevzdávám. Je to moje největší touha. Myslím si, že ve dvou se to opravdu líp táhne. To si myslím, paní Heleno, též. Teď už teda ta slíbená písnička.

0: Text k této písni napsal Pavel Buňata. I když muž, tak myslím si, že se trefil do některé té naší ženské noty. I když se teda přiznám, že i když zpívám, že ty muže znám, tak je opravdu neznám. Prostě tak to je, poznáváme to asi všichni celý život. Teď si dělám trošku legraci. Dnešní téma je, co jste si v životě nejvíce přáli. Já hledám pořád to porozumění, ale myslím teďkon mezi všemi lidmi, abychom si rozuměli, aby nedocházelo k různým nedorozuměním a tak dále. Po čem jsme nejvíc toužili? Tak po čem nejvíc toužila paní Marie z Prahy Západ, to mě bude zajímat v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím. A já jsem byla nejšťastnější, že se mi splnilo, když měla maminka klinickou smrt. Dostala se z toho, pak to byla ještě 10 let a ano. Dokonce se i vdala. Protože matka byla vždycky jako na prvním místě.
0: Ano.
1: No jinak profesně, tak jsem byla šťastná, že jsem si uhájela byt, chybělo mi 3/4 roku, přišla změna a na schvál mi nedali práci, abych o ten byt přišla. Anebo abych ho musela zaplatit. Jo, takže já jsem potom začala putovat po ubytovnách, po privátech, protože ty stanoviště rušily teda i jinde, bylo hrozně těžký se v tom oboru udržet. Začínala jsem vlastně úplně od začátku, dělala jsem tu nejhorší práci, až jsem se zase dostala na tu svoji profesi, ale jako ten byt opravdu jsem si zachránila.
0: Úžasné.
1: A co mě moc mrzí, vy jste to tam i řekla. Nezáleží na tom, kdo jak fandí svý straně.
0: Rozumím.
1: Jsou lidi dobrý a jsou lidi zlí.
0: Ano.
1: Jsou to chameleoni. Jednou je červený, po druhý je modrej, pak je fialovej a nakonec je z něho prezident. Tyhle lidi se mají nejlíp. Prostě kam víte tam plášť. A my to obnášíme, ty obyčejní lidi. Ta republika mizí, je čím dál menší. Mluví se o našich vnukách, pravnukách, ale to už nebudou ani Češi. Tady to bude tak namíchaný. Jo? A nebo nás uplácají čepicema. Jo, opravdu mizíme. Tohle to mě strašně mrzí. Čechy už nejsou český. Kdo má peníze, ten vládne v Čechách. Jo, a nedej bože, když děláte poctivě a pak máte podlomený zdraví, zůstanete sám, pak se jenom navoktíš. Málo kdo teda vám pomůže.
0: A našla jste, paní Marie, kolem sebe takové
1: určitě,
0: lidi? To jsem ráda.
1: Určitě taky. Byl to třeba můj partner, ten bohužel umřel teda.
0: Ano.
1: Už mě bude 73 let. Dělala jsem asi 7 let. Držela mě jenom práce a nevím, kdo to byl, ale vždycky se někdo našel, kdo mi pomohl.
0: Úžasný.
1: Třeba i v té práci. Jo. Já jsem věděla, že navádějí, neberi, jo, nebo tohle. No a nakonec mě vzali a našli se dobrý lidi opravdu taky. I na těch vedoucích funkcích, i v tom osobním, v tom obyčejným životě.
0: Tak dokud tahle světýlka budou, paní Marie, jak se říká, tak bude lidstvo zachráněno. Až tyhle světýlka nebudou, tak bude lidstvu konec. To prostě tak je. Tak zaplať pánbu za dobré lidi. Jsem moc ráda, že jste je našla
1: vám,
0: i vy.
1: Děkuju vám. Všichni vás zdravím.
0: Dobrou noc.
1: To někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, paní Marie,
1: dobrou.
0: Naslyšenou. Přidám zprávu, kterou napsala ještě paní Dana z Blatné. Janičko, děkuji za slova vaší jmenovkyně Strutnova. Velmi moc jí zdravím zpětně a souzním s jejími názory a i já miluji přírodu, stromy, které dobíjí pozitivně. Ničíme vše, co dodává energii a ničíme si planetu Matku Zemi. Je to o výchově. Štěstí závisí na lidské moudrosti a ohleduplnosti. Je mi to jen o mamonářství a neúctě ke všemu živému, ptáčkům a stromům. Miluji prostě úctu k přírodě a boží mlýny melou a jednou nás semelou. Děkuji za všechny pozitivní příběhy a prosím, poučme se, napsala paní Dana. Teď už Radek Tomášek nám bude zpívat Žádná jiná.

0: co si od života nejvíce přála, co se jí splnilo a na co ještě čeká paní Marie z Dobříše. Dobrý večer. Co to
1: dobrý
0: bude,
1: večer,
0: paní Marie?
1: Dobré ráno. Ano. Já bych jenom chtěla říct, že to trochu odlehčím.
0: Ano, ano.
1: Jako dítě jsem si strašně přála, když jsme šli z kina a my jsme to měli domů 2 kilometry, aby pro mě přijela pec, na které jezdil Honza, a aby mě dovezl domů. To bylo největší přání, které se mi bohužel
0: nesplnilo,
1: že jo? Nesplnilo, ano.
0: Třeba se splní.
1: Teď už se svá chodím, protože už jsem postarší dáma, ale další přání jsem měla podívat se do Peru, a to do Limy.
0: Hmm.
1: To se mi nesplnilo také. A už se mi to nesplní, protože už trénuju pomalu skoky do rakve, takže to už opravdu není v mých silách, jako fyzických.
0: Hmm.
1: No a další věc, a to bych teďko měla přání, kdyby mě tak někdo vyslyšel, a to nejsem sama, to nás je hodně.
0: Hmm.
1: My bychom si přáli, starší občanky, aby se někdy v televizi, ještě než umřeme, vysílali záběry z celostátních Spartakiád.
0: Hmm.
1: Ono se sice říká, že to bylo špatné, ale to vůbec není pravda, že se to muselo. Na vesnicích chlapy, ženy cvičili sami, rádi, ochotně, nikdo je nenutil.
0: My
1: jsme
0: byli
1: maturitní třída a chtěli jsme cvičit, jenže u nás v Dobříši byla jediná možnost cvičit za svazárm. Tak my jsme cvičili za svazárm v maturitní třídě. Pak jsem učila děti a ty také jsme se dostali na Strahov s tím svazármem taky. A ty děti, ne že museli, ale ty přímo prosili při tělocviku, i když to bylo bez hudby a na počítání. Zacvičíme si to. Takže nevím, proč je proti tomu taková jako averze. Jako já už jedna moje známá už i se ptala v České televizi, jestli by to mohli vysílat, a tam jako odpověděli, že to nemají v plánu.
0: Uh-huh.
1: Ale domnívám se, že by to potěšilo spoustu lidí. Protože třeba ty děti, které to tehdy cvičili, těm je teď 76 let. A také by to rádi viděli, rozumíte? A takových je nás hodně.
0: Je pravda, paní Marie, že já jsem cvičila Spartakiádu za žákyně, tehda starší žákyně. Pamatuju si ještě ty bílé dresy. A bylo to na poupata. Je to prostě
1: ano,
0: tak, no.
1: Ano.
0: A jak to říkáte, když už nic jiného, jo, tak se donutili děti hýbat. Protože dneska vlastně nikdo nechce cvičit, že jo, nebo úplně málo. Já vůbec si nepamatuju, že by někdo přišel s nějakou omluvenkou, pokud teda vyloženě to dítě nebylo nemocné nějak vážně, jakože nebude cvičit. A dneska, co mi třeba říkají kolegyně, tak necvičí půl třídy. To je strašný.
1: No. To je hrozný, no. No tak to jsem jenom chtěla říct, kdybyste, nemáte náhodou známosti v televizi.
0: Bohužel
1: byste,
0: ne. Paní Marie, bohužel ne. Takové jinak, známosti jinak, nemám.
1: Jinak souhlasím teda s těmi lidmi, a ještě musím říct takový soukromý pocit, že když někdy mě někdo vezme na výlet autem a vidím ty solární panely, tak si tak říkám, teď mít kámen. Určitě bych se do jednoho trefila. To mi taky strašně vadí. Strašně mi to vadí, no.
0: Tak dobrou noc.
1: Dobrou noc taky, a mějte se moc hezky, hodně zdraví.
0: Vám taky.
1: A ať se vám splní všechna přání, která
0: přesně
1: se vám
0: tak
1: ještě nesplnila.
0: Přesně
1: tak.
0: Takže
1: dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Iveta přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janičko a Nespavce. Odmala jsem si přála být učitelkou a mít okolo sebe kupu dětí. Sice velkou oklikou, ale obojí se mi splnilo. Během času si člověk vysnil další cíle. Jedním z nich byla dovolená na kolech. Prostě sednout na kolo a jet, courat se přírodou, kam nás oči povedou. Jenže manžel na to nebyl. Později bych vyměnila kolo za karavan, či ještě lépe za obytné auto, ale čas běžel, roky nám přibývaly a sny se pomalu rozplynuly. Dnes jsem sama a zbylo už jen snít. Jaké by to bylo, kdyby se ty sny vyplnily? Přesto mám jeden sen, který by se mi i v mém věku splnit mohl. Sice moc špatně chodím, ale ráda bych viděla relikviář Maura. A tak si říkám, že tenhle sen není nesplnitelný. Přeji všem dobrou noc a hodně vysněných a posléze splněných přání, napsala paní Iveta. Pan Mojmír ze Svitav naopak využil e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Když jsem byl mladý, přál jsem si zveřejnit knížky, které jsem psal, a zbalit spolužačku Jarku. Byla moc fajn, ale chtěla být jen kamarádka. Když dostala možnost, začala podnikat. Upadla do dluhu a vyřešila to sebevraždou. Tak se za ní jenom modlím. Ty knihy asi nejsou tak dobré, aby se daly vydat. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Mám radost, že dnešní téma vás zaujalo, protože jste hojně psali i telefonovali a nechala jsem si na závěr zprávu, kterou napsal přes webový formulář pan Milan. Zdravím posluchače a přispěvatele. Už mládí, kol puberty a dál jsem toužil po určité svobodě a otevřenějším takzvaném životě. Režim se malinko pozměnil a svobodnější společnost tu je též. Sám i díky páru kvalitním lidem bych řekl, že dosahují na onu i vlastní svobodu. Není to a nebylo toho snadné dosáhnout. Po čem jsem toužil, je naplánováno a daří se to. Beru to za zázrak a děkuju všem a všemu, kdo mě dokázali směřovat tam, kde jsou lidi šťastnější a nepotřebují k tomu plno peněz, vlivných lidí, ale stačí mi k tomu láska, pokora a radování se z mála věcí, od kterých se odvíjí i úžasné žití. Opatrujte se všetci příznivci noční linky. Ahoj z okraje Valašska, váš Milan. Děkuju samozřejmě, Milane, i za váš příspěvek do noční linky. A teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi, milí posluchači, rozloučit, popřát krásnou dobrou noc. A těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 2. září, kdy mě bude zajímat, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů. Tradují se ve vaší rodině příběhy například z 2. světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Dnes noční linka s mojí kolegyní Jitkou Lukešovou, která se vás bude ptát, umíte jíst střídmě? Znáte úsloví jez do polosita a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás i vidět? A co zkoušíte dělat proto, abyste žili střídměji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla vyhazuje a plýtvá se potravinami? Tak na to na všechno se vás Jitka bude ptát. Já jsem dnes před noční linkou byla pozvaná od mé kamarádky Uršuly Klukové, abych se šla podívat na natáčení s Honzou Dětkem. A tam je mimo jiné tedy byli s dcerou jako hosté Hana Dvorská, naše úžasná to žena, která je parašutistka, no prostě umí všechny snad sporty, na které si vzpomenete, kaskadérka. A ta řekla hezkou věc, nekupuj, potom prostě nemáš co jíst, ale hlavně nejes. Takže nekupuj vůbec, ať to doma nemáš prostě. A když to doma nemáš, tak to nejíš. Takže tohle bych řekla asi já v noční lince Jitce. Dobrou noc vám přeje, Jana Chládková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímou takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam, Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhne až k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl, promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřeli dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Jako ptáče přivěden jsem a tam, jsem mu ten blouž...
2: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Rozhlasu, tak to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla. No a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaký operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jak ji měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. No to by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sály do sebe hezky, ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplízlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda, se on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali, jak jsme se nadřeli se vším možným, co my jsme si všechno museli navýmejšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, depak desky. To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. Jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
6: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečného
1: šipého zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. Je?
7: A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře.
1: No a nebo jsme kokrhali.
8: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat. Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
7: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říkal, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek té hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevěřím.

pak nesvítí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mě nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuštu, za Grejcar, nebo já nevím. Teď je to tak,
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječného kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
2: oči. A tohle je
4: oči.
2: Zdeněk Jirotka.
4: A oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír
3: ten
2: Tomeček,
3: hafan zastaví,
2: spisovatel
3: no
2: z Brna.
3: A učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohlo kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil ti mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho našeho výborného
2: Jaroslav
5: krajináře.
2: Jaroslav Očenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat, ne, on by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitě a působí to mohutně. My jsme přišli tam, tak byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice jen jako výborní. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor Ivan Osvald.
6: Na městí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji. Náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Jsem zvala, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
7: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici.
2: A tohle Praha, je scenárista František
7: Vlček. A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a tak to náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, to bylo vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy? Ten řekl, já jsem samaritán. On řekl, správně. A co budete dělat v případě náletu? Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy? Ten tlustý. Já jsem říkal, já jsem proudník. To bylo správně, on taky řekl, ano, správně. A co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mocnou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji.

0: předtím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě pošťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
1: Výborně.
2: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
3: Herec a režisér Karel Pech.
4: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u nás otevřený okýnko. Do světlíku.
5: Když čte.
6: Jste to nabral tedy z hlubokého hrnce, včetně příčiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Mánes Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jeho český básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak se blízka, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak siréna. No, taky tam ošetřili, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
0: To je Silvestrov.
7: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
3: A nakonec tam scenárista Vladimír Kalina.
7: A tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teďko vidím, že on prostě sedí nad takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám čtyřpokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takový ty vyloženě mužský hračky. František byl nesmírný.

nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. Otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, vždyť si hraju, peru jim prádlo. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovi sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolu dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl, za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově, nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady, a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal, objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, Položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, kterým mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky, a všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.